0: Ahoj Jirko.
1: Ahoj Oskare, zdravím i tvoje posluchače a děkuju za pozvání.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
0: Jiří Ježek, bývalý profesionální handicapovaný cyklista, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, který je zároveň nejúspěšnějším cyklistou v paralympijské historii. V 11 letech přišel při autonehodě o pravou nohu pod kolenem, ale sportu se nevzdal. Stal se profesionálem, závodil i se zdravými cyklisty a v roce 2013 jako první handicapovaný sportovec absolvoval časovku na Tour de France. Po skončení kariéry se věnuje motivačním přednáškám, moderování a napsal autobiografickou knihu Frajer. Jiří, o tvé sportovní kariéře a neuvěřitelném životním příběhu se toho napsalo už hodně. Ale kdyby ses ty sám měl představit v jedné větě, jaká by to byla?
1: Já doufám, že pořád mladý kluk, veselý, který pořád miluje sport a pohyb.
0: V 11 letech si přišel o nohu. Říká se, že si tenkrát ani nebrečel. Byl si opravdu takovej tvrdák, nebo si to oplakal sám v pokojíčku?
1: No, samozřejmě jsem brečel potají, když mě nikdo neviděl, ale protože jsem nechtěl, aby mě kamarádi a vlastně lidi kolem mě litovali, protože to byla moje blbost, že jsem běhnul pod nákladák, tak jsem se snažil před nima hrát tu hru, že to zvládám. A snažil jsem se i jim ukázat, že to vlastně společně jako nějakým způsobem dáme. Takže samozřejmě na mě přišly nějaký splíny, ale to jenom když se zhaslo a byl jsem doma sám.
0: Tebe v těch 11 letech málem ta Tatra zabila. Zpětně o tom mluvíš jako o zkušenosti, která tě v konečném důsledku obohatila. To je mi přijde neuvěřitelný, ale v těch 11 letech přece na to nemůžeš koukat jako hele, to je skvělá zkušenost, teď jsem obohacený tady tou obrovskou nehodou. Na to koukáš takhle až asi zpětně, že?
1: Rozhodně, jako samozřejmě pro mě to byl v tu chvíli jako těžký moment, protože já jsem chtěl hrát fotbal profesionálně. Hrál jsem za Spartu a měl jsem jasně nalinkovaný, že já nevím, v 18 půjdu do Ačka Sparty, v 25 budu kapitánem, ve 30 budu hrát za reprezentaci někde na mistrovství světa a v 35 možná půjdu vydělávat peníze ještě někam na poslední chvíli třeba do Realu Madrid. Jo. A neměl jsem plán B, jo. Já jsem to měl takhle jako jasně daný. No a v těch 11 letech v jedné vteřině prostě se tohle to zhroutilo, takže mě ten úraz vzal ten dětský sen, ale nevzal mi chuť sportovat a vlastně já jsem pochopil každým dnem, že to omezení, který v tom životě budu mít, je menší a menší, protože každou věc, kterou jsem potom znova zvládnul, tak mě vracela to sebevědomí a tu chuť jako v tom životě něco dokázat. Možná, že ta chuť byla ještě větší, protože najednou jsem měl pocit, že musím jako tu ztrátu té nohy kompenzovat tím, že jako udělám v tom životě něco ještě většího. A nakonec se mi to možná, jako když to řeknu po té minimálně sportovní stránce, podařilo 100%, protože nikde není psaný, že bych jako tím úspěšným fotbalistou byl.
0: Jasně, ale když člověka zasáhne takováhle obrovská rána v podobě té autonehody, tak má dvě možnosti. Buď teda to vzdát a říct si, tak já jsem chudák, prostě tady můj život končí, anebo to udělá jako ty a řekne si, to je příležitost, já prostě budu i tak makat dál a mě tohle to jako nezastaví. Měl jsi to takhle?
1: Hele, já znám hrozně málo lidí a tím, že vlastně jsem v té komunitě jako těch lidí s takovýmhle handicapem poměrně známý, takže ty příběhy mám jich spoustu za ten život, ať to jsou kamarádi nebo lidi, který jsem třeba potom později jako jezdil navštívit do nemocnice úplně, který mi napsali třeba jejich rodiče nebo příbuzný. A já znám fakt strašně málo, možná bych napočítal na jedné ruce v prsty, kolik lidí jako by to vzdalo. Ono jako když na to koukáš zdravýma očima, nebo prostě s pohledem člověka, který žádný úraz v životě neměl, tak to, že přijdeš o nohu, se zdá relativně jako velký zásah do života. Ale tím, že já jsem to prožil, tak mě to vlastně jako přijde, jako kdyby to byla nějaká delší chřipka nebo něco takového, jakože to, co člověka na chvíli zastaví, ale pak jako funguje dál, protože zase mám ten pohled, tu relativitu toho takovou, že pak vidím lidi na vozíku, vidím lidi, kteří třeba přišli o zrak v průběhu života, což jsou jako daleko větší komplikace. No.
0: Takže se to bral jako dočasné omezení.
1: ano. Jo, ale vlastně jsem k tomu i tak přistupoval a ono, když se ti to stane v 11 letech, tak je to samozřejmě rozhodně lehčí, než když se ti to stane v dospělosti, kdy máš třeba rodinu, máš práci, která na tobě visí, rodinu musíš živit, máš děti, o který se chceš postarat a teď najednou nemůžeš a na půl roku seš jako vyřazený, tak je to daleko větší zásah do toho života, než pro 11-letýho kluka, který mu maximálně teda jako přišel na chvíli o kamarády, že nemůže s nima blbnout po škole a přišel jsem samozřejmě o ten fotbal, ale to jsem si fakt brzo uvědomil, že už s tímhle snem je konec a že jako těžko s dřevěnou nohou budu hrát ve Spartě, i když říkám vždycky s radostí, jako že když vidím Spartu v posledních sezónách, tak by to jako možná s tou dřevěnou nohou tam šlo, ale to je asi věc jako nákupů Sparty. Nicméně tohle to bylo jediný vlastně, co mi ten úraz vzal, ten fotbal. Ale nevzal mě fotbal jako fotbal, ale ten výkonnostní, protože já hned první, jak jsem dostal protézu a naučil jsem se chodit, tak jsem hned zkoušel běhat a jestli aspoň můžu třeba stát v brance, nebo jako se k tomu fotbalu nějak vrátit. A pak jsem vlastně celý ten zbytek té puberty, ten fotbal hrál s kamarádama, prostě jenom amatérsky a šlo to, takže ani vlastně o ten fotbal jsem nepřišel. Hmm.
0: Tvoje maminka měla těžký život, tvůj táta pil a když ty ses vrátil z nemocnice bez té nohy, co ti na to tvoji rodiče řekli?
1: No, já jsem hlavně nechtěl, aby se tím trápili, protože, jak jsem říkal před chvílí, byla to moje hloupost, že jsem jako svojí neopatrností vběhnul pod ten nákladák. Nemohl jsem to jako na nikoho hodit. Možná i proto jsem třeba jako nepropadl té skepsi nebo takovému tomu, jakože ten osud je ke mně jako nepříznivej, protože jako mě přejelo auto a tak dále. Takhle jsem furt věděl, že to je moje blbost a mohl jsem být na sebe maximálně naštvaný. Takže já jsem chtěl, aby to zaprvé co nejméně zasáhlo ty rodiče a to si pamatuju, když je máma poprvé měla přijít jako po té operaci jako do toho nemocničního pokoje, tak já jsem říkal, tak tyjo, ta určitě stojí za dveřma a brečí a teď jako se odvažuje, jako kdy veme za tu kliku a uvidí tam toho svého syna bez nohy. Tak já jsem jí chtěl pomoct tím, že když otevřela ty dveře, tak já jsem se posadil na té postele, říkám, mami, nemám nohu, ale to zvládnem. A ona se rozesmála, že jsem pitomej, že si ze všeho dělám legraci. Ale vlastně jsem jí tím možná pomohl. A takhle jsem pak přistupoval, když jsem viděl, že to funguje vlastně ke všem. A kamarádi taky, jako měli takový ty přijít do té nemocnice za mnou, tak taky se trošku ošívali. Ale já jsem se vždycky to snažil otočit humor, otočit nějak jako ve vtip. A fungovalo mi to vlastně v jakýmkoliv kolektivu, do kterého jsem přišel.
0: Takže dneska, když potkáváš lidi při podobném úrazu, co jim říkáš a co jim pomáhá ze tvé zkušenosti?
1: No, jsou to taky dvě skupiny. Když je to dospělý člověk, tak mu spíš snažím naznačit, že v tom životě bude moc, co chce. Protože dneska ty technologie, ale i když je to člověk, který třeba skončí na vozíku. Já mám spoustu kamarádů, kterým moje manželka Sonja vždycky říká, že jim ten vozejk ani nevěří. Že žijou tak aktivně, že vlastně na ten vozejk vlastně zapomeneš, jo. V tom jejich životě. Samozřejmě pro každýho ten takovýhle zásah jako v osobním životě každodenním třeba způsobuje komplikace, různý bariéry a tak dále, sprchování se, nastupování do auta. Je to problém, ale přesto, když se člověk přenese, tak může žít život vlastně na 100%. A s tou protézou je to úplně easy. Tam vlastně ty víš, že jako téměř žádný omezení vlastně jako člověk nemá v tomhletom. A když to jsou děti, to je ta druhá skupina, tam se spíš snažím mluvit s těma rodičema. Protože když mi volají rodiče, že jejich syn, je mu 10, při úraze přišel o nohu a že je na tom určitě špatně a já bych ho šel jako trošku povzbudit, tak přesně vím, že já tam přijdu a že ten kluk bude úplně v pohodě, ale že rozsekaný budou ty rodiče. Takže se spíš se snažím mluvit s těma rodičema a vlastně jim naznačit tu moji cestu, že to šlo a že není důvod, proč ten jejich syn by třeba jako měl mít nějaký problémy.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
0: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Já se posunu na střední školu, tam si trošku řádil, chodil si po večírcích. Co tě přivedlo k myšlence, že takhle to dál nejde, ale já potřebuji s tím životem něco udělat. Byla to ta cyklistika, která tě vytáhla z tohohle toho života?
1: No, byl to spíš ten pocit jako z těch večírků. Všichni víme, jak člověk vypadá ráno po večírku a já jsem jich měl fakt jako strašně moc. Bylo to i tím, že vlastně v té mý pubertě se lámaly tady ty dva režimy, najednou se otevíraly rockový kluby, najednou tady byly možnosti jako neuvěřitelný. Do toho samozřejmě jsem objevil cigarety, alkohol a bylo to fakt jako divoký. Já když něco dělám, tak to dělám na 100%, takže i tohle to bylo jako na 100% a jednou jsem se fakt jako probudil po nějakým hrozným večírku a řekl jsem si, tak takhle ne, je ti 18, jako to se nedožiješ v 30, že jo. To byl takový ten jako už jako velký zvoneček A říkal jsem si, že vlastně ten sport, který mě v průběhu té puberty provázel taky, tak že se k němu musím vrátit. A ideální bylo, než abych hledal partu kamarádů každý den na nějaký fotbal nebo něco, tak jsem si pořídil kolo a začal jsem sám si jezdit na kole. A v ten stejný moment, kdy mě začala bavit to, že po každý den po práci jsem si vyjel na kole, to už mi bylo 19, a pracoval jsem jako protetik, navrhoval jsem protézy a vyráběl jsem je, protože jsem byl sám nespokojený z toho, jako,
0: jakou ty sám máš, jaký má nedostatky.
1: Přesně tak. Ano. A tím, že se vlastně vyměnil ten režim a byla možnost najednou cestovat do zahraničí a otevřela se i možnost mít jako soukromou firmu na ty protézy, tak můj technik, který mi ty protézy vyráběl, tak si právě otevřel první soukromou jako ordinaci na tohleto a nabídnul mi práci. Den po maturitě. Jsem se probudil po maturitním večírku, šel jsem si pro novou protézu a on říkal, hele, zakládám firmu, nechceš u mě pracovat. A znáš to, jako po maturitě chceš mít poslední prázdniny, pokud teda nechceš jít na vejšku a pak teda hledat nějakou práci a nebo jít na vejšku. A já říkám, ty, já nechci jako přijít o ty poslední prázdniny. Ale byla to vlastně zajímavá nabídka, tak jsem ji vzal, začal jsem do té firmy chodit. Ale bylo to takový jak z první republiky, že já jsem o tom oboru nic nevěděl a učil jsem se v té práci. To bylo to, jak mistr vychovává svého tovaryše. A on mě posílal do nejlepších firm v Německu, v Rakousku, ve Francii. A já jsem se tam učil jako u těch nejlepších a vozil jsem ty technologie sem. No a při té příležitosti, že už jsem měl svoje první pacienty, tak jsem potkal našeho prvního paralympionika Josefa Lachmana, který byl shodou okolností cyklista. Shodou okolností měl vlastně stejnou pravou nohu pod kolenem jako já, stejný problém. A byl to nesmírně charismatický, pořád je nesmírně charismatický chlap. A já jsem v něm viděl najednou takového staršího bráchu, se kterým jsme si strašně rozuměli, měli jsme stejný humor. On byl o pár let starší, o dost, asi o 20 let starší a s tím sportem už končil. Dosáhl toho neskutečně moc. Byl vlastně první paralympijský medailista, měl stříbrnou medaili v té cyklistice. A miloval tu cyklistiku, jako ji miluju dneska já. A hrozně rád o tom mluvil, když jsem mu ty protézy vyráběl. Ještě navíc jsme se znali přes moji tehdejší holku. A vlastně mi řekl, ať to zkusím. Že to je jako super, že nikdo z těch cyklistů není profesionál, že všichni to dělají při práci, ať si tu práci nechám, ale že jestli chci se vrátit ke sportu, tak tohle je ideální stav. No a já jsem s ním začal trénovat, po roce jsem se dostal na první závody a vlastně ta ambice z té Sparty a z toho fotbalu se mi jenom převtělila do toho, do té cyklistiky. Já jsem si řekl, že jednou prostě chci být nejlepší cyklista na světě. Začal jsem pozdě, až v 19, ale o to díl mi to možná vydrželo.
0: Mimochodem, kam se za tu dobu posunula ta protetika? Kam se ty protézy posunuly? Jako to musel být neuvěřitelný skok?
1: Obrovský, obrovský, protože já si pamatuju, když jsem chodil na základní školu a dostával jsem takový, už to nebyly ty dřevěné protézy, jak známe jako z těch filmů, ale nebylo to nic pohodlného a já jsem třeba týden chodil do školy a pak jsem třeba 3 dny nemohl chodit, protože jsem měl tu nohu úplně zničenou. A ještě tím, jak jsem byl hodně aktivní, tak jsem na té protéze dělal neskutečné věci, na které ty protézy nebyly designované. Takže jsem tímhletím trpěl. A já jsem právě pro ty svoje aktivity, nejenom pro tu cyklistiku, ale vůbec prostě proto, že abych mohl jít třeba najednou s kamarádama 20 km výšlap někde v Krkonoších, tak jsem potřeboval kvalitnější protézy a to jsem hledal. A vlastně na tom byla takhle stejně velká skupina těch handicapovaných lidí, kteří chtěli žít aktivně nebo pro svoji práci potřebovali protézu, na který můžou celý den a vlastně 7 dní v týdnu fungovat. Takže ta technologie se posunula, ty protézy jsou daleko příjemnější pro to tělo, dovolují neskutečné věci a vlastně ten sport je k tomu jako to nejlepší testovací pole. Takže to, co se otestuje na těch paralympijských hrách a proto jsou ty paralympijské hry důležitý pro tu komunitu lidí, tak to se potom přetaví do normálního života. Je to jak s motorama, který se otestují na Formuli 1 a pak je máme pod kapotou našich normálních aut. No. Hmm.
0: Myslíš si, že kdybys nepotkala pana Lachmana, tak bys stejně mířil k výšinám, akorát třeba někudy jinudy?
1: Asi ne, možná bych tu ambici přetavil v tu protetiku a snažil bych se být nejlepší protetik na světě. Jo.
0: Okay. Když si to mám představit, ty protézy, v čem to bylo tak jiný, jako než jak si to pamatuješ jako dítě? V čem je to jako pro lajka to vysvětlit?
1: Co se týče pohodlnosti, ty protézy byly jako tvrdý, to znamená, že ten zbytek té nohy, který do nich byl jako nějak upevněný, tak nebyl moc příjemný. Je to jako když porovnáš pohodlný sportovní boty, na kterých třeba člověk jde běhat, a s nějakýma botama, co jsme měli ve Stardance, jako který jsou o půl čísla menší a jsou na vysokém podpadku a ty jsou ještě měkký, ale pak máme takový ty klasický lakýrky, že jo?
0: Ano.
1: A tak něco takovýho. Bylo to prostě, bylo to jiný a dneska ty technologie, třeba když má někdo tu nohu amputovanou ve stehně, tak už jenom to koleno, samotný koleno je řízený počítačem, je jako testovaný na bázi AI a vlastně vyhodnocuje za tebe tu chůzi i ten povrch a jsou to fakt jako sofistikovaný stroje.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly.
0: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Tvá první paralympiáda v Sydney v roce 2000. Ty jsi tenkrát ještě jako amatér vzal 3 měsíce neplaceného volna, aby ses na to pořádně připravil. Očividně se to vyplatilo. Ale uvažoval jsi někdy nad tím, co kdyby se to nepovedlo? Jako byla tahle ta varianta někde ve tvý hlavě?
1: No rozhodně. Já jsem vůbec nepočítal, naopak jsem nepočítal s tím, že tam uspěju. Já jsem normálně chodil na 8 hodin do práce, stejně jako teda všichni mý soupeři. A protože jsem ale občas trénoval jako se zdravýma cyklistama z Dukly, který se připravovali třeba na olympiádu, která byla vždycky 14 dní před tou paralympiádou, tak jsem viděl, jak je strašný rozdíl, když ten sportovec jako má 100% čas jenom na ten svůj sport.
0: Že je profík. Prostě.
1: Odtrénuje a pak si jde odpočinout, jde na masáž. Když to já jsem odtrénoval s nima a letěl jsem do té dílny a tam jsem byl 8 hodin zavřený. A když jsem byl na kole, tak jsem věděl, že na mě čeká nějaký pacient. A když jsem byl v té práci, tak jsem věděl, že je krásný den, že jsem mohl jet třeba 200 kiláků trénink. Jo. A tahle ta schizofrenie jako mě trápila, ale věděl jsem, že jinak to nejde, že takhle prostě nikdo na světě v té době z těch paralympioniků nebyl profesionál. A já jsem chtěl pro tu Sydney udělat maximum, tak jsem si prostě vzal 3 měsíce neplaceného volna v práci. A udělal jsem si takovou svoji malou jako profesionální kariéru, aspoň ty 3 měsíce. No a tím, že nikdo jiný to na světě neudělal, tak já jsem získal neskutečnou výhodu. A i když jsem nebyl absolutně žádný favorit, já jsem byl v té době nějaký 15. 16. na světovém žebříčku. Tak jsem tam přijel a ze 3 závodů jsem vyhrál 2 zlaté medaile, 1 stříbrnou. Udělal jsem světový rekord a úplně se mi otočil život. Ale úplně, jakože já tam jsem jel jako kluk, který je žádaný protetik, má dobrou jako svoji práci a u toho jako velmi dobře jezdí na kole. A vracel jsem se jako s Honzou Železným a s těmahle borcema, který tam 14 dní předtím na olympiádě vyhráli zlatou medaili a mohl jsem s nima oslavit ty medaile. Teď jsem si prošel tím neskutečným kolečkem médií, kde každý den nějaký rozhovor, něco. A tam jsem pochopil, proč jsem se narodil. Že přece jenom jako to dítě do té Sparty nechtělo asi jen tak pro nic za nic, že to jsem měl někde napsaný. A řekl jsem si, že za tímhle si půjdu. A od té chvíle, když jsem měl už potvrzený, že jsem jako nejlepší v tom svém oboru na celém světě, což ti ta zlatá medaile v tom sportu, ten sport je jednoduchý.
0: Ten důkaz tohle.
1: Je to ten důkaz, ten sport, jiný obory to moc nemají. Ty v herectví jako, dobře, Oscara, kdybys dostal, jako Oscar, že jo.
0: Ale tak to trvá jenom, tak to dostane spoustu dalších herců, že jo.
1: Jasně, ale ten rok, ve svém oboru nejlepší top herec třeba v hlavní roli,
0: ano,
1: na celém světě.
0: Přesně
1: jo?
0: Tak.
1: Nebo režisér třeba, že jo.
0: Ano.
1: Tak tohle já jsem cítil a říkal jsem si, tyjo, tak je přeci fér, abych se tím mohl živit. A začal jsem vlastně od toho roku 2000 na tom pracovat a jako hledat si tu cestu, i když to nebylo jednoduchý, protože všichni říkali, proč by měl být paralympionik profesionál. Ať si držím svoji práci a ať dělám ten sport tak jako dál, když to funguje. Ale já jsem od toho chtěl víc. No.
0: Velká challenge, velká výzva byla i taneční soutěž Stardance, který se musím dostat, protože jsme tam spolu strávili nějaký čas a tam si podle mě uhranul úplně všechny. Ta tvoje účast byla neuvěřitelná, ale mě to ani u tebe nepřekvapuje. Ty prostě se vrhneš do čehokoliv a tu výzvu zvládneš. A já se musím zeptat, podle čeho Nebo jak to vůbec pro tebe bylo těžké a podle čeho jsi střídal ty protézy? Jestli jsi měl jednu protézu na standard, jednu na latinu, nebo jak, jaká ta tvoje účast tam vlastně byla? Co pro tebe bylo jako nejlehčí, nebo jsi řekl, jo, to zvládnu, a co pro tebe bylo naopak jako, že wow, tohle to fakt bude výzva?
1: No, já jsem to celý pojal přesně v tom rytmu, jakoby po té kariéře toho dělání věcí, které neumím, že mě jako strašně rajcujou. A když volala produkce Soně, jestli bych do toho šel, tak Soňa za mě řekla, že jo, protože chtěla chodit do toho publika tam v těch šatech, že?
0: Jasně.
1: A my jsme na to koukali vždycky. Já ten pořád miluju, vždycky jsem tam měl nějakýho, v každý té řadě jsem měl nějakýho kamaráda, kterýmu jsme fandili a jako hrozně se mi to líbilo. A já jsem teda řekl jo, tak jako nebudu ti to kazit, půjdu tam. A byl jsem docela i potěšený, protože jsem si říkal, je to prostě výzva, kterou potřebuju pořád, neustále nějakou. A když jsi se ptal, čeho jsem se bál, nebo o čem jsem si myslel, že to bude easy, já jsem věděl, že easy pro mě budou ty tréninky, že jako fyzicky, že to dám, že jako všichni, i ty sportovci, kteří tam byli, tak říkali, ale je to fakt náročný. Jo. A to jsem věděl, že to nějakým způsobem dám. A Lenka Nora Návorková, kterou jsem měl jako tanečnici a která je stejný jako sportovní magor jako já, protože ona se věnovala tomu sportovnímu tančení předtím, tak my jsme jeli. Asi jako vy s Katkou, prostě jako to nebylo, že bychom odpočívali ty 4 hodiny, které jsme tam měli ten slot, ale my jsme ho fakt jako prostě odjeli. Tak tohle se mi potvrdilo, že nějakým způsobem dáme. Samozřejmě překvapily mě spousta věcí. Překvapilo mě, jak je to náročné na hlavu, jako pamatovat si ty kroky, choreografie. Ty choreografie. A já jsem měl fakt migrény normálně z toho, jak jsem jako si to chtěl všecko do té hlavy vrejt a zapamatovat, abych tu Lenku nezdržoval tím, že si to jako blbec nepamatuju. Takže tohle to pro mě bylo strašně náročný. No a ta fyzická stránka toho tance, samozřejmě, že pro mě to bylo něco absolutně novýho. Já jsem nebyl ani v tanečních, jako tancoval jsem jak kopyto někde na diskotékách, ale jako, že bych třeba uměl polku nebo valčík předtím, to jsem neuměl. A teď jsem věděl, že samozřejmě ty tance jsou náročný technicky, ty kroky, ještě jsem ani jsem netušil, jak moc, myslel jsem si, že to bude jednodušší. No a teď jsem říkal, tak jediný, co mě může zachránit, jako na každý ten tanec najít nějakou výhodu v té protetice, který mi to aspoň trošku ulehčí. Ne, že by to bylo lehčí, ale abych mohl dělat něco podobného jako tou zdravou levou nohou. A Lenka v tomhle tom byla skvělá, která mi popsala přesně, co by ta noha měla umět, co by to chodidlo mělo umět, a já jsem potom už jenom vybral jako z té nabídky těch různých,
0: z toho meníčka,
1: tak jsem vybral to, i to, co jsem měl doma na různý sporty. To já jsem měl doma v tu dobu asi 7 protéz, protože jako na cyklistiku 2, na běhání, pak jako když jsem si chodil hrát s kamarádama volejbal, tak jinou, když jdu po horách, tak mám jinou na běžný chození, takže jsem z toho vždycky přitáhl nějakou protézu, zkusili jsme, jestli to bude ono, jestli se třeba vejde i do té boty na ten podpatek, trošku jsme to upravili a jak jsem říkal, Lenka v tomhle byla skvělá, takže jsme to vždycky tam imbusama štelovali spolu, jo, a nakonec to vždycky nějak šlo, no.
0: Ty říkáš, že každá překonaná překážka nás dělá silnějšími. Co bys poradil lidem, kteří jsou na dně a nevidí cestu ven?
1: Obrátit se na někoho. Že když se v tom člověk dlouho babrá sám, tak jako většinou se z toho nevykope. Většinou z té bažiny nevyplaveš sám, musí tě někdo jako vytáhnout, musí ti někdo hodit ten klacek, který se chytíš, jo. A proto je strašně důležitý, a já to říkám všem lidem. A i když sám potřebuju být, nebo sám, já někdy potřebuju být sám, někdy, tak vím, že jak je strašně důležitý mít kolem sebe jako lidi, který jsou ty praví kamarádi, který prostě ti pomůžou, když budeš ve 3 ráno někde v depce, takže pro tebe prostě přijedou. Jo, a tohle to je strašně důležitý. Nenechávat ty problémy, který má člověk dlouhodobě vnitřní a každý z nás je má, nenechávat si je pro sebe a vždycky někomu o tom říct. Samozřejmě, že se může stát, a třeba děti ve škole to řešejí, že nějaký tu svoji trouble řeknou někomu a on se jim vysměje, že to jako použije proti ním. To je bohužel jako, to je smůla, ale jako stojí za to prostě o tom mluvit a je to takový ten, někdo mi, Soňa mi jednou říkala, že to studovala, že třeba se tomu říká syndrom indiánské babičky, že v těch komunitách indiánských, že fungovala ta nejstarší žena, ke který vždycky přišli a řekli ten svůj problém a už jenom to, že to vyslovíš a řekneš to někomu cizímu, tak už máš z půlky vyhráno. Mm. Takže vždycky se na někoho obrátit, nedejpat se v tom problému sám.
0: Budoucnost. Co tě čeká?
1: No já doufám hezký podzim. Ale nevím, nechávám to otevřený. Absolutně to nechávám otevřený, protože já vždycky říkám, že jako ty příležitosti chodí každý den a že buď máme to štěstí, že si zvolíme věc, která nás pak bude třeba rok bavit, jo, nebo prostě nějaký to bude projekt, který se chytí, anebo tu příležitost přehlídneme a už se nikdy nevrátí, to taky jako samozřejmě se stane, anebo to bude věc, kterou po který zjistíme 10 minut potom, že to byla cesta vedle, ale ty příležitosti chodí, tak já věřím, já neplánuju. Já už teďko neplánuju. Já jsem plánoval 25 let, když jsem jezdil na kole, jak jsem plánoval každý den, tak teďko si chci nechat ten komfort, že neplánuju, že vždycky něco přijde. Ale věřím a už to mám tu zkušenost, že když to přijde, tak tomu dám zase těch 100% a že mě to bude strašně bavit.
0: Říká frajer Jiří Ježek. Jirko, moc krát ti děkuju, že jsi dorazil sem do studia.
1: Já děkuju za pozvání a za krásný rozhovor. Děkuju.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znamená.

0: Ciny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie? Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: na Rádiu Praha.
1: Pražáku, hej.
0: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
1: Pražáku, hej.
0: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

'Cause my dreams are bursting at the seams.

Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a my už pro vás máme dalšího hosta. Tentokrát to bude youtuber Jiří Bulíšek. Založil kanál Jirka vysvětluje věci a věnuje se tématům do hloubky. Probírá vesmír, fungování lidského těla nebo mozku a dokonce i dezinformacím. Proč často naletíme podvodníkům? Jaké jsou současné trendy v podvodech? A jaké téma by ještě chtěl zpracovat? Tak nejen o tom budeme mluvit už za pár minut.

0: Krásný den s Lenkou Vahlovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Jirka Buríšek. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jak vás správně označit? YouTuber? Influencer? Co máte rád?
1: Já sám nevím. Já vím, že spadám trošku do nějaké té influencerské kolonky, ale vlastně točím videa. No.
0: Každopádně vysvětlujete věci prostě.
1: Je to tak.
0: Takže budete chytrej.
1: To nevím, jestli tak se úplně dá říct 100%, spíš si myslím, že to je schopnost zjišťovat věci.
0: Pro naše posluchače taková drobnost. Natáčíme v červnu, rozhovor pojede v září. To znamená videa, která vzniknou přes léto, pokud si nevezmete úplně volno, tak ještě o nich úplně nemůžeme mluvit. Ale já jsem vyhodila na Instagram to otázkové okno a přibylo tam pár dotazů. Jeden si rovnou odbudeme, protože ten jste zmínil několikrát, ale prostě tam přistál, tak asi ho ještě posluchači přesně neznají odpověď. Proč Jirka vysvětluje věci? Proč se ten YouTube takhle jmenuje?
1: Ten celý příběh toho, proč existuje název Jirka vysvětluje věci, je ten, že já jsem na začátku hledal název kanálu. Nebyl jsem si úplně jistý, jak ho pojmenovat. Já myslím, že první název, co jsem k tomu kanálu dal, tak bylo v kontextu, což ještě stále jde dohledat vlastně úplně u prvních videí, tak je tam takové jako kratičké intro. A bavil jsem se o tom se svým kamarádem Jankem Rubešem, kterýho diváci znají z Honest Guy nebo z Kluků z Prahy. A ten mi řekl větu, jako to je hrozně blbej název, řekl to nějak možná trošku ostřej a prostě to pojmenuje Jirka vysvětluje věci, protože tak budeš tam vysvětlovat věci. A mi se to zalíbilo, tak jsem to udělal a od té doby se to tak jmenuje.
0: A tenhle název mu přišel dobrý.
1: Jo, už. Jo. Ono to dává smysl, že jo? Protože jejich kanál se jmenuje Kluci z Prahy a oni jsou to vlastně jako dva kluci a jsou z Prahy. A když vlastně člověk aplikuje ten stejný proces na můj kanál, tak to vlastně dává smysl, že se to jmenuje Jirka vysvětluje věci. Mě trošku mrzí, že jsem to nevymyslel já, ale má to pěkný takový origin.
0: A Václav Moravec, který si vytvořil teď vlastní platformu, tak tam má pořád kontexty.
1: Tak to je dobře, že jsem to v tom případě
0: takhle
1: nepojmenoval.
0: Takže dobře, že jste si dal Jirka vysvětluje věci. Další otázka tam padla na téma, na čem teď momentálně pracujete, protože já předpokládám, ta témata jsou velmi výživná a že to zřejmě není vždycky jako v ten daný okamžik, že se věnujete té jedné věci, ale že tak jako paralelně řešíte několik věcí zároveň, protože trvá, než si to nastudujete.
1: Je to tak?
0: Tak v kolika tématech teď ležíte?
1: Asi ve třech. Vzhledem k tomu, že teda vysíláme v září, tak to znamená, že teď už musí být venku video o podvodech, které dělám teď, ale bude vycházet za chvíli.
0: Nechal jste se opět napálit? Nebo
1: tentokrát ne. Tentokrát jsem trochu napálil ty podvodníky. A vlastně s partou dalších tvůrců, mých kamarádů, známých, tak jsme si vzali vlastně jeden den, vytvořili jsme si takové vlastní call centrum, ve kterém jsme se nechali navolávat těmi podvodníky a pak jsme, tak řekněme, ztráceli jejich čas. Čistě jenom proto, že jsme si řekli, že to je dobrý oddychovej den, jak ušetřit nějakým lidem možná nějaký peníze a udělat si z toho trošku srandu a ty podvodníky tak jako mírně napálit.
0: A spolupracujete někdy s policií, že některá data předáte?
1: V minulosti s bankami hlavně jsme předávali třeba ty transferní účty bankám. S policií vlastně spolupracuji primárně na bázi těch informací, protože já třeba od policie můžu dostat informaci, že nějaký podvod je v tuto chvíli rozšířenější. Teď jsem se zrovna bavil s policií právě o tom, jakým způsobem teď funguje ten podvod falešný bankéř. A vlastně bylo to kvůli tomu, že jsem ho chtěl zase, a budu to dělat, je to možná teď ta věc, na které teď v září pracuju. A to třeba pro mě byla novinka, že on už vlastně funguje trochu jinak než dřív. A teď to dávám teprve dohromady, snažím se to trošku zmapovat znova, protože po 2-3 letech od té doby, co jsem o tom točil, tak se to zase změnilo. Radio Praha 107,1.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Jirka Buríšek a mám úplně jednoduchou otázku, ale jak je možné, když je taková osvěta, že se necháme stále napalit? A jsme v tom všichni, nejenom seniori.
1: To je skvělá otázka, protože těch důvodů je strašně moc. Jeden z nich je, ten úplně nejjednodušší, je ten, že ti podvodníci jsou většinu času prostě o krok napřed. Tam to nejde dělat moc jinak, než reagovat na to, jak se ten podvod vyvine a pak o tom informovat, ale zase taky se to nedostane ke všem. A vlastně spousta posluchačů, možná i teď vašich, kteří nás poslouchají, tak některé ty podvody prostě nezná. Jo? Je to jenom čistě o tom, že když něco znám, tak na to nenaletím, ale když to neznám, tak ta šance je mnohem vyšší. Takový ten stereotyp, že nejčastější oběť online podvodu je třeba osamělý senior, který jako se nevyzná tolik na internetu a jak se říká, jako klikne na všechno a je to takový ten člověk, který prostě není na internetu doma. Tak to už taky úplně neplatí. Spousta těch dat ukazuje, že mezi oběťmi je víc a víc lidí okolo 30 let v produktivním věku. Můžou to být manažeři, šéfové velkých firem, lidé, u kterých by člověk řekl, že jsou opatrní nebo že na to nenaletí, ale prostě to tak není. Ten trik je v tom, že jakýkoliv podvod, když vás zastihne v nějakou chvíli, kdy je člověk nepřipravený, ve spěchu, je nějak roztržitý, stane se, že prostě si toho nevšimne něčeho, čeho by si všimnout měl a stane se obětí podvodu.
0: Ale je pravda, že ty podvody jsou sofistikované v současné době, že si pamatujeme tu dobu, kdy nám chodili maily se špatnou češtinou, ale to už je úplný pravěk. To je úplně někde jinde.
1: Je to tak.
0: Jaký je třeba teď takový trend těch podvodníků?
1: Důležité je třeba taková maličkost, že začali používat umělou inteligenci, což samozřejmě asi jsme trochu všichni čekali, že se stane, že to začnou využívat i právě podvodníci. Nicméně tam jde o to, že vlastně každý ten podvod, který my dnes vidíme, tak je vlastně finální verze několik let vyvíjející se legendy. Vlastně ten podvod začal na nějaké prvotní úrovni, kdy ho třeba lidé odhalovali hned ze začátku. A vlastně tam úplně stejně jako probíhá biologická evoluce, tak proběhla evoluce toho podvodu. Že v momentě, kdy ti podvodníci narazili na překážku, tak ji vyřešili. A vlastně tohle může být třeba 200. iterace toho podvodu. To znamená, každý ten člověk, který na ten podvod narazí, tak vlastně je proti němu taková přesila, kdy ti podvodníci mají historii 200 různých momentů, kdy to mohlo ztroskotat a už je napravili. A proto je ten podvod vlastně tak sofistikovaný.
0: Zajímá mě, jestli ještě existují ty podvody, které se takzvaně navlíknou na nějaké ty vojáky, ty šarmantní pány, protože tam mám pocit, že ta osvěta je obrovská a že už se přeci nikdo nemůže nechat napálit.
1: Je to vlastně, ano, je to vlastně ta stejná věc jako u všech ostatních. Tam jde o to, a teď dobré je zmínit, tohle jsou vlastně ty typ romantického podvodu, který cílí na emoce. Známe ho úplně z minulosti, jako takový ten podvod. Já mám pocit, že chodil možná do e-mailu dřív, dneska je to víc na sociálních sítích, může se stát i na takových těch dating aplikacích, jako je
0: třeba
1: Tinder.
0: A dřív to byli i námořníci, teď jsou
1: to vojáci. Ano, je to tak. Námořníci to vlastně stále můžou být.
0: Můžou.
1: Píše vám člověk, který se s vámi chce seznámit, a vlastně na začátku po vás nic nechce, je to takový jako, může to být šarmantní člověk, nemusí, to už je otázka, jestli to každý vlastně sám interpretuje, ale on vždy cílí na primárně na osamělé ženy ve věku od třeba 50 let dál. Myslím si, že ty data to takhle zhruba ukazují. A vlastně ten podvod cílí na to, že nejdřív vypěstuje ten nějaký jako romantický vztah, který skutečně jde jako postupně, není to tak, že by hnedka jako úplně jako na sílu tam šel, většinou teda do těch zpráv, jakože hnedka psal, jestli si ho nechce vzít ta žena, ale prostě vypěstuje ten vztah a pak přijde moment, kdy se tam stane nějaký zlom vlastně a on řekne, třeba je to voják, to bylo ještě důležité říct, já jsem teď byl na misi a jsem v nemocnici a teď potřebuje nějakou pomoc, jo? Potřebuje odeslat svoje doklady nebo něco takového a vlastně v ten moment, tak vlastně tam ta investice, ta citová investice do toho vztahu a ty doklady, tak jak jsou na cestě, tak se samozřejmě někde zdrží, je potřeba zaplatit nějaký poplatek, nějaké proclení, něco takového a to se takhle může vlastně vyšplhat do astronomických částek. A nebo to může být ještě v jiných případech nějaké jako v uvozovkách bohatství, které třeba na té misi ti vojáci našli a řeknou, stejně by to propadlo, stejně by se to zavřelo někde ve skladu, my jsme se s klukama dohodli, že si to necháme a pošleme to domů. Hmm. A taky, vlastně stejný princip, najednou se to musí proclít a tak dále.
0: A skončí to někdy dobře, že třeba se ta podvedená žena zpět dostane k těm svým penězům, které naposílala? Dokážou v určitém ohledu ty banky pomoct nějakým způsobem?
1: Nejsem si úplně 100% jistý, jestli na to dokážu odpovědět. A možná se to v jednotkách případů stalo, ale většinou bych s tím nepočítal.
2: Co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Každou neděli v 9 večer na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Jirka Buríšek a na Instagram padla další docela zajímavá otázka. Jestli si Jirka dokáže vydělat, když vydá jedno video za měsíc?
1: Jo, jde to. Já mám velkou výhodu v tom, že i když vydám jedno video za měsíc, takže vlastně moji diváci tak jsou asi srdcaři, protože se na něj přijdou vždycky podívat a má to jako dostatečné vlastně dosahy, aby ten můj výdělek byl prostě dostatečný na to. Nemám za sebou úplně jako tým lidí, který bych si mohl dovolit, ale to bych třeba taky někdy v budoucnu chtěl.
0: A ten kanál stále roste. Teď máte přes 550 tisíc vlastně odběratelů na tom YouTubeovém kanále a vymýšlíte i další způsoby, jak zmonetizovat tu vaší práci, že byste třeba vytvořil další placené platformy?
1: Vymýšlím. Je vlastně ta možnost té placené platformy, jako dávat obsah za paywall, tak to k tomu jsem se úplně neodhodlal zatím. Přišlo mi, že vlastně nějak mi to jako nedávalo úplně smysl v té tvorbě, kterou dělám, protože nedává smysl vytvořit edukativní video a pak ho jako schovat vlastně.
0: A tu pointu třeba dát na Hero Hero.
1: Tak jsem přemýšlel, jestli nedat za paywall, tak jak to dělá vlastně řada tvůrců, třeba rozhovory nebo tak, ale vlastně spíš funguju na principu, že mám spolupráce s různými partnery, jako je třeba Česká spořitelna, která vlastně mi teď pomáhá s těmi videí o podvodech a vlastně tohle partnerství je placené a díky tomu to můžu vlastně tvořit ty videa, nemusíme dávat nikam za paywall.
0: Ale je dobré, že edukativní videa, která nejsou často ve vašem případě úplně jednoduchá, na pochopení, jsou to často i složitá témata, tak člověk by si dneska řekl, že lidé scrollují jednoduchý konzumní obsah, ale opak je pravdou ve vašem případě, že o tu edukaci je zájem ve společnosti a zřejmě nemáte ani velkou konkurenci.
1: To nevím, ale jako já si to sám vysvětluju tím, že jsou to vlastně ty jako rozevřené nůžky, že čím víc je toho jako rychlého, krátkého obsahu, tak tím víc lidé vlastně vyhledávají i ten opak a snaží se občas trávit ten čas u toho jako delšího, pomalejšího obsahu. Protože já sám to tak trochu mám taky. Mm-hmm. Já vím, že když jako strávím půl dne scrollováním, protože jsem ve vlaku nebo někam jedu, nebo prostě mám nějakou příležitost se zrovna jako v úzovkách nudit a vytáhnu telefon, tak mě to začne vlastně štvát po chvíli a už si říkám, no já bych ale asi měl, vyloženě mám ten pocit, že bych měl jít a pustit si něco, u čeho jako nebudu takhle pořád tím palcem dělat nahoru a každých pár vteřin mi vyskočí nový obsah, ale že budu něco konzumovat jako konzistentně.
0: No ale vy jste deformován svým vlastním obsahem. Protože se vždycky chcete něco dozvědět, protože to může být inspirace pro další video.
1: To je pravda.
0: Když něco objevíte.
1: To je pravda.
0: A v rámci těch témat, my jsme se bavili o podvodech, ale ten váš kanál je širokospektrální. Tam je historie, vesmír, jste široko rozkročen. Jak je možné se v tomhle všem orientovat a jít do hloubky?
1: Já mám štěstí, že žiju v té době, ve které žijeme, protože jako díky internetu a tomu přístupu k informacím si vlastně můžu dostat téměř k čemukoliv, co vlastně k tomu tématu potřebuju. Můžu si pročíst zdroje, které by normálně bylo potřeba jako fyzicky vidět někde v archivu, tak dneska jsou vlastně digitalizované, takže je můžu vidět na internetu. A není to vlastně zase tak dlouhá doba, co jsou digitalizované.
0: Každý si dokáže ty zdroje najít. A pokud objeví studii, ne každý je schopný dobře interpretovat.
1: To je pravda. Druhá věc, která mi s tím pomáhá, tak jsou, a to hrozně rád říkám, protože je to jako velký pomocník, tak jsou ty samotné instituce, které vlastně publikují ty studie, když je to univerzita třeba, tak ta samotná univerzita má obrovský zájem na tom, aby ta studie byla, aby se dostala mezi lidi. A tím pádem častokrát se stává, že když vyjde nějaká jako větší studie, financovaná, prostě velká, tak vyloženě vyjde na webu té univerzity článek, který to zhrnuje a vlastně to popisuje pro lidi. Takže já můžu ušetřit spoustu času tím, že si to takhle pročtu a když vím, že je to něco, co by mě dál zajímalo, tak už se potom dostanu zpátky k té studii a pročtu si to dál. Ale vlastně tady ta snaha jako vědy dostat vědu mezi lidi je to, co mě hrozně pomáhá v tom dostat vědu mezi lidi.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Jirka Buríšek, kanál Jirka vysvětluje věci. Stalo se vám někdy, že jste vydal video, udělal jste si rešerši, všechno poctivě zpracoval a postříhal a třeba za rok přišla informace, že tam je nějaká chyba, že jste si to třeba špatně vysvětlil, nebo že se ten výzkum nějakým způsobem posunul? Stalo se někdy třeba, že jste musel to video i smazat, nebo předělat, nebo dovysvětlit?
1: Přemýšlím, jestli, jako stává se mi to, že jako občas udělám nějakou chybu, to jo, třeba teď se mi stalo, to je tak, já nevím, 2-3 měsíce zpátky, tak to mě teďka tížilo nejvíc, že jsem se vloženě jako přeřekl, nebo jak to říct, že jsem jako v kontextu vesmíru v rámci vzniku černé díry, tak já jsem měl vlastně větu, kdy jsem chtěl říct bod nekonečné hustoty, nekonečně malý bod, nekonečné hustoty, což je singularita černé díry. A já jsem omylem řekl nekonečné hmotnosti. Mm-hmm. Ale já to znám tak jako pospátku na spaměť, že mě to nedošlo, že to tam je. Vůbec mi nedošlo se to jako zkontrolovat. A vlastně a zjistil jsem to až po tom, co jsem to video vydal, že tam má místo hustoty hmotnosti. A to je jako vyloženě špatně, to je jako velká chyba, kterou jsem udělal tím, že jsem vlastně si až moc jako věřil v tom, že tady jsem to ani vůbec mě to netrklo. Vůbec. A to se stává, no, tyhle věci. Člověk nemůže počítat s tím, že vlastně ty videa budou úplně bezchybný, protože je to trošku paradox, mi přijde, že se to jako měly by být ideálně, ale vlastně každý chybuje, takže se s tím asi počítat musí. No. Tam je otázka, jak k tomu člověk potom přistupuje.
0: Jasně. Které video nebo které téma má největší sledovanost na vašem kanále?
1: Že to jsou asi ta videa o vesmíru, protože co jsem se tak bavil s diváky, tak vlastně je to takový eskapismus trošku, že vlastně existuje jako obrovské množství témat, které je dobré vědět a je dobré se o nich informovat, ať už jsou to nikotinové sáčky, kratom, spánek, cokoliv z tady těch témat, které člověka vyloženě jako ovlivňují a to, jak se cítí. Ale ta videa o vesmíru vlastně vám můžou dovolit trošku začít přemýšlet vlastně o úplně jiných věcech, o úplně jiném světě. A jsou to i takové jako filozofické otázky, které se pak týkají jako historie lidstva, budoucnosti lidstva. A myslím, že pro tu dnešní informační dobu to začíná být trošku typické, že se lidé chtějí jako odpoutat od toho návalu informací a prostě na chvilku být jako
0: vypnout.
1: U něčeho jiného.
0: Kalkulujete občas s tím tématem, že když vidíte, že lehučce padá a ten kanál, tak vydáte video o vesmíru?
1: Asi možná jo. Možná jo. To tak dělám. Já jako hrozně rád ty témata střídám. To znamená, když udělám video o tom, co se děje s tělem, když pije člověk málo vody, tak potom chci ideálně udělat zase video o trošku jako jiné škále témat. Takže to může být video o diktatuře v Bělorusku anebo video o vesmíru, ale už se nechci vyloženě zabývat třeba lidským tělem na pár měsíců. Ale myslím si, že když bych si fakt všiml, že ten kanál nějak, že mu jako ubývá počet zhlédnutí, tak bych určitě zapřemýšlel o tom, že udělám teďka video o vesmíru. 100%.
2: Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: Se mnou je Jirka Buríšek a ten má kanál Jirka vysvětluje věci. YouTuber, jestli chcete, edukativní YouTuber. Zajímá mě, a to je dost podstatná součást toho všeho, jestli ještě máte kapacitu na to dělat ty edukace offline.
1: Jo, moc ne už, no.
0: Už ne.
1: Já jsem, jako mě to vlastně hrozně baví na jednu stranu, protože tím, že když člověk vydává videa na internet, tak jako málo kdy má tu možnost se s těmi svými diváky jako získat tu zpětnou vazbu vlastně, protože ty komentáře pod tím videem nejsou úplně jako dobrá zpětná vazba. Je jich tam většinou strašně moc a člověk, aby se tím nějak prokousal, tak to úplně nejde. Ale když si můžete potom s těmi lidmi popovídat třeba po nějaké besedě, tak to mi vždycky přišlo hrozně fajn. Teďka jedna věc, kdy jsem tu příležitost měl, byly kinopremiéry, když jsme promítali vlastně předpremiéry těch videí v kině. A občas se mi poštěstí takhle někam jako mezi lidi se dostat třeba do škol, ale jako je to hodně sporadicky už.
0: A ještě jinak se tam máte zpětnou vazbu v tom, protože předpokládám, že ten kanál vytváříte i z toho důvodu, že nechcete, aby se děli podvody, nechcete, aby se lidé nechali podvést, chcete, abychom věděli něco o vesmíru, že prostě je to zájem rozšiřovat povědomí o těch důležitých věcech. Tak jestli k vám přichází zpětná vazba, že jste někomu pomohl, někoho zachránil?
1: Jo, to se stává vlastně hrozně často.
0: Někomu otevřel oči?
1: To nevím, jestli otevření očí, ale byly to hlavně ty podvody. Tam je to často, že někdo se ozve s tím, že jeho člen rodiny dostal nějaký telefonát a že on byl schopný to vlastně jako vypozorovat, poznat to z nějakých indicí, že to je podvod, už jenom z toho, jak slyšel mluvit toho člena rodiny. Tuhle zprávu jsem dostal tolikrát, že už bych to ani nespočítal. Pak se mi párkrát stalo, že někdo říkal, že díky mně udělal nějakou třeba maturitní práci. že ji dělal jako podle mého videa a že jako mi děkuje za to, za to video.
0: A zdroj dvojtečka asi nenapsal, jak vysvětluje věci.
1: Jo, možná tam někde bylo dole ve zdrojích, ale asi jenom tak jako pod čarou.
0: Jak vám jako tvůrci pomáhá to se propojit třeba, už jste zmínil, kluci z Prahy, kovy a tak dále. Pomůže to tomu kanálu nebo Instagramu
1: to
0: růst?
1: Asi úplně neřekl. Jako...
0: A v čem to propojení dává smysl?
1: No, že to je zábava, že člověk jako může spolupracovat s jinými tvůrci, které má rád, když chcete, teď vlastně, když jsme točili to video o těch tom trolení podvodníků, můžeme tam říkat, já tomu říkám edukativní prank, protože my vlastně se v tom videu snažíme ty podvodníky udělat si z nich srandu, ale zároveň na tom vlastně trošku vysvětlit, jak ten podvod funguje. Mě na tom vlastně nejvíc bavilo to, že jsem mohl ten den strávit vlastně s partou lidí, kteří jsou fajn a můžem si v ten moment i popovídat o té tvorbě. A když člověk dělá ty videa sám, tak tu příležitost moc často nemá.
2: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Rádio Praha.

0: Jsme ve finále s mým hostem Jirkou Buríškem a zajímá mě teď taková etická hranice. To, jak o tom mluvíte v rámci těch podvodníků, tak ve vašem případě si myslím, že ještě ctíte nějakou určitou jako hranici, ale jsou kanály a tvůrci, kteří třeba takzvaně páchají dobro v tom, že třeba nalákají predátory na schůzku. Mm-hmm. Já teď nebudu popisovat, jaké kanály a co se přesně děje, ale vlastně v určitém ohledu zastoupí policii nebo nějaké instituce, jestli mi rozumíte, jestli víte, o čem mluvím. Ale zároveň já jim na jednu stranu rozumím, co chtějí udělat, protože není hezké, aby predátoři oslouvali mladé dívky. Ale možná to není úplně ta správná cesta, jak se tohohle zbavit v tom éteru.
1: To je strašně komplikovaná věc. No.
0: A přemýšlíte o tom, kde je ta hranice?
1: Jako sám ve své vlastní tvorbě určitě, protože tam už jsem se dostal do jako těchto těch vod vlastně taky v té práci s těmi podvodníky, anebo v té snaze jako popsat ty podvody. Já jsem třeba sám přemýšlel o tom, že bych třeba se jako pokusil někoho podvést, abych ukázal, že to jde vlastně docela jednoduše. To je trošku jako na hraně toho všeho, o čem se teď bavíme. Stejně tak, jako když někoho takhle vlastně zvete třeba na schůzku, abyste ho odhalili jako predátora, tak vlastně jako policie pracuje v nějakých mezích, zatímco tvůrce videí ty meze třeba úplně tolik nemá. Myslím, že teď se nedávno stalo v zahraničí, že pozvali přesně, jak popisujete, někoho takhle na schůzku, měl to být nějaký predátor, a oni si ti tvůrci nevšimli, že mu nikdy neřekli, že té oběti nebo té volavce je 14 let. To znamená, že on šel na schůzku s někým, o kom nevěděl, kolik mu je let. Takže oni se takhle jako kolosálně sekli, udělali jako gigantickou chybu, vykreslili toho člověka jako predátora a on vlastně nebyl. Což je věc, která už jako vlastně tohle riziko by mělo být jako velkým červeným majákem, aby se do toho tvůrci možná pouštili buď jen s policií, pokud by jako...
0: Například dokument bylo. V síti třeba?
1: Třeba, asi no. Jako v rámci jednání na vlastní pěst si myslím, že je tolik rizik, že třeba já sám bych do toho něčeho takového vůbec nešel.
0: A myslíte z vašeho pohledu, že to vůbec může něčemu pomoct, když takovéhle kroky ti youtubeři dělají?
1: Jako asi to může vytvořit nějak celospolečensky nějaké jako odstrašení toho, že pro ty predátory, že se jako něco takového jim může stát, ale když nad tím člověk zamyslí statisticky, ta pravděpodobnost je úplně mizivá. Je to obsah, který možná lidé jako rádi sledují, protože mají pocit, že tam proběhla nějaká spravedlnost. Ale vlastně jako tím to samozřejmě končí. No. Jako já bych to nerad úplně hodnotil tak, aby to vyznělo, že by to někdo jako vložně jako neměl dělat. Já si myslím, že to je rozhodnutí každého tvůrce, jak se k něčemu takovému postaví. Ale je to věc, kterou já sám vlastně nějakým způsobem taky řeším. Taky jsem o tom přemýšlel. Jako to napálování těch podvodníků, tyhle všechny věci vlastně do určité míry jsou na nějaké hraně nějakého etického kodexu, který já vlastně jsem si sám pro sebe vytvořil a taky ho musím nějak dodržovat. A nechtěl bych úplně každému říkat, že ho musí dodržovat stejným způsobem.
0: A abychom to téma nějakým způsobem uzavřeli, tak je za vás tedy ta optimální cesta jít tou edukací a prevencí?
1: Já si myslím, že to je ta asi jako v tuhle chvíli jediná cesta, protože ty podvodníky, o kterých já natáčím, lusknutím prstu policie všechny nepochytá, to bohužel nejde, i když dle mého názoru vlastně dělá jako dobrou práci, protože já jsem na začátku toho vzestupu těch podvodů ani nečekal, že se bude dařit zadržovat ty podvodníky ještě mimo Českou republiku. Že podvodné skupiny organizované v zahraničí se podařilo vlastně ve spolupráci s tou zahraniční policií, třeba ve spolupráci s ukrajinskou policií, tak se podařilo na Ukrajině zadržet ty vlastně mezinárodní gengy. A to mě překvapilo vlastně, jak se něco takového povedlo. Ale na druhou stranu hned vznikne další. A tím pádem je to trochu boj s větrnými mlýny a jediný, podle mě teda jediný způsob, jak proti němu bojovat, je prostě vědět, že existuje tahle věc, tahle riziko a dávat si na něj pozor.
0: A závěrečná otázka, jestli nějaké téma, které byste rád zpracoval, ale vlastně si na to netroufáte. Je něco takového?
1: Spousta historických témat. Některá jsou taková jako komplikovaná s tím, že zasahují i do současnosti. Hrozně rád bych je zpracoval, ale ještě jsem se k ním vlastně tolik neprokousal. Určitě třeba bych chtěl do budoucna zpracovat téma o tom, jak se vyučuje druhá světová válka v Japonsku, protože je to pro samotné Japonsko vlastně neuvěřitelně citlivý téma, což jsem zažil, když jsem tam minulý rok byl. A to je téma, na které, ne že bych si na něj vyloženě netroufal, ale vlastně vím, že bude tak náročné, že ho pořád odsouvám.
0: Se mnou byl Jirka Buríšek. Moc děkuju.
1: Já taky děkuju.

0: Hasičníci v budoucí stanici Nové Dvory. Hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár haly na Rakovnicku. Donald Trump zrušil několika médiím akreditace do Bílého domu. Jsou to třeba stanice CNN nebo server Politico. Dnes čekejte skoro jasno až polojasno a teploty do 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Dělníci dnes začínají razit další úsek pražského metra D mezi stanicemi Ryšánka a Nové Dvory. V místě budoucí stanice Nové Dvory vyhloubí zhruba 300-metrový tunel. To jim potrvá zhruba 5 měsíců, říká ředitel výstavby ze společnosti Hochtief Radek Kozubík.
2: Tady z toho staveniště budeme razit přístupový tunel, který se po 100 metrech větví doleva na větrací tunel, kde protne větrací šachtu, kterou v tuto chvíli hloubíme.
0: Celá linka metra D má být hotová v roce 2036. Po celé Praze se dnes konají sousedské slavnosti Zažít město jinak. Akci organizují dobrovolníci na desítkách míst a má podpořit lokální ekonomiku a propojit sousedské komunity. Zájemci můžou přijít například na náměstí Jiřího Spoděbrat do Klimenské ulice nebo na Štrosmajerovo náměstí. Slavnosti Zažít město jinak se koná vždy třetí víkend v září od roku 2006. Požár haly na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku je pod kontrolou. Hasičům se podařilo lokalizovat kolem půlnoci a poplachový stupeň postupně snížili ze 3. stupně na základní. Nasazené jednotky během noci halu vyskladňovaly, teď ji dohašují a za dohledu termokamer hledají skrytá ohniska. Podle prvotních odhadů je způsobená škoda až 400 milionů korun. Co požár způsobilo, budou v dopoledních hodinách zjišťovat vyšetřovatelé. Americký prezident Donald Trump vypověděl z Bílého domu zástupce 3 médií, amerických stanic CNN a MS Now a bruselského serveru Politico. Akreditace jim ruší s okamžitou platností. O nařízení informoval na své sociální síti Truth Social. Zmíněná média podle Trumpa lžou o něm, jeho vládě i Spojených státech. O akreditace by podle něj mohli přijít i další novináři, neupřesnil ale kteří. Trojice médií se zatím k Trumpově rozhodnutí nevyjádřila. Hokejisté Kladna vyhráli ve druhém kole Tipsport Extraligy nad Spartou 3-2 po nájezdech. Rytíři otočili v utkání vývoj skóre a o 3 body přišli až necelou půl minutu před koncem 3. třetiny. I přesto je jeden z autorů gólu Jakub Konečný s výhrou spokojený.
3: Je to škoda, pokud se nabil tu nějaká necelá půl minutka do konce, no. Pár šťastných odrazů, trefil to tam jak Griffa Mendela, tak mě, tak Filipa Westerlunda, takže pár nešťastných odrazů a mohli jsme brát 3 body, no, ale takhle na konci jsme určitě rádi za 2.
0: Dnes bude v Praze a okolí skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer čekejte od severozápadu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů. Vítr bude foukat slabý, přes den mírně tiho západní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Koukneme se na silnice, ale zatím je ten pohled naštěstí klidný a bezproblémový, takže šťastnou cestu, dávejte na sebe pozor.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: You got that power. 6:04 startuje sobotní ranní vysílání Rádia Praha s datem 19. září. Svátek mají Zita a Konstantin. Tak všechno nejlepší, holky a kluci. A co nás čeká? Dermot Kennedy, Power Over Me. A taky třeba Miles Smith a jeho Nice to Meet You.
1: Rádio Praha.

0: Dance All Night.
1: To byl Miles Smith a jeho Nice to Meet You. Mimochodem připomínám, že na Facebooku Rádia Praha vy rozhodujete o tom, co my budeme hrát, konkrétně v pondělí 21. září v 9 večer. Bude to Gracie Abrams a její deska Daughter from Hell, nebo Ellie Goulding a deska I Know Too Much. Je tam 21 hlasů, 11 z nich má Gracie Abrams, 10 Ellie Goulding, ale hlasování končí až v pondělí v poledne, takže se to pořád ještě může velmi dynamicky měnit. Uvidíme, jak to dopadne a v pondělí večer si to zahrajeme, to, co vy vyberete. Je sobota 19. září, v Praze bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer začne od severozápadu přibývat oblačnosti. Maxima 21 až 23 stupňů Celsia, teď jsme na 11 stupních a foukat bude slabý, přes den mírný jihozápadní až západní vítr. Na silnicích stále relativní klid, nejsou hlášeny žádné zásadní komplikace ani kolony, tak šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Linkin Park a jejich The Emptiness Machine v 6:30 na Rádiu Praha. Před námi zprávy a ve studiu s nimi Anna Hašková.
1: Psychiatr Jan Cimický půjde do vězení. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání mu odvolací soud potvrdil 5letý trest odnětí svobody a 10letý zákaz činnosti. Každé z 39 žen soud navíc přiznal 30 000 korun jako náhradu nemajetkové újmy. Rozsudek je pravomocný, není možné se proti němu odvolat. Obhájce Jana Cimického Miroslav Kučerka ale zvažuje dovolání k nejvyššímu soudu. Začíná festival Děti čtete. Slavnostní zahájení literární přehlídky se uskuteční dnes odpoledne v pražské Verichově vile. Program největšího knižního festivalu pro děti a rodiče potrvá až do listopadu a nabídne více než 30 akcí. Mezi nimi autorská čtení, besedy i divadelní představení. Praha 1 navýšila rozpočet projektu Korenci pro volný čas z původních 500 000 korun na 1 milion. Radnice tak reaguje na velký zájem rodičů, kteří původní částku vyčerpali během prvního dne registrací. Příspěvek ve výši 1500 korun na kroužky, tábory či sport tak nově získá více než 600 dětí s trvalým pobytem v centru metropole. Rodiče musí alespoň část peněz vyčerpat do konce října. Evropská komise vyplatila v přepočtu přes 80 miliard korun z půjčky pro Ukrajinu. Peníze budou sloužit na nákup raket a dronů pro obranu ukrajinského území před pokračující ruskou agresí. Je to čtvrtá platba, kterou komise Ukrajině poskytuje jako součást obranné části půjčky. Dohromady tak letos Ukrajině vyplatila v přepočtu přes 360 miliard korun. Dnes čekejte skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer od severozápadu oblačnosti přibyde. Teploty vystoupí nejvýše na 21 až 23 stupňů. Povane slabý, přes den mírný jihozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Klid na silnicích skončil, bohužel máme nehodu, konkrétně na Rohanském nábřeží těsně za křížením s ulicí U nádražní lávky srazilo osobní auto chodce, ta nehoda je v šetření, počítejte s tím a dávejte pozor.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
5: Snídani?
4: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
5: Oběd?
4: Divadlo Hibernia uvádí
6: romantický muzikál
4: Saturnin.
6: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
4: Od září 2026
6: v divadle Hibernia.
4: Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: byli Martin Garrix, Ed Sheeran a Repeat It. Je 6:45. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. No a dnes si povíme, jak policie používá při kontrole provozu drony. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Dnes zvedáme oči nad vozovku. Moderní technologie už dávno nejsou jen v autech. Stále častěji je má v ruce i policie. Drony dokážou sledovat provoz z výšky, ale jak moc je policie skutečně používá v běžném provozu? Vy víte, jestli vůbec a případně jak moc policie používá drony ke kontrole provozu na dálnicích a silnicích? Plukovník Jan Straka už vysvětluje podrobnosti.
2: My používáme drony samozřejmě při kontrolách, většinou na dálnicích nebo silnicích prvních tříd, v úsecích třeba zakázaného předjíždění. Případně se s nimi dá kontrolovat i způsob jízdy v nějakém úseku, kde my nejsme jinými prostředky prostě schopni ten dohled vykonávat. Je tam nebezpečná zatáčka, prostě tam nepostavíte auto a zároveň tam nepostavíte ani tu hlídku.
1: Kdo je ovládá?
2: Letecká služba, kde jsou odborníci, kteří s tím umí perfektně lítat. A zároveň mají drony vybavené tou nejmodernější záznamovou technikou, takže tam my jsme schopni v podstatě sledovat to chování na nějakém třeba dalším úseku.
1: Co takový dron všechno umí?
2: Dokáže monitorovat styl vaší jízdy na nějakém třeba i delším úseku.
1: Uveďme tedy nějaké příklady z praxe.
2: Používají se v úsecích, kde je zakázané předjíždění, mohou se používat i třeba v uzavírkách, kde je uzavřen jeden směr a jsou tam světelná signalizační zařízení, tam hlídá průjezd na červenou i třeba používání mobilního telefonu. Určitě je dobrý pomocník, my kromě dohledu používáme drony i při dokumentaci míst závažných dopravních nehod, kde nám teda velmi pomáhají.
0: Dnes bude v Praze skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer začne od severozápadu přibývat oblačnosti. Maxima 21 až 23 stupňů Celsia, pořád jsme na 11 stupních a foukat bude slabý, přes den mírný jihozápadní až západní vítr. Tak, zdá se, že nehoda osobního auta s chodcem na Rohanském nábřeží už je vyřešena. Skvělá zpráva. No a jinak to vypadá docela dobře. Nikde žádné kolony ani špunty, tak šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Legendární Queenie a jejich The Show Must Go On nás dovedli k 7. hodině raní a k další zpravodajské relaci Rádia Praha, kterou připravila Anička Hašková. Hezké ráno.
1: Pěkné ráno.

0: Za 3 roky má začít přestavba budovy Smíchovského nádraží v Praze. Nástupiště už dělníci opravují. Úřady musí do dneška zaregistrovat všechny kandidáty do voleb. Soudy ještě nerozhodly o vyřazených uchazečích. Džihadisté zaútočili na vojenskou základnu v Mali. Zemřela přitom nejméně 100 malijských vojáků. Dnes čekejte skoro jasno až polojasno s teplotami do 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Rekonstrukce budovy Smíchovského nádraží v Praze má začít v roce 2029. Správa železnic k ní chce také přistavět nové jižní křídlo. Práce mají trvat 2 roky. Projektanti začali připravovat potřebnou dokumentaci, která určí cenu rekonstrukce. Pokračuje mluvčí správy železnic David Kabele.
2: Výsledkem přestavby nádraží Smíchov bude moderní dopravní terminál umožňující pohodlné přestupy mezi vlaky, městskou a příměstskou dopravou a s přímou vazbou na novou čtvrť, která roste v jeho okolí.
0: Dělníci od roku 2024 na Smíchovském nádraží už opravují koleje a nástupiště. Tyto práce mají skončit za 2 roky. V četnické stanici Lobkovice v Neratovicích si dnes lidé můžou připomenout události z roku 1938. Zájemci se tam budou moci symbolicky vrátit do dramatického zářijového období v době československé mobilizace. Akce s ukázkami dobové techniky a vybavení se koná od 10 do 16 hodin.
3: Jedním z hlavních lákadel bude legendární lehký tančík vzor 33. Atmosféru dotvoří i dobové oblečení příslušníků československé armády, četnictva, policie a finanční stráže. Z Neratovic Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady totiž mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. Mohlo se totiž stát, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám nebo nedostatkům. Soudy ale takové případy mohou přezkoumat a rozhodnout o dodatečném zapsání. Teď může začít ministerstvo vnitra tisknout volební lístky, které v příštích týdnech rozešle do domácností. Nejméně 100 malijských vojáků a 5 členů ruské žoldnéřské organizace Afrika Korps minulý týden zabili džihadisté při útoku na vojenskou základnu v Mali, informovala o tom agentura AFP. Organizace Afrika Korps byla také dříve známá jako Wagnerova skupina. Podle AFP jde o jeden z nejkrvavějších útoků od začátku konfliktu mezi malijskou vládou a radikálními islamistickými skupinami. Boje trvají už skoro 15 let. Čeští tenisté hrají po prvním dni Davis Cupové kvalifikace se Spojenými státy nerozhodně 1-1 na zápasy. Jakub Menčík nejprve podlehl Tajenovi 2-6 a 4-6, Jiří Lehečka pak porazil týmovou jedničku Američanů Sheltona 2x6-4. Souboj Česka se Spojenými státy dnes bude pokračovat 4 hrou od 14 hodin. Pak se odehrají zbylé 2 singlové zápasy. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa. Během dneška bude skoro jasno až polojasno, později čekejte přibývání oblačnosti, teplotní maxima 21 až 23 stupňů. Foukat bude slabý, přes den mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Provoz vypadá relativně klidně, víkendově, tak šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Radio Praha.
4: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do soboty s datem 19. září. Teď máme 7:04 a já vám přeju hezké ráno. Za chvilku Zoe Wees a Ghost. A bude taky Gracie Abrams a její song That's So True.

0: Tak to byly The Script a William Hall of Fame. Je 7:15, posloucháte Rádio Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Sobota, 19. září. Svátek mají mladá děvčata nebo štěstí. Tak zní význam italského jména Zita. Všechno nejlepší. Jihomoravské Znojmo na město povýšil král Přemysl Otakar I. před 800 lety, první svého druhu na Jižní Moravě. Právě 19. září 1226 vydal král další listinu, ve které odškodnil loutského opata za statek Kulchov potřebný k založení města kostelem v Prosiměřicích. Aby město bylo nejsilnější pevností na pomezí Moravy a Rakous, bylo opevněno silnými hradbami, které se z velké části dochovaly dodnes. Panna Maria. V ohnivém kotouči se údajně před 180 lety v roce 1846 zjevila a promluvila ve francouzských Alpách ke dvěma pasáčkům, Maximínu Žirodovi a Melanie Kalvátové. Toto zjevení bylo první, které církev oficiálně uznala. První ze tří železničních vinohradských tunelů o délce přes 1100 metrů byl slavnostně otevřen před 155 lety v roce 1871. Tunel se razil ručně a vytěžený materiál se ukládal na pozemcích Horní a Dolní Landhausky, kde později vznikla vila a park Grébovka. Ikonický stadion Giuseppe Meazzi v Miláně, tedy slavné San Siro, slaví dnes sté výročí od otevření v roce 1926. Hrají tam oba milánské velkokluby, jak AC, tak Inter. Přirozenou mumii člověka z pozdní doby měděné našli němečtí manželé Simonovi na tůře v Edstalských Alpách před 35 lety, v roce 1991. Dostala jméno Etsy.
5: Etsy gehört uns. Punkt.
4: O unikátní objev se ihned strhla tahanice mezi Rakouskem a Itálií, komuže bude patřit.
6: Ocie nostre basta.
4: Dokonce se přeměřovaly hranice a o 92,5 metru vyhrála Itálie. Etsy tudíž spočívá v Bolzánu. Trojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa a podle mnohých nejlepší oštěpář Jan Železný ukončil kariéru přesně před 20 lety na mítinku v Mladé Boleslavi ve svých 40 letech.
7: Thanks be to God.
4: Velkolepý státní pohřeb britské královny Alžběty II. Se konal ve Westminsterském opatství před 4 lety.
8: Now gone from us.
4: Po 10 dnech státního smutku.
9: Lidičky,
4: a před 125 lety se narodil otec žateckého chmele, zakladatel chmelařského výzkumu v České republice, Karel Oswald. Tak mistře, na zdraví a vám všem hezkou sobotu.
0: Sobota bude skoro jasná až polojasná, odpoledne a večer začne od severozápadu přibývat oblačnosti, maxima mezi 21 a 23 stupni Celsia, pořád jsme na 11 stupních a foukat bude slabý, přes den mírný jihozápadní až západní vítr. Koukneme ještě na silnice, ale v tuhle chvíli nejsou hlášeny žádné zásadní komplikace ani nikde nějaké extra kolony, tak šťastnou cestu.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
11: Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Vinyl.
10: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
11: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie? Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodně najdete na našem Facebooku.

0: Cranberries a Dreams, věc, která vyšla 5. října 1992. Není to tak dlouho, co jsem slyšel párek mladých lidí, kteří říkali, když slyšeli tenhle song, jo, to je klasika, no jo. No tak dobře, no, věci z roku 92 už jsou dneska klasika. Je 7:30, dáme si zprávy Rádia Praha, připravila je Anička Hašková.
1: Zájem o projekt Darujme kroužky dětem je podle organizátorů obrovský. Česká rada dětí a mládeže programem pomáhá nízkopříjmovým rodinám. Zapojením do něj můžou pro děti získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity. Žádat můžou rodiče dětí od 3 do 18 let. Původní 4 miliony korun se během jediného dne vyčerpaly. Česká rada dětí proto přidává další peníze. Praha 3 spustila speciální mapu, která zobrazuje místa na trávení volného času. Má sloužit pro inspiraci dospělým i teenagerům. Radnice ji pojmenovala Trojka v kapse a lidé ji najdou na internetových stránkách městské části. V mapě jsou například hřiště, cyklostezky, ale i legální graffiti stěny, skateparky a další venkovní i vnitřní místa. Na Hutích v Praze 14 začali dělníci stavět nové komunitní centrum. Součástí bude kavárna, víceúčelový sál pro pořádání společenských akcí a technické zázemí. Stavební práce za necelých 50 milionů korun potrvají zhruba jeden rok. V Mnichově v poledne začnou světově proslulé pivní slavnosti Oktoberfest. Potrvají do začátku října. Pořadatelé festivalu počítají z více než 6 miliony návštěvníků. Na přísná bezpečnostní opatření bude dohlížet přes 600 německých i zahraničních policistů. Za tuplák piva si oproti loňsku lidé připlatí. Vyjde je v přepočtu až na 387 korun. Dnes bude v Praze a okolí skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer začne od severozápadu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů. Vítr bude foukat slabý, přes den mírný jihozápadní až západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách ještě koukneme na silnice, ten pohled je ale povzbudivý. Provoz je v klidu, tak šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Neil Regard a Years and Years a Hallucination. Je 7:45. Projet celou trasu co nejrychleji, ale zároveň neschodit žádnou překážku, to jsou dvě nejzákladnější pravidla parkouru. Ve Velké Chuchli probíhají závody, které sledovala naše letající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Když se řekne parkour, tak se úplnému lajkovi, jako jsem třeba já, vybaví elegantně oblečení jezdci a jezdkyně a koně skákající přes překážky. Jenže parkour je mnohem složitější disciplína. Jak moc jsem vyrazila zjišťovat přímo na závody do Velké Chuchle?
2: Záleží, jaká se jede soutěž, většinou bývá na čas, znamená, že nejrychlejší čas vyhrává. A ještě se sbírají trestní body za schozené překážky. První jsou vždycky s nejrychlejším časem bez trestných bodů a potom se to přičítá za každý schozený skok trestný bod.
1: Vlastně tu trasu musíte projet co nejrychleji, co nejprecizněji, bez schozené překážky.
3: Ano, je to tak. A vždy je stanovený nějaký čas, dopředu určený. A pokud ten dotyčná dvojice překročí stanovený čas, tak už se sbírají i trestné body.
1: Vysvětlují mi parkourové jezdkyně Petra s Karolínou. Tu trasu vy tedy znáte dopředu, nebo ji vlastně zjistíte, jak vypadá až tady na závodišti?
3: Vždy až na závodišti. Stavitel si předem napíše nějaký plánek, který poté pak tady v parkourech staví. Dojdeme na prohlídku, nejdřív si tu prohlídku projdeme, kde jsou jednotlivé skoky.
1: Když jste si tu trasu prošli, tak co se vám zdá jako nejtěžší překážka?
2: Trestný body za schozený překážky. Aktuálně to koně mám rychlýho, ale není úplně pozorný, takže já se soustředím hlavně, aby šel čistě.
1: Mimochodem poslední otázka, ať vás nezdržuju, jak je to s tou sehraností toho jezdce a toho koně?
2: Já jsem si u těch hodně zkušených koní, tak to pak je i o koně, že ty už to znají a moc dobře víš, co dělat, ale jinak je to o té souhře, aby jsme včas ukázali skok, řekli tomu koně, co má dělat a musíme toho koně dopředu dost znát.
1: Takže úplně není možné v den závodu toho koně vyměnit za nějakého jiného, když by se vám třeba ten váš zranil.
3: Zkušenější jezdci to určitě zvládnou, ale mě trvá samozřejmě daleko díl, než toho koně poznám.
1: Jsou nervózní stejně jako vy?
2: Já jsem určitě víc nervózní než moji koně, ale jsou i koně, co jsou hodně nervózní tady z toho prostředí a musíme je uklidňovat a pak si dávat pozor na svoje emoce, aby jsme na ně nepřenesli tu svoji nervozitu.
3: Pro mě jako kolikrát přenáším svůj stres na koně, někdy ne. Záleží fakt na koni.
1: Jak se teda uklidňujete? Dýcháte zhluboka nebo máte nějaké techniky na to uklidnění?
3: Dýchám nebo si začnu něco zpívat a snažím se takhle uklidnit sebe i toho koně.
1: Parkouru je tedy důležité projet trasu co nejrychleji a bezchybně. Pokud chcete vidět jezdce v akci, vyražte do Velké Chuchle. Závody jsou přístupné veřejnosti zdarma a potrvají až do této neděle. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Dnes bude v Praze skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer začne od severozápadu přibývání oblačnosti, maxima 21 až 23 stupňů Celsia, pořád jsme na 11 stupních, poukat bude slabý, přes den mírný jihozápadní až západní vítr. Provoz je v klidu, nejsou hlášeny žádné zásadní komplikace ani kolony, tak šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. Od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Telefony v českých školách nebudou zakázané úplně, žáci by je mohli používat k výuce. Městská policie v Praze 3 dostane 1 milion korun na odměny pro strážníky. Výbuch bomby v policejním areálu v Pákistánu zabil nejméně 31 lidí. Během dneška bude skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Děti v mateřských a v základních školách od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako chytré hodinky nebo tablety. Využívat by je děti mohly zřejmě pouze k výuce, pokračuje ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO.
2: To je chytrá regulace, nikoli v zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociálních sítí, komunikovali s rodiči a samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
0: Plošná regulace ale nemá podporu mezi některými opozičními stranami. Proti jsou například TOP 09 nebo ODS. Podle poslankyně občanských demokratů Renáty Zajíčkové zákazy nic neřeší a děti najdou cestu, jak je obejít. Nedostatek strážníků v Praze 3 chce vedení městské části řešit motivačním příspěvkem. Městská policie proto dostane od radnice 1 milion korun. Peníze dá na odměny zaměstnanců, říká mluvčí Prahy 3 Petr Habáň.
3: Naším cílem je motivovat strážníky, aby sloužili na Praze 3 raději než v jiných městských částech. Pokud by se podařilo získat 8 nových strážníků, umožnilo by to nasazovat do ulic o jednu hlídku více, takže by byly jednak více vidět a i čas dojezdu by byl kratší.
0: V Benešově se koná festival parních lokomotiv. Organizátoři během víkendu vypraví až 40 nostalgických jízd. K vidění bude i legendární motorová jednotka přezdívaná Delfín, známá u expresu Vindobona, nebo motorový vůz Slovenská Strela. Divácky oblíbená akce se letos koná nejspíš naposled. Mezi Prahou a Českými Budějovicemi totiž začnou od příštího roku jezdit vlaky pouze pod zabezpečovacím systémem ETCS, říká organizátor festivalu Radek Panchartek.
4: Jsou to strašný technický komplikace, musíte žádat dopředu, musíte jenom vlak s lidma, provozně to jakoby hodně víc náročný, než je to bez toho výhradního provozu.
0: Podle zprávy železnic by mohli organizátoři trať se systémem ETCS při splnění určitých podmínek využít i pro nostalgickou jízdu. Počet obětí pátečního sebevražedného útoku na severozápadě Pákistánu vzrostl na 31. V policejním areálu u mešity vybuchla bomba naložená v autě. Mezi mrtvými je nejméně 16 policistů a 6 útočníků. Agentura AFP s odkazem na místního policistu uvedla, že zraněných je okolo stovky lidí. Někteří útočníci se stále skrývají v areálu. Televize Al Jazeera informovala, že se k útoku přihlásila frakce pákistánského Talibánu, která je v regionu aktivní. Hokejisté Kladna vyhráli ve druhém kole Tipsport Extraligy nad Spartou 3-2 po nájezdech. V dalších zápasech Třinec porazil Kometu Brno 6-5, Olomouc zdolala Plzeň 3-2 v prodloužení, Litvínov podlehl Pardubicím 1-3, Mladá Boleslav Karlovým Varům 1-4 a Hradec Králové Českým Budějovicím 0-2. Dnes čekejte skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer od severozápadu oblačnosti přibyde. Teploty vystoupí nejvýše na 21 až 23 stupňů. Povane slabý, přes den mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Tak, koukneme se na silnice, vypadá to relativně klidně, žádné zásadní komplikace nikde nevidím, tak šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Čtyři a půl minuty po osmé posloucháte Rádio Praha v sobotu 19. září. Hezké ráno přeje Honza Klaň. Za chvilku Rose a Bruno Mars a PT. A bude taky Teddy Swim se jeho Break Up In Reverse.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM.

0: Helena Zaťová, Impossible, ve čtvrt na 9 na Rádiu Praha. Praha je nej.
1: Když se postavíte na eskalátor ve stanici Náměstí Míru, čeká vás nejdelší cesta dolů v celé Praze. Náměstí Míru je totiž nejhlubší stanicí pražského metra a dokonce celé Evropské unie. Nástupiště se ukrývá 53 metrů pod zemí. Právě proto sem vedou i nejdelší pražské eskalátory. Měří přes 87 metrů a samotná jízda trvá více než 2 minuty. Stanice byla otevřena v roce 1978 a původně sloužila jako konečná zastávka linky A. Praha je nej.
0: Dneska bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer začne od severozápadu přibývat oblačnosti. Maxima mezi 21 a 23 stupni Celsia. Konečně jsme se šoupli o stupínek, jsme na 12 stupních a foukat bude slabý, přes den mírný jihozápadní až západní vítr. Na silnicích relativní klid, akorát počítejte s kopcem u zavírek, protože se koná akce Poznej město jinak a všude možně jsou uzavřené ulice. Tak s tím počítat.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Činasky a selhání v 8:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a s nimi Anička Hašková.
1: I během dneška pokračují dobrovolníci ve sběru odpadků v rámci podzimní vlny kampaně Ukliďme svět. K jednotlivým akcím se můžou jednotlivci i skupiny přidat ještě dnes a zítra. Podle organizátorů se stačí vybrat na mapě úklidů na webu akce. Akci organizuje už od roku 1993 Český svaz ochránců přírody. Po celé Praze se dnes konají sousedské slavnosti Zažít město jinak. Akci organizují dobrovolníci na desítkách míst a má podpořit lokální ekonomiku a propojit sousedské komunity. Zájemci můžou přijít třeba na náměstí Jiřího z Poděbrad do Klimenské ulice nebo na Štrosmajerovo náměstí. Slavnostní Zažít město jinak se koná vždy třetí víkend v září od roku 2006. Hlavní město půjčí 166 milionů korun Praze 7 na výstavbu základní školy Jana Vodňanského u Jankovcovy ulice. Teď tam dělníci bourají starou budovu. Stavba by měla být hotová v roce 2029. Do školy za více než 900 milionů korun by mohlo chodit 570 žáků. V horském středisku Bukovel na západě Ukrajiny pokračuje summit tzv. Karpatské osmičky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na jeho začátku oznámil popis dohod o investicích do obranných podniků a infrastruktury v přepočtu za více než 24 miliard korun. Kromě obranné spolupráce chce Zelenský prohloubit i přeshraniční hospodářskou spolupráci. Třídenní summit skončí zítra. Během dneška bude skoro jasno až polojasno, později čekejte přibývání oblačnosti, teplotní maxima 21 až 23 stupňů. Foukat bude slabý, přes den mírný jihozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tak bohužel, klidný provoz už skončil, máme tři čerstvé nehody, jedna se stala v Mánesově ulici, u křížení s ulicí Anny Letenské se srazila dvě osobní auta, auto s motorkou se srazilo v ulici na Pankráci u křižovatky Mikuláše, s ulicí Mikuláše Zusy a třetí nehoda se stala v ulici u Akademie, taky dvě osobní auta v sobě. Buďte opatrní a mějte šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
4: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
3: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
5: Co dneska děláte? Koulíte?
6: Přikuluji.
5: To přikulovat je lepší než koulet, že?
6: Ano.
3: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
4: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
3: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Host Lenky Vahalové, novinář a youtuber Jiří Buríšek, je známý jako Jirka vysvětluje věci a na YouTube má už více než 500 000 odběratelů. Zpracovává témata spojená s vesmírem, fungováním lidského těla a mozku, ale také varuje před podvody. Host Lenky Vahalové, dnes po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: V ranní Praze po 8:30 Dua Lipa, Don't Start Now. A taky Pink a její Just Like Fire.

0: To byla Olivia Rodrigo a Drop Dead je 8:45 a přichází Jirka Štefl.
1: Zažijte město jinak. Stejnojmenná akce promění na jeden den vaši ulici ve velkou sousedskou slavnost. Poznáte místní obchodníky, ochutnáte skvělé jídlo, setkáte se se sousedy a poslechnete si i řadu koncertů. Akce budou napříč Prahou, a to třeba v centru, ve Sněmovní ulici nebo na Kampě. Vydat se můžete i na Petřiny, Břevnov nebo do Karlína k Invalidovně. Jak bude vypadat doprava budoucnosti? Na tuhle otázku zase odpoví Den chytré mobility, který na výstavišti v Holešovicích představí autonomní vozidla, doručovací roboty, virtuální realitu a nejnovější technologie z oblasti umělé inteligence. A u rozhledny Doubravka bude posvícení. V okolí rozhledny bude připravena nevšední gastrozóna a po celé odpoledne taky posvícenský program. Těšit se tam můžete i na koncert skupiny Opěta Radeček. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Dnes bude v Praze skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer začne od severozápadu přibývat oblačnosti. Maxima 21 až 23 stupňů Celsia, jsme na 12 stupních a foukat bude slabý, přes den mírný jihozápadní až západní vítr. Na silnicích stále stejná situace, máme 3 čerstvé nehody, jedna je v Mánesově ulici na křižovatce s ulicí Anny Letenské, se srazila 2 auta, další je v ulici na Pankráci, kousek od křižovatky s ulicí Mikuláše z Husy, osobák s motocyklem, a ta třetí nehoda v ulici U Akademie, 2 osobní auta v sobě, jezděte opatrně.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Rádio Praha.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Na pražském výstavišti dnes lidé můžou vidět moderní technologie v městské hromadné dopravě. Je tam den chytré mobility. Dobrovolníci a příznivci vojenské historie dnes rozsvítí světla u vojenských opevnění podél bývalých československých hranic. Připomenou si tak mobilizaci z roku 1938. Donald Trump se poprvé sejde s úřadující venezuelskou prezidentkou Delcy Rodriguezovou. Dnes čekejte skoro jasno až polojasno a teploty do 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Samořídící auta nebo roboty na doručování zásilek dnes můžou lidé vidět na dni chytré mobility na pražském výstavišti. Zapojit se také budou moci do testovacích jízd, přednášek a odborných dílen. Technologie návštěvníkům představí i společnost Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí a je garantem akce, říká jí mluvčí Filip Drápal.
2: Budeme tam prezentovat třeba automatické počítání cestujících, projekt Čitelná Praha, nové funkce v mobilní aplikaci Vítačka a za Středočeský kraj tam bude také dodávka poptávkové dopravy Pit Halo.
0: Na Hutích v Praze 14 začali dělníci stavět nové komunitní centrum. Součástí bude kavárna, víceúčelový sál pro pořádání společenských akcí a technické zázemí. Stavební práce za necích 50 milionů korun potrvají zhruba jeden rok, potvrzuje mluvčí Prahy 14 Veronika Berná.
3: Po sérii veřejných projednání a úpravách návrhů městská část postaví budovu podle návrhu architekta Davida Damašky. Vznikne v Parčíku v ulici Splavná na místě někdejší již zkátralé restaurace. Demolice původního objektu proběhla v první polovině letošního roku.
0: Na desítkách míst podél bývalé československé obranné linie si dnes ve 20 hodin lidé připomenou mobilizaci z roku 1938. Prezident Edvard Beneš vyhlásil 23. září ve 22 hodin a 15 minut. Během dvou dnů nastoupilo k jednotkám více než milion mužů. Dobrovolná akce Světla nad bunkry má připomenout jejich odhodlání bránit Československo. Akce se koná od roku 2016 a během jednoho večera propojuje nasvícená opevnění v Česku a na Slovensku. Organizátoři tak vytváří pomyslný řetěz světel podél tehdejší hranice Československa. Americký prezident Donald Trump a úřadující venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová se příští týden setkají během valného shromáždění OSN. O plánované schůzce informoval americký velvyslanec při Organizaci spojených národů Mike Waltz. Trump také hodlá hned při příletu na valné shromáždění přivítat čínského prezidenta Xi Jinpinga. Hokejisté Sparty prohráli ve druhém kole Tip Sport Extraligy na Kladně 2-3 po nájezdech. Pražané sice vedli, pak ale dotahovali náskok soupeře a vyrovnali až 24 vteřin před koncem třetí třetiny. Podle vývoje utkání je i přesto podle útočníka Pavla Kousala jeden bod málo.
4: Myslím si, že málo, ale přece jenom furt je to teprve druhý zápas v sezóně. Je dobře, že jsme se vrátili, když jsme prohrávali, že jsme to aspoň vyrovnali a je na čem stavět. Myslím si, že nějaký šance na to, aby jsme vyhráli, jsme tam určitě měli. Škoda, že jsme je neproměnili.
0: Dnes bude v Praze a okolí jasno až polojasno. Odpoledne a večer začne od severozápadu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů. Vítr bude foukat slabý, přes den mírný jihozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Bohužel máme další nehodu. V ulici na Florenci se srazilo osobní auto s autobusem. Počítejte s tím a jezděte opatrně.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

14. září, hezké ráno, přeje Honza Chlaň, teď máme 5,5 minuty po 9. a vy jste s Rádiem Praha. Za chvilku Leon a Caleb Scott, stay. A bude James Blunt a jeho nedávná novinka Tastes Like Summer.

0: James Blunt, Tastes Like Summer, ve čtvrt na 10 na Rádiu Praha.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Sobota, 19. září. Svátek mají mladá děvčata nebo štěstí. Tak zní význam italského jména Zita. Všechno nejlepší. Jihomoravské Znojmo na město povýšil král Přemysl Otakar I. před 800 lety, první svého druhu na Jižní Moravě. Právě 19. září 1226 vydal král další listinu, ve které odškodnil loutského opata za statek Kulchov potřebný k založení města kostelem v Prosiměřicích. Aby město bylo nejsilnější pevností na pomezí Moravy a Rakous, bylo opevněno silnými hradbami, které se z velké části dochovaly dodnes. Panna Maria. V ohnivém kotouči se údajně před 180 lety v roce 1846 zjevila a promluvila ve francouzských Alpách ke dvěma pasáčkům, Maximínu Žirodovi a Melanie Kalvátové. Toto zjevení bylo první, které církev oficiálně uznala. První ze tří železničních vinohradských tunelů o délce přes 1100 metrů byl slavnostně otevřen před 155 lety v roce 1871. Tunel se razil ručně a vytěžený materiál se ukládal na pozemcích Horní a Dolní Landhausky, kde později vznikla vila a park Grébovka. Ikonický stadion Giuseppe Meazzi v Miláně, tedy slavné San Siro, slaví dnes sté výročí od otevření v roce 1926. Hrají tam oba milánské velkokluby, jak AC, tak Inter. Přirozenou mumii člověka z pozdní doby měděné našli němečtí manželé Simonovi na tůře v Edstalských Alpách před 35 lety, v roce 1991. Dostala jméno Etsy.
4: Etsy gehört uns. Punkt.
3: O unikátní objev se ihned strhla tahanice mezi Rakouskem a Itálií, komuže bude patřit.
5: Ocie nostre basta.
3: Dokonce se přeměřovaly hranice a o 92,5 metru vyhrála Itálie. Etsy tudíž spočívá v Bozánu. Trojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa a podle mnohých nejlepší oštěpář Jan Železný ukončil kariéru přesně před 20 lety na mítinku v Mladé Boleslavi ve svých 40 letech.
6: Thanks be to God.
3: Velkolepý státní pohřeb britské královny Alžběty II. Se konal ve Westminsterském opatství před 4 lety.
7: Now gone from us.
3: Po 10 dnech státního smutku.
8: Lidičky,
3: a před 125 lety se narodil otec žateckého chmele, zakladatel chmelařského výzkumu v České republice, Karel Oswald. Tak mistře, na zdraví a vám všem hezkou sobotu.
0: Ta sobota bude skoro jasná až polojasná, odpoledne a večer začne od severozápadu přibývat oblačnosti, maxima 21 až 23 stupňů Celsia, teď jsme na 15 a foukat bude slabý přes den mírný jihozápadní až západní vítr. Přibyla nám další nehoda, konkrétně v Ločské ulici, kousek od křížení s Hvězdenskou, srazila se tam dvě osobní auta, dávejte pozor.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: London Beat, You Bring On The Sun, je 9:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Aničkou Haškovou.
1: Dnes je poslední den, kdy můžou registrační úřady zapsat sporné kandidáty do voleb. Pokud totiž uskupení pošlou kandidátky s chybami nebo nedostatky, úřady je můžou vyřadit. Dodatečné zapsání je možné jen poté, co případ přezkoumá soud. Volby do obecních zastupitelstev a do senátu budou 9. a 10. října. Druhé kolo senátních voleb je vypsané na 17. a 18. října. Ode dneška si veřejnost může prohlédnout korunovační klenoty. Doteď je letos mohly vidět jen školní výpravy. Ve Vladislavském sále na Pražském hradě budou koruna, jablko a žezlo vystavené každý den od 9 do 17 hodin až do 28. září. Organizátoři upozorňují, že se návštěvníci mají připravit na to, že budou na klenoty stát v frontu. Minulý rok se na ně přišlo podívat přes 50 tisíc lidí. Začíná festival Děti čtete? Slavnostní zahájení literární přehlídky se uskuteční dnes odpoledne v pražské Verichově vile. Program největšího knižního festivalu pro děti a rodiče potrvá až do listopadu a nabídne přes 30 akcí, mezi nimi autorská čtení, besedy i divadelní představení. Při ruských nočních útocích zemřeli nejméně dva lidé v ukrajinské Chersonské a dva v Sumské oblasti. Tam je po zničení rodinného domu naváděnou pumou také nejméně 7 zraněných. Šéf vojenské správy Chersonské oblasti Oleksandr Produkin oznámil, že Rusové za poslední den zasáhli v regionu 5 bytových domů, 7 rodinných domů, obchod, plynovod i soukromá vozidla. Dnes čekejte skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer od severozápadu oblačnosti přibyde. Teploty vystoupí nejvýše na 21 až 23 stupňů. Povane slabý, přes den mírný jihozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách ještě dopravní informace. Připomínám, že čerstvou nehodu máme v Ločské ulici, kousek od křížení s Hvězdenskou, se srazila dvě osobní auta. Další bouračka je v ulici Na Florenci, tam se srazil osobák s autobusem. Buďte opatrní a mějte šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Posloucháte Pod kamenem s Broukem Pitlíkem. Pořad, který je víc než pravda. Před sebou mám nově objeveného Brouka Řehoře.
5: Zdravím všechny posluchače.
4: Pojďme rovnou k věci. Co je to ta, jak vy říkáte, arktická zima?
5: Je to nová doba ledová.
4: Je krásné teplé léto. A vy tvrdíte, že už večer přijde mráz?
6: Mrazivá apokalypsa za zvuků samby. Havěť. Bláznivá autorská komedie Tomáše Dianišky. V divadle Pod palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
7: Lékař a terapeut Pavel Špatenka se dlouhé roky věnuje osobnímu rozvoji a sebepoznání. Je také autorem mnoha knih. Co nejvíc ovlivnilo právě jeho a proč je dobré pochopit sebe sama? I na to se zeptáme v pořadu Až na dřeň.
8: V neděli po 12. hodině na

0: byla LP a Lost on You ve 10:15 na Rádiu Praha. Dělníci začali sražbou pražského metra D v úseku od stanice Ryšánka na Nové Dvory. Jako první vyhloubí přístupový a větrací tunel právě budoucí stanice Nové Dvory. Ještě před vstupem do podzemí museli ale posvětit sochu svaté Barbory.
1: Ochraňují každého dělníka od úrazu a nebezpečí. Dej jim sílu tělesnou i duševní.
2: Modlitbu a požehnání zhruba půlmetrové sošce svaté Barbory a taky nové ražbě pronesl farář František Čech z římskokatolické farnosti v Praze na Lhotce.
3: Tady ta modlitba obsahovala prosbu o právě ochranu pro všechny, kteří s tou stavbou, s tím dílem mají něco dočinění, samozřejmě taky o nějakou sílu, ať už tu fyzickou, nebo třeba i psychickou, když přijdou nějaké obtíže.
2: Svatá Barbora je patronkou horníků, stavařů a razičů a podle tradice chrání dělníky před neštěstím při práci v podzemí. Farář František Čech popisuje, jak toto propojení vzniklo.
3: V rámci té legendy o jejím životě tak je tam také událost, kdy ona se snažila skrýt před těmi svými pronásledovateli, otevřela se skála a ona jaksi se mohla ukrýt takto pod zemí.
2: Samotnou ražbu stanice Nové Dvory má na starost ředitel výstavby ze společnosti Hochtief Radek Kozubík.
4: Tady z toho staveniště budeme razit přístupový tunel, který se po 100 metrech větví doleva na větrací tunel, kde protne větrací šachtu, kterou v tuto chvíli hloubíme, a zároveň z dalších staveníšť na povrchu začneme budovat postupně stavební jámy, ze kterých bude vznikat jižní severní vestibul, ze kterých se budou razit eskalátorové tunely.
2: Po vyražení stanice Nové Dvory začnou stavbaři hloubit takzvané traťové tunely. Na jejich ražbu objednali dva speciální tunelové stroje, říká mluvčí dopravního podniku hlavního města Daniel Šabík.
5: Ty už jsou objednány, už se vyrábí a měly by oba stroje dorazit v polovině příštího roku sem do Prahy.
2: V roce 2032 by mělo metro D začít jezdit z Pankráce na Nové Dvory. Pokud půjde výstavba rychle, mohly by soupravy při spuštění zajíždět až do stanice Libuš. Celá linka má být hotová v roce 2036. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer začne od severozápadu přibývat oblačnosti, maxima 21 až 23 stupňů Celsia, teď jsme na 15 stupních a foukat bude slabý, přes den mírný jihozápadní až západní vítr. Nehodu máme na ulici na Florenci, osobák s autobusem se tam srazil, pozor na to, další bouračka relativně čerstvá je v Ločské ulici, konkrétně kousek za křížením s Hnězdenskou ulicí, dvě osobní auta v sobě, dávejte pozor.
6: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.
7: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Je 10 hodin a my si dáme další zprávy Rádia Praha, které připravila Anička Hašková. Vítám ji tímto ve studiu a přejeme pěkné dopoledne.
1: Hezký den.

0: za 3 roky má začít přestavba budovy Smíchovského nádraží v Praze. Nástupiště už dělníci opravují. Zájem o projekt Darujeme kroužky dětem je obrovský, organizátoři do něj přidávají další peníze. Německo dočasně sníží daň z benzínu a nafty, opatření reaguje na nárůst cen pohonných hmot. Dnes čekejte, je skoro jasno až polojasno, s teplotami do 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Rekonstrukce budovy Smíchovského nádraží v Praze má začít v roce 2029. Správa železnic k ní chce také přistavět nové jižní křídlo. Práce mají trvat 2 roky. Projektanti začali připravovat potřebnou dokumentaci, která určí cenu rekonstrukce. Pokračuje mluvčí správy železnic David Kabele.
2: Výsledkem přestavby nádraží Smíchov bude moderní dopravní terminál umožňující pohodlné přestupy mezi vlaky, městskou a příměstskou dopravou a s přímou vazbou na novou čtvrť, která roste v jeho okolí.
0: Dělníci už od roku 2024 na Smíchovském nádraží opravují koleje a nástupiště. Tyto práce mají skončit za 2 roky. V četnické stanici Lobkovice v Neratovicích si dnes lidé můžou připomenout události z roku 1938. Zájemci se tam budou moci symbolicky vrátit do dramatického zářijového období v době československé mobilizace. Akce s ukázkami dobové techniky a vybavení se koná od 10 do 16 hodin.
3: Jedním z hlavních lákadel bude legendární lehký tančík vzor 33. Atmosféru dotvoří i dobové oblečení příslušníků československé armády, četnictva, policie a finanční stráže. Z Neratovic Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Česká rada dětí a mládeže hlásí obrovský zájem o projekt Darujeme kroužky dětem. Ten je určený pro nízkopříjmové rodiny, které můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Žádosti začala rada přijímat tuto středu a původní 4 miliony korun se vyčerpaly během jediného dne. Česká rada dětí a mládeže proto přidává další peníze, potvrzuje ředitel kanceláře této organizace Ondřej Šejtka.
4: Do systému přidáváme dalších 500 tisíc korun a ten počet žádostí tak může opět narůst. Určitě doporučujeme, aby rodiče neotáleli, podali žádost co nejdříve a podali i v případě, že už uvidí, že ten rozpočet je vyčerpán. Oni se totiž zařadí do fronty a jenom vyčkávají, než se nějaké prostředky uvolní, třeba z poukázek a z peněz, které nevyužijí již podpoření rodiče.
0: Do projektu Darujeme kroužky dětem totiž můžou lidé i přispívat a podpoří tak další děti z nízkopříjmových rodin. Výzva trvá až do 24. listopadu. Informace najdou lidé na webu projektu Darujeme kroužky dětem. Německá vládní koalice se dohodla na opatřeních ke zmírnění vysokých cen pohonných hmot, informovala o tom agentura DPA s odvoláním na zdroje z vlády. Opatření mají zahrnovat snížení daní z benzínu a nafty v přepočtu o 4 koruny na litr a také zavedení cenových stropů. Úleva na dani by podle DPA měla platit do konce roku. Podobné snížení v Německu platilo i od května do konce července. Fotbalisté brněnského Artisu budou v 9. kole šance ligy hostit Slovan Liberec. Zápas začne v 15 hodin, stejně jako souboje Mladé Boleslavy s brněnskou Zbrojovkou a Pardubic s Bohemians. V 18 hodin nastoupí Slovácko proti ostravskému Baníku. Během dneška bude skoro jasno až polojasno, později čekejte přibývání oblačnosti. Teplotní maxima 21 až 23 stupňů. Foukat bude slabý, přes den mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Stále v šetření máme nehodu v Ločské ulici, kousek od křížení s uličcí Hnězdenská se srazila 2 osobní auta. Další problém je v ulici Na Florenci, tam se srazil osobák s autobusem. Jezděte opatrně a mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: 5 minut po 10. startuje sobotní dopolední vysílání Rádia Praha s datem 19. září. Co nás čeká v téhle hodině? Alex Warren a Fever Dream. Milky, Just the Way You Are. Shakira, Burna Boy, Die Die. A už za chvilku Luis Capaldi a jeho Hold Me While You Wait.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM.

0: To byl Luis Capaldi, Hold Me While You Wait, je 10:45. Vypadá situace docela jednoznačně, co se kolon týče, tak byste se prakticky nikde neměli nějak zásadně zdržet, byť samozřejmě sem tam nějaká mikrokolona je, ale hlavně máme nehody v šetření. Jedna je v ulici Na Florenci, osobák s autobusem, a druhá v Ločské ulici, dvě osobní auta v sobě. Pozor a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nej-

0: Sophie and the Giants a Loser v 10:30 na Rádiu Praha. České korunovační klenoty jsou ode dneška přístupné pro veřejnost. Ve Vladislavském sále Pražského hradu budou vystavené do 28. září. A právě tam je i kolega reportér Petr Kastner. Já tě zdravím, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Petře, výstava začala v 9 hodin, čeká už teď někdo na otevření dveří, no to asi už nečeká, už jsou otevřené.
1: Ano, v jižních zahradách je teď zhruba 300 metrů dlouhá fronta, která ještě trochu narůstá. Kolem 8 hodiny, kdy hradní stráž otevřela branku z Hradčanského náměstí, byla front tak 100 metrová. Úplně první v ní byl pan Pavel z pražských strašnic, který kvůli tomu vstával ve 3:45. Kromě klenotů chtěl totiž mít i zážitek z brzké ranní Prahy. Potkal jsem tady ale taky návštěvníky třeba z Plzeňska nebo z Náchoda a Opočna z Královéhradeckého kraje. I když klenoty vyzvedlo 7 klíčníků v pondělí, lidé je můžou vidět až ode dneška. Od úterý si je totiž jezdili prohlížet žáci a studenti, protože výstava byla v týdnu vyhrazená jen pro školy. Rezervaci si na ní udělalo přes 300 škol. Zatímco loni pro ně byly vyhrazeny 2 dny, letos vedení hradu kvůli velkému zájmu počet dnů zvýšilo na 4.
0: Do kolika hodin vlastně mohou zájemci na Pražský hrad chodit?
1: Vladislavský sál bude otevřený do 17 hodin, ale poslední vstup je v 16:30. Lidé sem můžou chodit zdarma a bez předchozí rezervace. Kulturní a programová ředitelka hradu Veronika Wolf doporučuje návštěvníkům přijít takzvaně nalehko, protože před vstupem do sálu je čekají bezpečnostní kontroly. Důležitá informace pro rodiče s malými dětmi je, že ke klenotům se nedostanou s kočárkem. Ty na výstavu totiž z bezpečnostních důvodů nesmí. A ke klenotům nesmí ani se zvířaty. Výjimku mají tedy asistenční psy. Vedení hradu letos očekává podobně jako loni návštěvnost přes 50 000 lidí.
0: Letošní ročník má podtitul Habsburkové 500. Proč pořadatelé zvolili toto téma?
1: Letos je to 500 let od nástupu Habsburků na český trůn. Lidé se tak dozví, jaký byl osud klenotů po roce 1526. Výstavba se zaměřuje taky na další předměty, a to královské žezlo a jablko, které pochází právě z této doby. K vidění je taky například korunovační roucho z roku 1653 nebo panovnické portréty, které připomínají spojení korunovačních klenotů s Habsburskou dynastií. Tradice vystavování klenotů sahá do první republiky. Podobně jako dnes si je lidé mohli poprvé prohlédnout v roce 1929 při příležitosti 1000 let od smrti svatého Václava. Prezident Petr Pavel předloni rozhodl o tom, že klenoty bude vedení hradu vystavovat každoročně.
0: Z Pražského hradu se do vysílání přihlásil reportér Petr Kastner. Díky moc a hezký den přeju.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: Jak to vypadá na silnicích? Stále v šetření je nehoda, která se stala v Ločské ulici, kousek od křížení s Hnězdenskou, 2 osobní auta, ale máme další, konkrétně v Limuské ulici se srazila další 2 osobní auta. Dávejte pozor a mějte šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Čím je výjimečná zlatobřichá opice, či jak funguje cukr na náš mozek? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. Půvabná markýza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofieva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
5: Host Lenky Vahalové, novinář a youtuber Jiří Buríšek je známý jako Jirka vysvětluje věci a na YouTube má už více než 500 000 odběratelů. Zpracovává témata spojená s vesmírem, fungováním lidského těla a mozku, ale také varuje před podvody. Host Lenky Vahalové, dnes po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Fine, jejich Follow Your Fire ve 10:45 na Rádiu Praha. Máme další bouračku, konkrétně ve Šmeralově ulici v Holešovicích, kousek od křížení s Keramickou, dvě osobní auta v sobě. Buďte opatrní, dneska je to nějaký zakletý.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha. Praha.

0: 11 hodin, dáme si další zprávy Rádia Praha, připravila je opět Anička Hašková. Hezké ráno.
1: Pěkné dopoledne.
0: Ano, dopoledne.

0: dnes začaly razit dělníci v budoucí stanici Nové Dvory. Úřady musí do dneška zaregistrovat všechny kandidáty do voleb, soudy ještě nerozhodly o vyřazených uchazečích. Polsko vyslalo do vzduchu své vojenské letouny, mohl za to ruský útok na Ukrajinu. Dnes čekejte skoro jasno až polojasno a teploty do 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Dělníci začali razit další úsek pražského metra D mezi stanicemi Ryšánka a Nové Dvory. V místě budoucí stanice Nové Dvory vyhloubí zhruba 300-metrový tunel. To jim potrvá zhruba 5 měsíců, říká ředitel výstavby ze společnosti Hochtief Radek Kozubík.
2: Tady z toho staveniště budeme razit přístupový tunel, který se po 100 metrech větví doleva na větrací tunel, kde protne větrací šachtu, kterou v tuto chvíli hloubíme.
0: Celá linka D má být hotová v roce 2036. V Praze aktuálně nejezdí vlaky mezi zastávkami Praha hlavní nádraží a Praha Vršovice. Na vině je porucha trakčního vedení. Náhradní doprava není zavedena. Cestující můžou využít stávající linky metra a tramvají. Aktuální situaci můžete sledovat na webu PID nebo Českých drah. Mezinárodní architektonická soutěž o novou podobu okolí stanice metra Budějovická v Praze má 4 finalisty. Porota vybrala do druhého kola s celkem 8 zúčastněných 2 české a 2 zahraniční týmy z Francie a Velké Británie.
3: Vítězný návrh poslouží jako podklad pro proměnu území o rozloze 40 000 metrů čtverečních v novou čtvrť, zaměřenou hlavně na bydlení. Finálové koncepty posoudí porota v listopadu a výsledky následně představí veřejnosti na výstavě. Vítězné řešení se pak stane základem pro projektovou přípravu i další jednání města, městské části a investorů. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady mají totiž poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. Mohlo se totiž stát, že v původním odmítli zaregistrovat kvůli chybám nebo nedostatkům. Soudy ale takové případy můžou přezkoumat a rozhodnout o dodatečném zapsání. Teď může začít ministerstvo vnitra tisknout volební lístky, které v příštích týdnech rozešle do domácností. Polsko kvůli ruským dronovým útokům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu své vojenské letouny a uvedlo do pohotovosti protivzdušnou obranu. Informovala o tom na platformě X polská armáda. Označila to za preventivní opatření pro zajištění bezpečnosti polského nebe. Polsko od začátku ruské války na Ukrajině zaznamenalo několik případů narušení svého vojenského prostoru. Motocyklista Filip Salač vyhrál trénink na velkou cenu Rakouska. Ve třídě Moto2 porazil druhého Španěla Ortolu o 97 tisícin sekundy. Salač zároveň prošel do druhé části sobotní kvalifikace. Velká cena Rakouska je pak na programu v neděli. Dnes bude v Praze a okolí skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer začne od severozápadu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů. Vítr bude foukat slabý, přes den mírný jihozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Další bouračka, konkrétně 2 osobní auta na okruhu na 23. kilometru, je to na těch brýlích u Třebonic, směrem na D1, dávejte pozor, mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha, doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Si dáme hodinu před polednem. Budou třeba Imagine Dragons a Whatever It Takes. Na Rádiu Praha v sobotu 19. září taky Ava Max a Salt. Temper City, Self Ever. A nebo The Weeknd a In Your Eyes.
1: Rádio Praha a Honza Klan 107,1 FM.

0: Tao Cruz a Dynamite ve čtvrt na 12 na Rádiu Praha. Stále v šetření nehoda na okruhu na 23. kilometru směrem k D1 na těch brýlích Třebonice se srazila dvě osobní auta. Dávejte tam pozor a mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
3: Na Rádio Praha.
2: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: Eurythmics a Sweet Dreams, 11:30 na Rádiu Praha. Za Oktoberfestem nemusíte do Mnichova, stačí dorazit do areálu Pragovky. Od středy do neděle se tam konají pivní slavnosti. Na místě byla taky naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: My máme piva z mnichovského Oktoberfestu, přímo z Mnichova. Je jich 6 základních, které se tam čepujou. Nejoblíbenější v Čechách je pivo Paulaner, protože je nejznámější.
2: A jakou má chuť, nebo jak byste to popsali?
1: Německý ležák má jinou chuť než český ležák. Je mín hořký, víc sladový, to znamená takový malinko do sladka. Má vlastně takovou jakoby světlou barvu a velmi dobře se pije.
3: Představil mi piva na festivalu pan Miroslav Brada, jeden z organizátorů pražského Oktoberfestu. Jedná se už o 8. ročník. Místo je trochu schované za Pragovkou, ale navede vás hudba, bílé stany, ozdobené světílkami. Na místě můžete ochutnat i klobásy přímo z Německa.
2: Já mám teda zafixováno, že k Oktoberfestu patří preclíky. Máte je tady?
1: Máme preclíky. Máme i bratwursty a currywursty, které vozíme z Bavorska. A
2: co se týče nějakého programu, tak
1: zhruba v 7 hodin začnou různé pivní soutěže. To znamená, jedna z nich je držení plného tupláku v ruce, kdo to vydrží déle. Druhá se drží zase sudy prázdné, nebo se i pije pivo na ex.
3: Na akci dorazily také dvě dámy, Viola a Zuzana, a oblečeny byly v německém kroji dirndl.
4: Já jsem si to koupila před asi 7-8 lety a od té doby to visí ve skříni a neměla jsem si to kam vzít. A Violka je moje nejlepší kamarádka a vím, že šla na nějaký maškarní a koupila si ho taky, takže jsem jí přemluvila, aby jsme dneska vyrazili sem, protože to je poprvé, co to mám na sobě.
5: Dneska jsme vlastně přišli, protože jsme se chtěli hezky oblíknout.
4: Jet se metrem v tomhle tom. To byla jako zkouška odvahy. Jako.
2: Jak reagovali lidi?
4: Klopili zraky. Jako.
2: Mně to právě přijde, že ten oblek je vlastně slušivý, že ten dirndl jako...
4: To sluší úplně každému. Tlustá, tenká, dlouhá, vysoká, každému to sluší.
3: Pražský Oktoberfest se koná ve Vysočanech až do neděle. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Tak, koukneme nejdřív, jak to vypadá s kolonami. Není to nic strašného, v podstatě všude projedete relativně v klidu, nicméně na okruhu na 23. kilometru na tom křížení u Třebonic máme nehodu. Je to směrem kde jedničce, srazila se tam dvě osobní auta, buďte opatrní.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Lékař a terapeut Pavel Špatenka se dlouhé roky věnuje osobnímu rozvoji a sebepoznání. Je také autorem mnoha knih. Co nejvíc ovlivnilo právě jeho a proč je dobré pochopit sebe sama? I na to se zeptáme v pořadu Až na dřeň.
8: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Miles Smith a jeho Heaven ve 11:45 na Rádiu Praha. Koukneme na silnice, jak to na nich vypadá, stále v šetření je ta nehoda na okruhu na 23. kilometru směrem k D1 na brýlích u Třebonic, tak tam dávejte pozor a mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
3: Snídani?
2: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
3: Oběd?
2: Divadlo Hibernia uvádí
4: romantický muzikál
2: Saturnin.
4: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
2: Od září 2026
4: v divadle Hibernia.
2: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
5: Na Rádiu Praha.
6: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie? Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: Tolik Camila Cabello je Číren a bam bam ve 12 hodin. Dobrou chuť k obědu a pokud se při něm třeba nudíte, tak si dejte zprávy Rádia Praha s Aničkou Haškovou.
1: Dobré poledne.

0: Lidé dnes můžou přijít na sousedské slavnosti zažít město jinak na desítkách míst v Praze. Telefony v českých školách nebudou zakázané úplně, žáci by je mohli používat k výuce. Lídrně švédské opozice Anderssonová dostala pověření vést rozhovory o sestavení vlády. Odpoledne čekejte skoro jasno až polojasno a teploty do 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Po celé Praze se dnes konají sousedské slavnosti Zažít město jinak. Akci organizují dobrovolníci na desítkách

0: míst a má podpořit lokální ekonomiku a propojit sousedské komunity. Zájemci můžou přijít například na náměstí Jiřího z Poděbrad do Klimenské ulice nebo na Štrosmajerovo náměstí. Slavnosti Zažít město jinak se koná vždy třetí víkend v září od roku 2006. Nedostatek strážníků v Praze 3 chce vedení městské části řešit motivačním příspěvkem. Městská policie proto dostane od radnice 1 milion korun. Peníze dá na odměny zaměstnanců, říká mluvčí Prahy 3 Petr Habáň.
1: Naším cílem je motivovat strážníky, aby sloužili na Praze 3 raději než v jiných městských částech. Pokud by se podařilo získat 8 nových strážníků, umožnilo by to nasazovat do ulic o jednu hlídku více, takže by byli jednak více vidět a i čas dojezdu by byl kratší.
0: Děti v mateřských a v základních školách od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako chytré hodinky nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze k výuce, pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
2: To je chytrá regulace, nikoli v zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociálních sítí, komunikovali s rodiči a samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
0: Plošná regulace ale nemá podporu mezi některými opozičními stranami. Proti jsou například TOP 09 nebo ODS. Podle poslankyně občanských demokratů Renáty Zajíčkové zákazy nic neřeší a děti si najdou cestu, jak je obejít. Šéf švédského parlamentu Andreas Norlén pověřil sociálně demokratickou lídrině opozice Magdalenu Anderssonovou sestavením nové vlády. Podle agentury AP to vzhledem k napětí uvnitř levicového bloku bude složitý úkol. Středolivá opozice minulou neděli těsně zvítězila ve volbách do švédského jednokomorového parlamentu. Dosavadní švédský premiér Ulf Kristersson ze středopravicových umírněných pro potvrzení volební porážky oznámil demisi. Čeští tenisté po prvním dni Davis Cupové kvalifikace hrají se Spojenými státy 1-1 na zápasy. Jakub Menšík v Praze prohrál s Tienem 2-6 a 4-6, Jiří Lehečka naopak porazil Sheltona 2x6-4. Po utkání byl Lehečka spokojený hlavně s tím, jak náročný zápas zvládl.
3: Prostě asi jeden ze splněných snů, ale vstupoval jsem na ten kurz s tím, že chci vyhrát a chci přinést ten bod do té šatny. Jsem moc rád, jakým způsobem se to vyvíjelo a určitě to nebyl vůbec jednoduchý zápas, přece jenom byl tam přede mnou strašně těžký soupeř, který doopravdy, jak jsme viděli v posledních týdnech, je schopný na tvrdém povrchu hrát neskutečnou úroveň a proto jsem strašně šťastný, jak se to vyvíjelo a jak jsem to dotáhl.
0: Program pokračuje od 14 hodin 4 hrou, po které přijdou na řadu zpívající dva singlové zápasy. Vítěz utkání postoupí na finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa v italské Bologni. Odpoledne bude v Praze a okolí skoro jasno až polojasno. Později začne od severozápadu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů. Vítr bude foukat mírný jihozápadní až západní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Pozor stále na okruhu ve směru k D1 na 23. kilometru. Nehoda dvou osobních aut, jinak byste měli všude projet relativně v pohodě.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Host Lenky Vahalové.
7: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a my už pro vás máme dalšího hosta. Tentokrát to bude youtuber Jiří Bulíšek. Založil kanál Jirka vysvětluje věci a věnuje se tématům do hloubky. Probírá vesmír, fungování lidského těla nebo mozku a dokonce i dezinformacím. Proč často naletíme podvodníkům? Jaké jsou současné trendy v podvodech? A jaké téma by ještě chtěl zpracovat? Tak nejen o tom budeme mluvit už za pár minut.

0: Krásný den s Lenkou Vahlovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Jirka Buríšek. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jak vás správně označit? YouTuber? Influencer? Co máte rád?
1: Já sám nevím. Já vím, že spadám trošku do nějaké té influencerské kolonky, ale vlastně točím videa. No.
0: Každopádně vysvětlujete věci prostě.
1: Je to tak.
0: Takže budete chytrej.
1: To nevím, jestli tak se úplně dá říct stoprocentně, spíš si myslím, že to je schopnost zjišťovat věci.
0: Pro naše posluchače taková drobnost. Natáčíme v červnu, rozhovor pojede v září. To znamená videa, která vzniknou přes léto, pokud si nevezmete úplně volno, tak ještě o nich úplně nemůžeme mluvit. Ale já jsem vyhodila na Instagram to otázkové okno a přibylo tam pár dotazů. Jeden si rovnou odbudeme, protože ten jste zmínil několikrát, ale prostě tam přistál, tak asi ho ještě posluchači přesně neznají odpověď. Proč Jirka vysvětluje věci? Proč se ten YouTube takhle jmenuje?
1: Ten celý příběh toho, proč existuje název Jirka vysvětluje věci, je ten, že já jsem na začátku hledal název kanálu. Nebyl jsem si úplně jistý, jak ho pojmenovat. Já myslím, že první, jako úplně první název, co jsem k tomu kanálu dal, tak bylo V kontextu, což ještě stále jde dohledat vlastně úplně u prvních videí, tak je tam takové jako kratičké intro. A bavil jsem se o tom se svým kamarádem Jankem Rubešem, kterýho diváci znají z Honest Guy nebo z Kluků z Prahy. A ten mi řekl větu, jako to je hrozně blbej název, řekl to nějak možná trošku ostřej a prostě to pojmenuje Jirka vysvětluje věci, protože tak budeš tam vysvětlovat věci. A mi se to zalíbilo, tak jsem to udělal a od té doby se to tak jmenuje.
0: A tenhle název mu přišel dobrý.
1: Jo, už. Jo. Ono to dává smysl, že jo? Protože jejich kanál se jmenuje Kluci z Prahy a oni jsou to vlastně jako dva kluci a jsou z Prahy. A když vlastně člověk aplikuje ten stejný proces na můj kanál, tak to vlastně dává smysl, že se to jmenuje Jirka vysvětluje věci. Mě trošku mrzí, že jsem to nevymyslel já, ale jako má to pěkný takový origin.
0: A Václav Moravec, který si vytvořil teď vlastní platformu, tak tam má pořád kontexty.
1: Tak to je dobře, že jsem to v tom případě
0: takhle
1: nepojmenoval.
0: Takže je dobře, že jste si dal Jirka vysvětluje věci. Další otázka tam padla na téma, na čem teď momentálně pracujete, protože já předpokládám, ta témata jsou velmi výživná a že to zřejmě není vždycky jako v ten daný okamžik, že se věnujete té jedné věci, ale že tak jako paralelně řešíte několik věcí zároveň, protože trvá, než si to nastudujete.
1: Je to tak?
0: Tak v kolika tématech teď ležíte?
1: Asi ve třech. Vzhledem k tomu, že teda vysíláme v září, tak to znamená, že teď už musí být venku video o podvodech, které dělám teď, ale bude vycházet za chvíli.
0: Nechal jste se opět napálit? Nebo
1: tentokrát ne. Tentokrát jsem trochu napálil ty podvodníky. A vlastně s partou dalších tvůrců, mých kamarádů, známých, tak jsme si vzali vlastně jeden den, vytvořili jsme si takové vlastní call centrum, ve kterém jsme se nechali navolávat těmi podvodníky a pak jsme, tak řekněme, ztráceli jejich čas. Čistě jenom proto, že jsme si řekli, že to je dobrý oddychovej den, jak ušetřit nějakým lidem možná nějaký peníze a udělat si z toho trošku srandu a ty podvodníky tak jako mírně napálit.
0: A spolupracujete někdy s policií, že některá data předáte?
1: V minulosti s bankami hlavně jsme předávali třeba ty transferní účty bankám. S policií vlastně spolupracuju primárně na bázi těch informací, protože já třeba od policie můžu dostat informaci, že nějaký podvod je v tuto chvíli rozšířenější. Teď jsem se zrovna bavil s policií právě o tom, jakým způsobem teď funguje ten podvod falešný bankéř. A vlastně bylo to kvůli tomu, že jsem ho chtěl zase, a budu to dělat, je to možná teď ta věc, na které teď v září pracuju. A to třeba pro mě byla novinka, že on už vlastně funguje trochu jinak než dřív. A teď to dávám teprve dohromady, snažím se to trošku zmapovat znova, protože po 2-3 letech od té doby, co jsem o tom točil, tak se to zase změnilo.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Jirka Buríšek a mám úplně jednoduchou otázku, ale jak je možné, když je taková osvěta, že se necháme stále napálit? A jsme v tom všichni, nejenom seniori.
2: To je skvělá otázka, protože těch důvodů je strašně moc. Jeden z nich je, ten úplně nejjednodušší, je ten, že ti podvodníci jsou většinu času prostě o krok napřed. Tam to nejde dělat moc jinak, než reagovat na to, jak se ten podvod vyvine a pak o tom informovat, ale zase taky se to nedostane ke všem. A vlastně spousta posluchačů, možná i teď vašich, kteří nás poslouchají, tak některé ty podvody prostě nezná. Jo? Je to jenom čistě o tom, že když něco znám, tak na to nenaletím, ale když to neznám, tak ta šance je mnohem vyšší. Takový ten stereotyp, že nejčastější oběť online podvodu je třeba osamělý senior, který jako se nevyzná tolik na internetu a jak se říká, jako klikne na všechno a je to takový ten člověk, který prostě není na internetu doma. Tak to už taky úplně neplatí. Spousta těch dat ukazuje, že mezi oběťmi je víc a víc lidí okolo 30 let v produktivním věku. Můžou to být manažeři, šéfové velkých firem, lidé, u kterých by člověk řekl, že jsou opatrní nebo že na to nenaletí, ale prostě to tak není. Ten trik je v tom, že jakýkoliv podvod, když vás zastihne v nějakou chvíli, kdy je člověk nepřipravený, ve spěchu, je nějak roztržitý, stane se, že prostě si toho nevšimne něčeho, čeho by si všimnout měl a stane se obětí podvodu.
1: Ale je pravda, že ty podvody jsou sofistikované v současné době, že si pamatujeme tu dobu, kdy nám chodili maily se špatnou češtinou, ale to už je úplný pravěk. To je úplně někde jinde.
2: Je to tak.
1: Jaký je třeba teď takový trend těch podvodníků?
2: Důležité je třeba taková maličkost, že začali používat umělou inteligenci, což samozřejmě asi jsme trochu všichni čekali, že se stane, že to začnou využívat i právě podvodníci. Nicméně tam jde o to, že vlastně každý ten podvod, který my dnes vidíme, tak je vlastně finální verze několik let vyvíjející se legendy. Vlastně ten podvod začal na nějaké prvotní úrovni, kdy ho třeba lidé odhalovali hned ze začátku. A prostě tam úplně stejně jako probíhá biologická evoluce, tak proběhla evoluce toho podvodu, že v momentě, kdy ti podvodníci narazili na překážku, tak ji vyřešili. A vlastně tohle může být třeba 200. iterace toho podvodu. To znamená, každý ten člověk, který na ten podvod narazí, tak vlastně je proti němu taková přesila, kdy ti podvodníci mají historii 200 různých momentů, kdy to mohlo ztroskotat a už je napravili. A proto je ten podvod vlastně tak sofistikovaný.
1: Zajímá mě, jestli ještě existují ty podvody, které se takzvaně navlíknou na nějaké ty vojáky, ty šarmantní pány, protože tam mám pocit, že ta osvěta je obrovská a že už se přeci nikdo nemůže nechat napálit.
2: Je to vlastně, ano, je to vlastně ta stejná věc jako u všech ostatních. Tam jde o to, a teď dobré je zmínit, tohle jsou vlastně ty typ romantického podvodu, který cílí na emoce. Známe ho úplně z minulosti, jako takový ten podvod. Já mám pocit, že chodil možná do e-mailu dřív, dneska je to víc na sociálních sítích, může se stát i na takových těch dating aplikacích, jako je třeba Tinder.
1: A dřív to byli i námořníci, teď jsou
2: to vojáci. Ano, je to tak. Námořníci to vlastně stále můžou být.
1: Můžou.
2: Píše vám člověk, který se s vámi chce seznámit, a vlastně na začátku po vás nic nechce, je to takový jako, může to být šarmantní člověk, nemusí, to už je otázka, jestli to každý vlastně sám interpretuje, ale on vždy cílí na primárně na osamělé ženy ve věku od třeba 50 let dál. Myslím si, že ty data to takhle zhruba ukazují. A vlastně ten podvod cílí na to, že nejdřív vypěstuje ten nějaký jako romantický vztah, který skutečně jde jako postupně, není to tak, že by hnedka jako úplně jako na sílu tam šel, většinou teda do těch zpráv, jakože hnedka psal, jestli si ho nechce vzít ta žena, ale prostě vypěstuje ten vztah a pak přijde moment, kdy se tam stane nějaký zlom vlastně a on řekne, třeba je to voják, to bylo ještě důležité říct, já jsem teď byl na misi a jsem v nemocnici a teď potřebuje nějakou pomoc, jo, potřebuje odeslat svoje doklady nebo něco takového a vlastně v ten moment, tak vlastně tam ta investice, ta citová investice do toho vztahu a ty doklady, tak jak jsou na cestě, tak se samozřejmě někde zdrží, je potřeba zaplatit nějaký poplatek, nějaké proslení, něco takového a to se takhle může vlastně vyšplhat do astronomických částek. A nebo to může být ještě v jiných případech nějaké jako v uvozovkách bohatství, které třeba na té misi ti vojáci našli a řeknou, stejně by to propadlo, stejně by se to zavřelo někde ve skladu, my jsme se s klukama dohodli, že si to necháme a pošleme to domů. Mm. A taky, vlastně stejný princip, najednou se to musí proclít a tak dále.
1: A skončí to někdy dobře, že třeba se ta podvedená žena zpět dostane k těm svým penězům, které naposílala? Dokážou v určitém ohledu ty banky pomoct nějakým způsobem?
2: Nejsem si úplně 100% jistý, jestli na to dokážu odpovědět. A možná se to v jednotkách případů stalo, ale většinou bych s tím nepočítal.
0: Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Jirka Buríšek a na Instagram padla další docela zajímavá otázka. Jestli si Jirka dokáže vydělat, když vydá jedno video za měsíc?
1: Jo, je to. Já mám velkou výhodu v tom, že i když vydám jedno video za měsíc, takže vlastně moji diváci tak jsou asi srdcaři, protože se na něj přijdou vždycky podívat a má to jako dostatečné vlastně dosahy, aby ten můj výdělek byl prostě dostatečný na to. Nemám za sebou úplně jako tým lidí, který bych si mohl dovolit, ale to bych třeba taky někdy v budoucnu chtěl.
0: A ten kanál stále roste. Teď máte přes 550 tisíc vlastně odběratelů na tom YouTubeovém kanále a vymýšlíte i další způsoby, jak zmonetizovat tu vaší práci, že byste třeba vytvořil další placené platformy?
1: Vymýšlím. Je vlastně ta možnost té placené platformy, jako dávat obsah za paywall, tak to k tomu jsem se úplně neodhodlal zatím. Přišlo mi, že vlastně nějak mi to jako nedávalo úplně smysl v té tvorbě, kterou dělám, protože nedává smysl vytvořit edukativní video a pak ho jako schovat vlastně.
0: A tu pointu třeba ano. Dát na Hero Hero.
1: Tak jsem přemýšlel, jestli nedat za paywall, tak jak to dělá vlastně řada tvůrců, třeba rozhovory nebo tak, ale vlastně spíš funguji na principu, že mám spolupráce s různými partnery, jako je třeba Česká spořitelna, která vlastně mi teď pomáhá s těmi videí o podvodech a vlastně tohle partnerství je placené a díky tomu to můžu vlastně tvořit ty videa, nemusíme dávat nikam za paywall.
0: Ale je dobré, že edukativní videa, která nejsou často ve vašem případě úplně jednoduchá na pochopení, jsou to často i složitá témata, tak člověk by si dneska řekl, že lidé scrollují jednoduchý konzumní obsah, ale opak je pravdou ve vašem případě, že o tu edukaci je zájem ve společnosti a zřejmě nemáte ani velkou konkurenci.
1: To nevím, ale jako já si to sám vysvětluju tím, že jsou to vlastně ty jako rozevřené nůžky, že čím víc je toho jako rychlého, krátkého obsahu, tak tím víc lidé vlastně vyhledávají i ten opak a snaží se občas trávit ten čas u toho jako delšího, pomalejšího obsahu. Protože já sám to tak trochu mám taky. Mm-hmm. Já vím, že když jako strávím půl dne scrollováním, protože jsem ve vlaku nebo někam jedu, nebo prostě mám nějakou příležitost se zrovna jako v úzovkách nudit a vytáhnu telefon, tak mě to začne vlastně štvát po chvíli a už si říkám, no já bych ale asi měl, vyloženě mám ten pocit, že bych měl jít a pustit si něco, u čeho jako nebudu takhle pořád tím palcem dělat nahoru a každých pár vteřin mi vyskočí nový obsah, ale že budu něco konzumovat jako konzistentně.
0: No ale vy jste deformován svým vlastním obsahem. Protože se vždycky chcete něco dozvědět, protože to může být inspirace pro další video.
1: To je pravda.
0: Když něco objevíte.
1: To je pravda.
0: A v rámci těch témat, my jsme se bavili o podvodech, ale ten váš kanál je širokospektrální. Tam je historie, vesmír, jste široko rozkročen. Jak je možné se v tomhle všem orientovat a jít do hloubky?
1: Já mám štěstí, že žiju v té době, ve které žijeme, protože jako díky internetu a tomu přístupu k informacím si vlastně můžu dostat téměř k čemukoliv, co vlastně k tomu tématu potřebuju. Můžu si pročíst zdroje, které by normálně bylo potřeba jako fyzicky vidět někde v archivu, tak dneska jsou vlastně digitalizované, takže je můžu vidět na internetu. A není to vlastně zas tak dlouhá doba, co jsou digitalizované. A to je ono. To je ten
0: ne
1: důvod.
0: Každý si dokáže ty zdroje najít. A pokud objeví studii, ne každý je schopný dobře interpretovat.
1: To je pravda. Druhá věc, která mi s tím pomáhá, tak jsou, a to hrozně rád říkám, protože je to jako velký pomocník, tak jsou ty samotné instituce, které vlastně publikují ty studie. Mm-hmm. Když je to univerzita třeba, tak ta samotná univerzita má obrovský zájem na tom, aby ta studie byla, aby se dostala mezi lidi. A tím pádem častokrát se stává, že když vyjde nějaká jako větší studie, financovaná, prostě velká, tak vyloženě vyjde na webu té univerzity článek, který to zhrnuje a vlastně to popisuje pro lidi. Takže já můžu ušetřit spoustu času tím, že si to takhle pročtu a když vím, že je to něco, co by mě dál zajímalo, tak už se potom dostanu zpátky k té studii a pročtu si to dál. Ale vlastně tady ta snaha jako vědy dostat vědu mezi lidi je to, co mě hrozně pomáhá v tom dostat vědu mezi lidi.

0: Rádio Praha, se mnou je Jirka Buríšek, kanál Jirka vysvětluje věci. Stalo se vám někdy, že jste vydal video, udělal jste si rešerši, všechno poctivě zpracoval a postříhal a třeba za rok přišla informace, že tam je nějaká chyba, že jste si to třeba špatně vysvětlil, nebo že se ten výzkum nějakým způsobem posunul? Stalo se někdy třeba, že jste musel to video i smazat, nebo předělat, nebo dovysvětlit?
1: Přemýšlím, jestli, jako stává se mi to, že jako občas udělám nějakou chybu, to jo. Třeba teď se mi stalo, to je tak, já nevím, 2-3 měsíce zpátky, tak to mě teďka tížilo nejvíc, že jsem se vyloženě jako přeřekl, nebo jak to říct, že jsem jako v kontextu vesmíru v rámci vzniku černé díry, tak já jsem měl vlastně větu, kdy jsem chtěl říct bod nekonečné hustoty, nekonečně malý bod, nekonečné hustoty, což je singularita černé díry. A já jsem omylem řekl nekonečné hmotnosti. Mm-hmm. Ale já to znám tak jako pospátku na spaměť, že mě to nedošlo, že to tam je. Vůbec mi nedošlo se to jako zkontrolovat. A vlastně a zjistil jsem to až po tom, co jsem to video vydal, že tam má místo hustoty hmotnosti. A to je jako vyloženě špatně, to je jako velká chyba, kterou jsem udělal tím, že jsem vlastně si až moc jako věřil v tom, že tady jsem to ani vůbec mě to netrklo. Vůbec. A to se stává, no, tyhle věci. Člověk nemůže počítat s tím, že vlastně ty videa budou úplně bezchybný, protože je to trošku paradox, mi přijde, že se to jako měly by být ideálně, ale vlastně každý chybuje, takže se s tím asi počítat musí. No. Tam je otázka, jak k tomu člověk potom přistupuje.
0: Jasně. Které video nebo které téma má největší sledovanost na vašem kanále?
1: Že to jsou asi ta videa o vesmíru, protože co jsem se tak bavil s diváky, tak vlastně je to takový escapismus trošku, že vlastně existuje jako obrovské množství témat, které je dobré vědět a je dobré se o nich informovat, ať už jsou to nikotinové sáčky, kratom, spánek, cokoliv z tady těch témat, které člověka vyloženě jako ovlivňují a to, jak se cítí. Ale ta videa o vesmíru vlastně vám můžou dovolit trošku začít přemýšlet vlastně o úplně jiných věcech, o úplně jiném světě. A jsou to i takové jako filozofické otázky, které se pak týkají jako historie lidstva, budoucnosti lidstva. A myslím, že pro tu dnešní informační dobu to začíná být trošku typické, že se lidé chtějí jako odpoutat od toho návalu informací a prostě na chvilku být jako
0: vypnout.
1: U něčeho jiného.
0: Kalkulujete občas s tím tématem, že když vidíte, že lehučce padá ten kanál, tak vydáte video o vesmíru?
1: Asi možná jo. Možná jo. To tak dělám. Já jako hrozně rád ty témata střídám. To znamená, když udělám video o tom, co se děje s tělem, když pije člověk málo vody, tak potom chci ideálně udělat zase video o trošku jako jiné škále témat. Takže to může být video o diktatuře v Bělorusku, anebo video o vesmíru, ale už se nechci vyloženě zabývat třeba lidským tělem na pár měsíců. Ale myslím si, že když bych si fakt všiml, že ten kanál nějak, že mu jako ubývá počet zhlédnutí, tak bych určitě zapřemýšlel o tom, že udělám teďka video o vesmíru. 100%.
2: Co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Jirka Buríšek a ten má kanál Jirka vysvětluje věci. YouTuber, jestli chcete, edukativní YouTuber. Zajímá mě, a to je dost podstatná součást toho všeho, jestli ještě máte kapacitu na to dělat ty edukace offline.
1: Jo, moc ne už, no.
0: Už ne.
1: Já jsem, jako, mě to vlastně hrozně baví na jednu stranu, protože tím, že když člověk vydává videa na internet, tak jako málo kdy má tu možnost se s těmi svými diváky jako získat tu zpětnou vazbu vlastně, protože ty komentáře pod tím videem nejsou úplně jako dobrá zpětná vazba. Je jich tam většinou strašně moc a člověk, aby se tím nějak prokousal, tak to úplně nejde. Ale když si můžete potom s těmi lidmi popovídat třeba po nějaké besedě, tak to mi vždycky přišlo hrozně fajn. Teďka jedna věc, kdy jsem tu příležitost měl, byly kinopremiéry, když jsme promítali vlastně předpremiéry těch videí v kině. A občas se mi poštěstí takhle někam jako mezi lidi se dostat třeba do škol, ale jako je to hodně sporadicky už.
0: A ještě jinak se tam máte zpětnou vazbu v tom, protože předpokládám, že ten kanál vytváříte i z toho důvodu, že nechcete, aby se děli podvody, nechcete, aby se lidé nechali podvést, chcete, abychom věděli něco o vesmíru, že prostě je to zájem rozšiřovat povědomí o těch důležitých věcech. Tak jestli k vám přichází zpětná vazba, že jste někomu pomohl? Někoho zachránil?
1: Jo, to se stává vlastně hrozně často.
0: Někomu otevřel oči?
1: To nevím, jestli otevření očí, ale byly to hlavně ty podvody. Tam je to často, že někdo se ozve s tím, že jeho člen rodiny dostal nějaký telefonát a že on byl schopný to vlastně jako vypozorovat, poznat to z nějakých indicí, že to je podvod, už jenom z toho, jak slyšel mluvit toho člena rodiny. Tuhle zprávu jsem dostal tolikrát, že už bych to ani nespočítal. Pak se mi párkrát stalo, že někdo říkal, že díky mně udělal nějakou třeba maturitní práci, že ji dělal jako podle mého videa a že jako mi děkuje za to, za to video.
0: A zdroj dvojtečka asi nenapsal, jaká vysvětluje věci.
1: No, možná tam někde bylo dole ve zdrojích, ale asi jenom tak jako pod čarou.
0: Jak vám jako tvůrci pomáhá to se propojit třeba už z té měl kluci z Prahy, kovy a tak dále. Pomůže to tomu kanálu nebo Instagramu
1: to růst? Asi úplně neřekl. Jako...
0: A v čem to propojení dává smysl?
1: No, že to je zábava. Že člověk jako může spolupracovat s jinými tvůrci, které má rád, když chcete, teď vlastně, když jsme točili to video o těch tom trolení podvodníků, můžeme tam říkat, já tomu říkám edukativní prank, protože my vlastně se v tom videu snažíme ty podvodníky udělat si z nich srandu, ale zároveň na tom vlastně trošku vysvětlit, jak ten podvod funguje. Mě na tom vlastně nejvíc bavilo to, že jsem mohl ten den strávit vlastně s partou lidí, kteří jsou fajn, a můžem si v ten moment i popovídat o té tvorbě. A když člověk dělá ty videa sám, tak tu příležitost moc často nemá.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.

0: s mým hostem Jirkou Buríškem a zajímá mě teď taková etická hranice. To, jak o tom mluvíte v rámci těch podvodníků, tak ve vašem případě si myslím, že ještě ctíte nějakou určitou jako hranici, ale jsou kanály a tvůrci, kteří třeba takzvaně páchají dobro v tom, že třeba nalákají predátory na schůzku. Mm-hmm. Já teď nebudu popisovat, jaké kanály a co se přesně děje, ale vlastně v určitém ohledu zastoupí policii nebo nějaké instituce, jestli mi rozumíte, jestli víte, o čem mluvím. Ale zároveň já jim na jednu stranu rozumím, co chtějí udělat, protože není hezké, aby predátoři oslouvali mladé dívky. Ale možná to není úplně ta správná cesta, jak se tohohle zbavit v tom éteru.
1: To je strašně komplikovaná věc. No.
0: A přemýšlíte o tom, kde je ta hranice?
1: Jako sám ve své vlastní tvorbě určitě, protože tam už jsem se dostal do jako těch vod vlastně taky v té práci s těmi podvodníky, anebo v té snaze jako popsat ty podvody. Já jsem třeba sám přemýšlel o tom, že bych třeba se jako pokusil někoho podvést, abych ukázal, že to jde vlastně docela jednoduše. To je trošku jako na hraně toho všeho, o čem se teď bavíme. Stejně tak, jako když někoho takhle vlastně zvete třeba na schůzku, abyste ho odhalili jako predátora, tak vlastně jako policie pracuje v nějakých mezích, zatímco tvůrce videí ty meze třeba úplně tolik nemá. Myslím, že teď se nedávno stalo v zahraničí, že pozvali přesně, jak popisujete, někoho takhle na schůzku, měl to být nějaký predátor, a oni si ti tvůrci nevšimli, že mu nikdy neřekli, že té oběti nebo té volavce je 14 let. To znamená, že on šel na schůzku s někým, o kom nevěděl, kolik mu je let. Takže oni se takhle jako kolosálně sekli, udělali jako gigantickou chybu, vykreslili toho člověka jako predátora a on vlastně nebyl. Což je věc, která už jako vlastně tohle riziko by mělo být jako velkým červeným majákem, aby se do toho tvůrci možná pouštili buď jen s policií, pokud by jako
0: například to dokument bylo. V síti třeba?
1: Třeba, asi no. Jako v rámci jednání na vlastní pěst si myslím, že je tolik rizik, že třeba já sám bych do toho něčeho takového vůbec nešel.
0: A myslíte z vašeho pohledu, že to vůbec může něčemu pomoct, když takovéhle kroky ti youtubeři dělají?
1: Jako asi to může vytvořit nějak celospolečensky nějaké jako odstrašení toho, že pro ty predátory, že se jako něco takového jim může stát, ale když nad tím člověk zamyslí statisticky, ta pravděpodobnost je úplně mizivá. Je to obsah, který možná lidé jako rádi sledují, protože mají pocit, že tam proběhla nějaká spravedlnost. Ale vlastně jako tím to samozřejmě končí. No. Jako já bych to nerad úplně hodnotil tak, aby to vyznělo, že by to někdo jako vložně jako neměl dělat. Já si myslím, že to je rozhodnutí každého tvůrce, jak se k něčemu takovému postaví. Ale je to věc, kterou já sám vlastně nějakým způsobem taky řeším. Taky jsem o tom přemýšlel. Jako to napálování těch podvodníků, tyhle všechny věci vlastně do určité míry jsou na nějaké hraně nějakého etického kodexu, který já vlastně jsem si sám pro sebe vytvořil a taky ho musím nějak dodržovat. Nechtěl bych úplně každému říkat, že ho musí dodržovat stejným způsobem.
0: A abychom to téma nějakým způsobem uzavřeli, tak je za vás tedy ta optimální cesta jít tou edukací a prevencí?
1: Já si myslím, že to je ta asi jako v tuhle chvíli jediná cesta, protože ty podvodníky, o kterých já natáčím, lusknutím prstu policie všechny nepochytá, to bohužel nejde, i když dle mého názoru vlastně dělá jako dobrou práci, protože já jsem na začátku toho vzestupu těch podvodů ani nečekal, že se bude dařit zadržovat ty podvodníky ještě mimo Českou republiku. Jo, že podvodné skupiny organizované v zahraničí se podařilo vlastně ve spolupráci s tou zahraniční policií, třeba ve spolupráci s ukrajinskou policií, tak se podařilo na Ukrajině zadržet ty vlastně mezinárodní gengy. A to mě překvapilo vlastně, jak se něco takového povedlo. Ale na druhou stranu hned vznikne další. A tím pádem je to trochu boj s větrnými mlýny a jediný, podle mě teda jediný způsob, jak proti němu bojovat, je prostě vědět, že existuje tahle věc, tahle riziko a dávat si na něj pozor.
0: A závěrečná otázka, jestli nějaké téma, které byste rád zpracoval, ale vlastně si na to netroufáte. Je něco takového?
1: Spousta historických témat. Některá jsou taková jako komplikovaná s tím, že zasahují i do současnosti. Hrozně rád bych je zpracoval, ale ještě jsem se k ním vlastně tolik neprokousal. Určitě třeba bych chtěl do budoucna zpracovat téma o tom, jak se vyučuje druhá světová válka v Japonsku, protože je to pro samotné Japonsko vlastně neuvěřitelně citlivý téma, což jsem zažil, když jsem tam minulý rok byl. A to je téma, na které, ne že bych si na něj vyloženě netroufal, ale vlastně vím, že bude tak náročné, že ho pořád odsouvám.
0: Se mnou byl Jirka Buríšek. Moc děkuju.
1: Já taky děkuju.

0: renovační klenoty si ode dneška může na Pražském hradě prohlédnout i veřejnost. Zájem o projekt Darujeme kroužky dětem je obrovský, organizátoři do něj přidávají další peníze. Online hlasování v Moskvě je podle šéfky komise pod vnějším útokem. Odpoledne bude skoro jasno až polojasno, teplotní maxima 21 až 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ode dneška si veřejnost může prohlédnout korunovační klenoty. Doteď je letos mohly vidět jen školní výpravy. Ve Vladislavském sále na Pražském hradě budou koruna, jablko a žezlo vystavené každý den od 9 do 17 hodin až do 28. září. Letos si lidé můžou vidět jako součást výstavy o rodu Habsburků. Organizátoři upozorňují, že se návštěvníci mají připravit na to, že budou na klenoty stát frontu. Minulý rok se na ně přišlo podívat přes 50 tisíc lidí. Policisté pátrají po 37-leté Daně Frankové z Prahy 3. Včera ráno odvedla školu do dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby se neozvala. Informoval o tom mluvčí pražských policistů Jan Daněk. Žena pravidelně užívá léky, může být v ohrožení života. V posledních dnech si stěžovala na problémy spojené se zhoršováním zraku. Na jedno oko nevidí vůbec. Pohřešovaná měří asi 170 cm, je štíhla a má hnědé oči a tmavé kudrnaté vlasy. Nosí dioptrické brýle. Naposledy na sobě měla světlé tričko s krátkým rukávem, světle modré džíny a černý kožený batoh. Jakékoliv informace o pohřešované volejte na linku 158. Česká rada dětí a mládeže hlásí obrovský zájem o projekt Darujeme kroužky dětem. Ten je určený pro nízkopříjmové rodiny, které můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Žádosti začala rada přijímat tuto středu a původní 4 miliony korun se vyčerpaly během jediného dne. Česká rada dětí a mládeže proto přidává další peníze, potvrzuje ředitel kanceláře této organizace Ondřej Šejtka.
2: Do systému přidáváme dalších 500 tisíc korun a ten počet žádostí tak může opět narůst. Určitě doporučujeme, aby rodiče neotáleli, podali žádost co nejdříve a podali i v případě, že už uvidí, že ten rozpočet je vyčerpán. Oni se totiž zařadí do fronty a jenom vyčkávají, než se nějaké prostředky uvolní, třeba z poukázek a z peněz, které nevyužijí již podpoření rodiče.
0: Do projektu Darujeme kroužky dětem totiž můžou lidé i přispívat a podpoří tak další děti z nízkopříjmových rodin. Výzva trvá až do 24. listopadu.

0: dopadu. Informace najdou lidé na webu projektu Darujeme kroužky dětem. Systém online hlasování v parlamentních volbách v Moskvě je od noci pod masivním vnějším útokem. Podle státní agentury TASS to uvedla předsedkyně ruské volební komise Ela Pamfilovová. Neupřesnila ale, kdo za útokem stojí. V Rusku se od pátku do neděle konají volby do státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. Navzdory protestům Ukrajiny v nich poprvé hlasují také lidé na ruskem okupovaných ukrajinských územích. Fotbalisté Karviné se posunuli do čela tabulky druhé nejvyšší soutěže. V devátém kole totiž doma zdolali Kroměříž 3-2 a vystřídali na první příčce Duklu Praha, která hrála v Prostějově nerozhodně 2-2. V pátek také Jihlava přehrála B tým Slavie 3-2 a Opava vyhrála doma nad Českou Lípou 2-1. Odpoledne čekejte skoro jasno až polojasno, postupně od severozápadu oblačnosti přibyde. Teploty vystoupí nejvýše na 21 až 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme v Praze. Tady máme nehody v Bělohorské ve směru z centra za křižovatkou s ulicí Slezanů. Dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta. Nehoda dvou osobních aut je také v Novosibřinské a mezi újezdem nad Lesy a Úvaly. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Opatrně je také na Pražském okruhu mezi 23.5. až 23. kilometrem ve směru k dálnici D1 se pracuje na silnici, vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Na 78.5 kilometru ve směru k D1 je odstavené porouchané vozidlo. Stále se bavíme tedy o Pražském okruhu. Vozovka je tady zúžená do jednoho jízdního pruhu. Připomínám také komplikace na dálnici D1 48. kilometr ve směru z Prahy na Brno. Dejte pozor, je tady také odstavené porouchané vozidlo. Očekávejte možné zdržení. A D8, tady máme problém na 7. kilometru ve směru do Prahy. Je tady odstavené porouchané osobní auto. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Hezké sobotní a dnes konkrétně 19. zářijové odpoledne. Zhruba 90 tisíc obyvatel protektorátu Čechy a Morava muselo před 85 lety začít nosit na oblečení žlutou Davidovu hvězdu s nápisem Jude. 19. září 1941 totiž začalo platit další nacistické protižidovské nařízení. Uslyšíte o něm už za necelou půl hodinu. A součástí nejbližších minut jsou opět ty nejlepší songy a s nimi ve víkendu Kendové Praze, skupina Bastil. Kateřina Marie Tichá.

0: Na Rádiu Praha dospíval Mika, je 13 hodin 15 minut, krásné sobotní odpoledne. Praze dnes vládnou sousedské slavnosti Zažít město jinak. Na mnoha místech metropole tak ulice neslouží autům, ale společenskému životu. Můžete si tak přijít popovídat se sousedy, dát si něco dobrého, poznat okolní podniky a obchody a navštívit připravený program. Lec, kde se zpívá, tančí, vyrábí, maluje. Taky se sázejí květiny i hrají hry a spousta zábavy je připravená i pro ty nejmenší. Podrobnosti pro vás máme v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha. Praha je nej.
2: V Praze roste strom, který tu pamatuje ještě dobu králů. V zámecké oboře v pražských Kolodějích roste nejstarší strom v Praze. Dub jménem Karel je starý asi 550 let. Legenda dokonce říká, že ho zasadil sám Karel IV. Strom je částečně dutý a pod jeho větvemi se v minulosti setkávali i významní státníci. Dodnes působí jako tichý svědek pražské historie.
0: Řekneme se taky na silnice, jak to vypadá v Praze a okolí. Také stále máme nehody v Novosibřinské mezi Újezdem nad Lesy a Úvaly. Dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta. Není to bohužel jediná nehoda na silnicích v Praze. Máme také komplikace v Bělohorské, a to ve směru z centra za křižovatkou s ulicí Slezanů. I tady se jedná o kolizi dvou osobních vozidel. Opatrně taky na Pražském okruhu, na 23. a 5. až 23. kilometru ve směru k dálnici D1 se pracuje na silnici. Vozovka je tady zúžená do jednoho jízdního pruhu. Problém je také na 78. a 5. kilometru Pražského okruhu ve směru k dálnici D1. Tady je odstavené porouchané osobní auto a vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Pozor si dejte i na dálnici D1, 48. kilometr ve směru z Prahy na Brno. I tady komplikuje dopravu odstavené osobní auto s poruchou. A ještě připojím D8, kde je úplně stejný problém, na 7. kilometru ve směru do Prahy. Dejte pozor na odstavené porouchané osobní auto. A my přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: 13:30 na minutu, Rádio Praha stále s vámi a dnes si připomínáme velmi smutné výročí. Před 85 lety museli Židé v protektorátu Čechy a Morava začít nosit žlutou hvězdu. Nařízení vydalo německé ministerstvo vnitra a podepsal ho šéf hlavního úřadu říšské bezpečnosti Reinhard Heydrich. Židé už tehdy museli snášet řadu drastických omezení. Povinné označení žlutou hvězdou se stalo dalším zásadním krokem v jejich vyčlenění ze společnosti a následovaly transporty do get a koncentračních táborů.
1: Ta hvězda byla vlastně trvalé označení, trvalé stigma. Platilo to od 6 let věku. Nebyl to odznak, který by se prostě přepínal z kabátu na kabát. Oni museli mít na každém oblečení, ve kterém šli ven.
2: Vysvětluje historik Miroslav Breifelder z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Žlutá hvězda nebyla jen potupným označením, ale umožňovala rozpoznat Židy na první pohled, aby je mohli úřady snadněji kontrolovat. Od roku 1933 vydali nacisté na 400 různých protižidovských nařízení.
1: Nesměli mít třeba poštovní holuby nebo kočky, nesměli mít gramofon, nesměli mít psací stroj, nesměli chodit na různá místa, nesměli disponovat svým majetkem. To platilo v protektorátu už od roku 1939.
2: Protižidovská omezení přitom nezačala zavedením hvězdy. Přibývala postupně, vytlačovala Židy z profesního a hospodářského života a součástí byla i protižidovská kampaň v tisku a rozhlase, což dokládá i záznam z archivu Českého rozhlasu.
3: A Židé nezastaví vítězný pochod árijského lidstva, které spěje k novým jasným metám šťastné budoucnosti.
2: Za nenošení hvězdy hrozily tvrdé tresty. Pokuty od 150 říšských marek nebo vězení, přičemž horní hranice trestu nebyla přesně stanovena.
1: Našli se a muselo se to zakázat tady v protektorátu stateční lidé, kteří naopak své židovské spoluobčany zdravili tím, že jako smekli. Bylo to jenom zakázáno, netrestalo se to.
2: Povinnost nosit žlutou hvězdu nebyla protektorátním specifikem, platila na všech územích ovládaných Třetí říší. Nacisté přitom viditelné označování Židů nevymysleli. Podle historika pochází ze středověku.
1: Většinou to bylo nějakou žlutou barvou nebo měli špičatý klobouk, jo, s nějakým žlutým pruhem.
2: Z protektorátu Čechy a Morava nacisté deportovali přes 82 tisíc Židů. Přežilo jen asi 11 tisíc lidí. Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: máme pro vás aktuální dopravní informace. Začneme v ulici Jana Želivského v Praze u křižovatky s ulicí U nákladového nádraží. Dejte pozor, je tam hlášena nehoda, zatím bez dalších podrobností. Nehoda je také v Novosibřinské mezi Újezdem nad Lesy a Úvaly. Tady havarovala dvě osobní auta a dvě osobní auta po nehodě jsou také v Bělohorské ve směru z centra za křižovatkou s ulicí Slezanů. Stále si dávejte pozor také na Pražském okruhu, kde je odstavené porouchané vozidlo na 78,5 kilometru ve směru k dálnici D1. Vozovka je tady zúžená do jednoho jízdního pruhu. Opatrně také na dálnici D1. Tady máme stejný problém, tedy odstavené porouchané osobní auto na 48. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Projíždějte proto velice opatrně. D8, 7. kilometr ve směru do Prahy, i tady je odstavené porouchané osobní auto. A připojím ještě D5, 13,5 kilometr ve směru z Prahy na Plzeň. Je tady odstavené porouchané osobní auto, taktéž i v tomto místě, tak opatrně. A šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Celá minuta zbývá do 2:45. Přejeme pěkné sobotní odpoledne dnes se datem 19. září. No a před námi je pozvánka, protože tyto dny přinášejí celou řadu zajímavých akcí, na které prostě stojí za to vyrazit. No a na některé vás teď pozvu, jedná se třeba o dnešní vinobraní na Grébovce v Havlíčkových sadech. Zaskočit do zítřka můžete i do Pragovky na Oktoberfest. Nuselské pivní slavnosti se dnes konají v parku Fidlovačka. Hot and Spicy Food Festival je zase na Smíchovské náplavce. Pickles Prague Festival probíhá o tomto víkendu na výstavišti Praha. Festival Mercado je dnes na náměstí Jiřího z Poděbrad. Kunratické vinobraní je zase v ulici Za parkem. Počernické pivobraní a Street Food Festival dnes pokračují v parku Dolní Počernice. Oval na Slunečním městě nabízí z Braslavské vinobraní Elišky Přemyslovny a zámecký areál Ctěnice zase Jablkobraní. Další zajímavé tipy najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz. Tak hezkou zábavu. Praha žije. Rádio Praha. Na silnicích tam už to taková zábava není, ale je dobré vědět, kde vás problémy případně čekají. Je to třeba ulice Jana Želivského v Praze. U křižovatky s ulicí u nákladového nádraží máme hlášenu nehodu, tak opatrně. Opatrně v Novosibřinské mezi újezdem nad lesy a úvaly. I tam se tedy stala nehoda, je to kolize dvou osobních aut. Problémy máme taky na Pražském okruhu, a to na 78,5 kilometru ve směru k dálnici D1. Je tam odstavené porouchané osobní auto a vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Dálnice D1, i tady máme odstavené porouchané vozidlo, a to na 48. kilometru ve směru z Prahy na Brno. A pozor na D5, kde je úplně stejný problém na 13,5 kilometru, a to ve směru z Prahy na Plzeň. I tady je odstavené porouchané osobní auto. Dobře, dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Nechovám se o nic hůř než Pickering.
3: To není pravda. On zachází s květinářkou, jako by to byla dáma.
2: A já zacházím s kteroukoliv dámou, jako by to byla květinářka.
4: Pygmalion. Slavná komedie o snobismu, lásce, morálce a předsudcích. V divadle Pod Palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Je tady 14. hodina na rádiu Praha, taky další zprávy a ve studiu malá změna. Je tady Václav Miller. Ahoj Vašku.
1: Ahoj Vláďo a dobré odpoledne. Další úsek metra D začali dnes razit dělníci v budoucí stanici Nové Dvory. Česká armáda zavádí systém protizdušné obrany Spider, prošel zkouškami. Spojené státy na Rusko uvalí rozsáhlé sankce. Cílem je dostat Moskvu pod větší tlak a pomoct ukončení války na Ukrajině. Zítra bude v Praze oblačno až zataženo, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dělníci začali razit další úsek pražského metra D mezi stanicemi Ryšánka a Nové Dvory. V místě budoucí stanice Nové Dvory vyhlobí zhruba 300-metrový tunel. To jim potrvá asi 5 měsíců, říká ředitel výstavby společnosti Hochtlef Radek Kozubík.
3: Tady z toho staveniště budeme razit přístupový tunel, který se po 100 metrech větví doleva na větrací tunel, kde protne větrací šachtu, kterou v tuto chvíli hloubíme.
1: Celá linka metra D má být hotová v roce 2036. Na Hutích Praze 14 začali dělníci stavět nové komunitní centrum. Součástí bude kavárna, víceúčelový sál pro pořádání společenských akcí a technické zázemí. Stavební práce za necelých 50 milionů korun potrvají zhruba jeden rok, potvrzuje mluvčí Prahy 14 Veronika Berná.
4: Po sérii veřejných projednání a úpravách návrhů městská část postaví budovu podle návrhu architekta Davida Damašky. Vznikne v Parčíku v ulici Splavná na místě někdejší již zchátralé restaurace. Demolice původního objektu proběhla v první polovině letošního roku.
1: Armáda zavádí systém protizdušné obrany Spider. Oznámil to ministr obrany Jaromír Zuna za SPD během akce Dny NATO v Ostravě, s tím, že systém prošel vojskovými zkouškami. Ministr od systému očekává výrazné zlepšení kapacit proti hrozbám ze vzduchu. Jde podle něj o první krok budování protizdušné obrany. Celkem 4 baterie systému Spider koupilo Česko od Izraele. Nahradí systémy, které armáda používala od 70. let. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO Česko zvažuje pořízení ještě dalších baterií. Tedy Spider nové generace. Americký prezident Donald Trump podepsal zákon, který zavádí rozsáhlé sankce vůči Rusku. Jejich cílem je vyvinout větší tlak na Moskvu a urychlit ukončení války na Ukrajině. Sankční balíček prosazoval zesnulý republikánský senátor Lindsey Graham, který patřil mezi největší podporovatele Ukrajiny. Sankce Trumpovi umožní uvalit cla ve výši až 100% na 5 největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu, včetně Číny.

0: a Indie. Zahrnují taky postihy vůči vysoce postaveným ruským představitelům nebo tankerům ruské stínové flotily. Podle agentury AP je zákon nejambicioznější snahou o podporu Ukrajiny od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu. Další americká média sankce označují za pekelné. Čeští tenisté zabojují proti Američanům o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Po úvodním dni je stav vyrovnaný 1-1 na zápasy, v tuto chvíli začíná čtyřhra. Kapitán českého týmu Tomáš Berdych nasadil proti americké dvojici Christian Harrison, Austin Krajícek, Dádama Pavláska a Patrika Rykla. Zítra bude v Praze oblačno a zataženo, k večeru přijde od severozápadu pásmo přeháněk a deště, za ním se později večer vyjasní. Noční a ranní teploty 14 až 12 stupňů, nejvyšší denní 20 až 22 stupňů. Mírný jihozápadní až západní vítr večer změní směr na severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: No a nevynecháme ani aktuální dopravní informace, protože na silnicích se stále něco děje a měli byste o tom vědět. Policie Jana Želivského u křižovatky s ulicí u nákladového nádraží v Praze. Dejte pozor, je tam nehoda. Komplikace máme také na Pražském okruhu. Na 78. a 5. kilometru ve směru k dálnici D1 dejte pozor na odstavené porouchané osobní auto. V místě je zúžená vozovka do jednoho jízdního pruhu. D1, 48. kilometr ve směru na Brno, tady je také odstavené porouchané vozidlo, je to osobní vůz a další osobní auto s poruchou je na D5, a to na 13. a 5. kilometru ve směru z Prahy na Plzeň. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. Ještě se vrátím na Pražský okruh, a to mezi 23. a 5. až 23. kilometr ve směru k dálnici D1. Tady se pracuje na silnici, vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Je 14 hodin 5 minut. Přeji vám pěkné sobotní odpoledne. Dostat se do Oscarových nominací stojí někdy víc, než natočit samotný film. Své o tom ví taky režisérka Pepa Lubojacky, která usiluje o prestižní zlatou sošku za Česko s dokumentem Kdyby se holuby proměnily ve zlato. V jaké fázi jsou přípravy na tur po Severní Americe, to si řekneme už v 14:30. A v příštích minutách se k nám ve víkendové Praze přidá taky Kygo s Khalidem a Griffinem.

0: Tak možná jste poznali Teddyho Swimse, který se připojil k té hromadě interpretů, které vám o tomto víkendu nabízíme. Je 14 hodin 16 minut, užíváme si 19. zářijový den a taky sobotu. O tomto víkendu máte možnost vyrazit do kina za jednotnou cenu 100 korun. Poprvé se totiž konají kinodny. Akce propojuje kina v celé republice a v hlavním městě jich najdete spoustu. Těšit se můžete na pestrý filmový program, novinky, animované a rodinné filmy i speciální formáty. Akce se účastní multikina i nezávislá kina po celém Česku. Jejich seznam a taky promítané tituly najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Podíváme se opět na silnice, tam se stále něco děje, například v ulici Jana Želivského v Praze u křižovatky s ulicí u nákladového nádraží. Dejte pozor, je tam hlášena nehoda bez dalších podrobností, tak opatrně. Opatrně také na Pražském okruhu. Odstavené, porouchané osobní auto je na Pražském okruhu na 78,5 kilometru ve směru k dálnici D1. Je to v místě zúžení vozovky do jednoho jízdního pruhu. Pozor na Pražském okruhu taky na 23,5 až 23 kilometru ve směru k dálnici D1. V tomto místě se pracuje na silnici a vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Opatrně na dálnici D1, kde máme také odstavené porouchané osobní auto. Je to na 48. kilometru ve směru z Prahy na Brno. A odstavené porouchané osobní auto je i na D5, a to na 13,5 kilometru ve směru z Prahy na Plzeň. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: 14 hodin 29,5 minuty a s vámi Radio Praha. Hezkou sobotu. Ještě před rokem znal její jméno málo kdo. Teď Pepa Lubojacky usiluje za Česko o Oscara a se svým dokumentem Kdyby se holuby proměnily ve zlato, sklízí úspěchy v zahraničí. Dostat se ale do nominací na prestižní zlatou sošku není jednoduché. Na propagační kampaň potřebujete konexe a taky peníze na propagaci.
1: Víš, já potřebuji si něco dát.
2: Ty jsi, brácho, na ulici už nějakých 8 let.
3: Závislost není jen problém člověka, který ji propadne, ale také všech blízkých.
4: A závislost není jen slabá vůle. Ve skutečnosti je to pokus o vyřešení problému.
3: Právě o tom natočila dokument Pepa Lubojacky. Ta sledovala několik let s mobilem v ruce svého bratra a dva bratrance, kteří propadli alkoholu nebo návykovým látkám.
5: Nějakým způsobem asi určitě snaha bráchu zachránit tam v tom figuroval, ale ono se to naplno rozjelo až opravdu během toho filmu, kdy jsem si vytečila ten cíl, že ho zachráním, když jsem nemohla zachránit toho taťku.
1: Já si potřebuju něco dát.
2: Taťka umřel.
1: Víš, já potřebuju si něco dát.
3: Pro dokumentaristku tak bylo natáčení zároveň způsobem, jak se s problémem vyrovnat. Postupně ale zjišťovala, že pomoc blízkému člověku nemusí vždy znamenat snažit se ho zachránit za každou cenu.
5: Nějakým způsobem je prostě důležitý asi si nastavit hranice v tom, kdy už víte, že nemůžete dál pomáhat, protože už vlastně to začíná zasahovat do nějaký vaší osobní integrity, do vašeho života, do vašeho psychického zdraví. Takže tohle to bylo pro mě vlastně hodně důležitý zachytit i ten proces od toho chaosu, ale snahy pomoct k vlastně k nějakému vyhoření a k nějakému obrácení fokusu na sebe, kdy vlastně bez nějakých funkčních hranic nemůžete pomoct reálně nikomu.
6: A chceš pít do konce života?
3: Dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato už má za sebou také výraznou mezinárodní odezvu. Z německého festivalu Berlinale si odvezl dvě ocenění a teď ho čeká ještě cesta do Ameriky. Česká filmová a televizní akademie vybrala totiž snímek jako tuzemského kandidáta na Oscara.
4: Je závislost vůbec někdy ten původní problém?
3: Pro tvůrce tím teď tak začíná také několik měsíců práce na Oscarové kampani, kvůli které vyrazí podle producentky Vandy Kaprálové i do Severní Ameriky.
7: Velká část té kampaně je vlastně, že obcházíte města s největší koncentrací akademiků. My se budeme soustředit teda na města New York, Los Angeles, pravděpodobně San Francisco a nějaké města v Evropě. V drvivé většině případů ta kampaň je drahší jako ten samotný film, čo je velký paradox, ale všetky tyto náklady jsou oveľa drahší ještě tím, že se to děje v Americe.
2: Co přijde dál?
3: V tuzemských kinech uvidí diváci dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato už příští týden, 24. září. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
8: Víkendová Praha.
9: A Vláďa Malošík.
0: A doplníme také aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor na nehodu, která je v Praze v ulici Jana Želivského u křižovatky s ulicí u Nákladového nádraží. Opatrně i na dalších místech, například na Pražském okruhu na 23.5. až 23. kilometru ve směru k dálnici D1 se pracuje na silnici. Vozovka je tady zúžená do jednoho jízdního pruhu. D1, 48. kilometr ve směru z Prahy na Brno, tady je odstavené porouchané vozidlo. Pozor na odstavené porouchané osobní auto i na D5, 13.5. kilometr ve směru z Prahy na Plzeň. Problémy máme i na D8, a to mezi 15. a 14. kilometrem ve směru do Prahy. Tady se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby a v místě je uzavřená zpevněná krajnice. A D10, komplikace tady máme mezi 16. a 21. kilometrem ve směru z Prahy na Turnov. I tady se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh je uzavřený. Přejeme vám šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Jen vteřiny nás dělí od 3:15. Přejeme pěkné sobotní odpoledne na Rádiu Praha. Není tajemstvím, že Česká galerie moderního umění připravila u příležitosti stého výročí narození jedné z nejvýraznějších osobností 20. století výstavu s názvem Marilyn Monroe 100. Marilyn Monroe vlastním jménem Norma Jean Mortensen se narodila 1. června 1926 v Los Angeles a během několika let se stala symbolem hollywoodského snu. Výstava zahrnuje víc než 270 fotografií od 31 renomovaných autorů. Součástí výstavy je taky více než 30 děl významných amerických a českých umělců, jako jsou Andy Warhol, Pasta Honor nebo třeba Štěpán Mareš. Prohlédnout si můžete osobní předměty, které přinášejí intimní pohled do soukromého života ženy, která se stala nadčasovým symbolem krásy, slávy i zranitelnosti. Expozice zachycuje proměnu Normy Jean v Marilyn Monroe, od prvních fotografií a filmových rolí přes vrchol hollywoodské kariéry až po její přeměnu v univerzální kulturní ikonu, která inspiruje fotografy, malíře, módní návrháře a další generace obdivovatelů po celém světě. Výstavu můžete navštívit v České galerie moderního umění do 4. října. A vracíme se na silnice. Máme tady bohužel přírůstek v podobě dopravní nehody, a to v Podbělohorské ulici v Praze. U křižovatky s Kukulovou havarovala dvě osobní auta. Projíždějte opatrně. Stále si dávejte pozor na komplikaci v ulici Jana Želivského, ale teď vidím, že nehoda, která tady komplikovala provoz, je už minulostí. Takže tento problém je vyřešen. Pozor ale na Pražském okruhu. Na 23.5. až 23. kilometru ve směru k dálnici D1 se pracuje na silnici, vozovka je tady zúžená do jednoho jízdního pruhu. Na D5 dejte pozor na 13.5. kilometru ve směru z Prahy na Plzeň. Je tady odstavené porouchané osobní auto. Komplikace máme taky na D8, a to mezi 15. a 14. kilometrem ve směru do Prahy. Je tady pomalu jedoucí vozidlo údržby a neprůjezdná krajnice. D10, komplikace jsou mezi 16. a 21. kilometrem ve směru z Prahy na Turnov. I tady se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. V místě je uzavřený levý jízdní pruh. A připojím ještě D11, tady bohužel máme problémy na dálnici, a to mezi 7.5. až 8.5. kilometrem v obou směrech. Očekává se tady komplikace dopravní, a to kvůli uzavírce dálnice. Dálnice bude uzavírána zhruba 9x, vždy maximálně na 20 minut kvůli montáži nosníků. Tak se na to připravte a pokud můžete, zvolte raději jinou trasu. A ještě vidím komplikaci na dálnici D1, a to na 48.5. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Tady platí varování o překážce na vozovce a vidím, že už by mělo být také zrušeno, takže i tady je to bez komplikací. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.

0: V studiu Rádia Praha je už se mnou opět Václav Miller a přináší zprávy v 15 hodin.
1: Hezké odpoledne. Pražská policie pátrá po 37-leté ženě, může být v ohrožení života. Zákaz mobilů na školách bude částečný, žáci je budou moct používat k výuce. Americký prezident Trump se s Dánskem dohodl na urovnání vztahů ohledně Grónska. Zítra bude oblačno a zataženo, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Policisté vyhlásili pátrání po 37-leté Daně Fraňkové z Prahy 3. Včera ráno odvedla dceru do mateřské školy a od té doby o sobě nedala vědět. Pohřešovaná může být podle policejního mluvčího Jana Daňka v ohrožení života. Pravidelně užívá léky a v poslední době si stěžovala na problémy spojené se zhoršováním zraku. Na jedno oko nevidí vůbec, popisuje Daněk.
3: Pohřešovaná je vysoká přibližně 167 až 168 cm, je štíhlé postavy s kulatým obličejem a hnědýma očima. Má tmavě hnědé kudnaté vlasy, sahající po ramena a nosí dioptrické brýle.
1: Žena na sobě měla naposledy světlé tričko s krátkým rukávem, světle modré džíny a černý kožený batoh. Pokud o ní máte jakékoliv informace, volejte na linku 158. Fotku pohřešované najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Rekonstrukce budovy Smíchovského nádraží má začít v roce 2029. Správa železnic k ní dnes také přistavět má i nové jižní křídlo. Práce mají trvat 2 roky. Projektanti začali připravovat potřebnou dokumentaci, která určí cenu rekonstrukce. Pokračuje mluvčí správy železnic David Kabela.
4: Výsledkem přestavby nádraží Smíchov bude moderní dopravní terminál umožňující pohodlné přestupy mezi vlaky, městskou a příměstskou dopravou a s přímou vazbou na novou čtvrť, která roste v jeho okolí.
1: Na Smíchovském nádraží se už 2 roky opravují koleje a nástupiště. Tyto práce mají skončit v roce 2028. Telefony v českých školách od příštího školního roku zřejmě nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce po svolení učitele. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtení v poslanecké sněmovně. Regulace se má týkat všech ročníků povinné školní docházky, včetně odpovídajících tříd na konzervatořích a víceletých gymnáziích. Plošná regulace ale nemá podporu u některých opozičních stran. Proti je třeba TOP 09, pokračuje předseda strany Matěj Ondřej Havel.
5: Spousta vzdělávacích aplikací, materiálů, dohledávání informací v rámci hodin se odehrává na mobilním telefonu.

0: mobilního telefonu dostávají žáci zprávy od školy, známky. Žákovská knížka už se v řadě případů vůbec nepoužívá, je prostě přežitá. A mobilní telefon v neposlední řadě využívají žáci taky kontakt s rodiči. Prostě doba se změnila, my rodiče chceme být se svými dětmi v kontaktu.
1: Podle Havla je třeba regulovat hlavně sociální sítě. Jejich používání jim podle něj může uškodit. Šéf Bílého domu Donald Trump oznámil konec americko-dánského sporu ohledně Grónska. Na svou sociální síť napsal, že podle dohody se dvěma severskými zeměmi budou Američané na ostrově kontrolovat své bezpečnostní zájmy. Trump upřesnil, že Spojené státy v Grónsku posílí vojenskou přítomnost. Dodal taky, že žádný jejich protivník si tam nebude moct vybudovat vojenskou základnu bez amerického souhlasu. Grónsko je autonomním územím Dánského království. Trump opakovaně tvrdil, že kvůli americké bezpečnosti by mělo patřit Spojeným státům. Ostrov navrhoval koupit. Zároveň tvrdil, že nemůže Dánům patřit jen proto, že tam před 500 lety připluli lodí. Čeští tenisté hrají v Libeňské hale s Američany kvalifikaci o finále Davis Cupu. Po úvodním dni je stav 1-1. Ve čtyřhře nastoupil Pavlásek s Ricklem v zápase proti Harrisonovi a Krejčkovi. Teď vede český pár s 1-0 na sety. Kristýna Sasínek-Meky obsadila na mistrovství světa v silničních bězích v Kodani 24. místo na jednu míli. Jediná česká účastnice zaběhla čas 4 minuty 38,39 sekundy. Zvítězila francouzka Gimotová. Zítra bude v Praze oblačno a zataženo, k večeru od severozápadu přehánky a déšť, později večer se vyjasní. Noční a ranní teploty 14 až 12 stupňů, nejvyšší denní 20 až 22. Mírný jihozápadní až západní vítr se večer změní na severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: A máme pro vás opět aktuální dopravní informace. Začneme nehodou ve Strakonické ulici ve směru do centra. Na úrovni Malé Chuchle tady havarovalo osobní auto a autobus a v místě neprojedete levým jízdním pruhem. Opatrně také v Podbělohorské ulici u křižovatky s Kukulovou, kde vyšetřují nehodu dvou osobních aut. Problémy máme také stále na Pražském okruhu mezi 23. a půltým až 23. kilometrem ve směru k dálnici D1. Práce na silnici tady probíhají a vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Pozor i na D4. Na 18. a 5. až 17. kilometru ve směru do Prahy probíhá oprava vodorovného dopravního značení vozovky. Pravý jízdní pruh je uzavřený. A ještě připojím D5, 13. a 5. kilometr ve směru z Prahy na Plzeň. Tady je odstavené porouchané osobní auto. A na D11 očekáváme komplikace, a to mezi 7. a 5. a 8. a 5. kilometrem v obou směrech. Dálnice tady bude uzavřená celkem 9krát, vždy maximálně na 20 minut. Je to kvůli montáži nosníků, které bude probíhat. Tak projíždějte opatrně a šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Z další zářijové soboty už uplynulo 15 hodin a 7 minut a s vámi je stále Rádio Praha. Bez dat o dopravě se dnes velká města neobejdou. Praha má už 8 let datovou platformu Golemio, která online sleduje například, jaká zpoždění mají tramvaje a autobusy, nebo kolik cyklistů nebo chodců se po Praze pohybuje. I díky těmto datům pak odborníci upravují třeba jízdní řády nebo zelenou na semaforech. A ještě nejbližší hity, s nimi už čeká Alex Voren.

Benson Boone. Nebo kapela Činasky. Neříkejme tomu selhání. Neříkejme tomu selhání. Nerušený poslech vám přeje Vláďa Maloš.

0: Po čtvrt na čtyři na rádiu Praha dospívala Ray. I na zítra pro vás máme pozvání do pražské zoologické zahrady. V neděli tam totiž můžete oslavit Mezinárodní den míru v duchu odkazu světově uznávané primatoložky a ochránkyně přírody doktorky Jane Goodall. Pokud přijdete, čekají vás komentovaná setkání a krmení goril a také další doprovodný program v rezervaci JA. Kromě toho se můžete zúčastnit i celé řady komentovaných krmení a setkání u zvířat. A pro cestu do Zoo Praha můžete až do 18. října stále využít loď pražské paroplavební společnosti. Ta vyjíždí z Rašínova nábřeží. Podrobnosti najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. No stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. V Praze začneme, protože tady máme dopravní nehody. Například ve Strakonické ulici ve směru do centra na úrovni Malé Chuchle havaroval autobus a osobní auto. V místě teď neprojedete levým jízdním pruhem. A nehoda dvouosobních aut je v Praze v Podbělohorské ulici u křižovatky s Kukulovou. I tady projíždějte velmi opatrně. Problémy máme také na Pražském okruhu, a to na 23. a 5. až 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Kvůli práci na silnici je tady vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. D5, pozor, na 13. a 5. kilometru ve směru na Plzeň je tady odstavené porouchané osobní auto. Na D4 jsou komplikace na 18. a 5. až 17. a 5. kilometru ve směru do Prahy. Probíhá tady oprava vodorovného dopravního značení a pravý jízdní pruh je uzavřený. A připojím také D11. Obousměrně vás čekají problémy mezi 7.5. a 8.5. kilometrem, a to je kvůli tomu, že dálnice bude uzavírána zhruba 9krát, vždy maximálně na 20 minut kvůli montáži nosníků. Tak trpělivost a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: Téměř 200 linek a přes 2,5 tisíce kilometrů má městská hromadná doprava v Praze. Nejsložitější dopravní systém v České republice je proto neustále monitorován prostřednictvím datové platformy Golemio, městského operátora ICT. A na základě těchto údajů se pak upravují linky a mění jízdní řád. Volně přístupné Golemio toho ale o Praze může prozradit daleko víc. Ví, kolik aut a cyklistů tady jezdí, jak jsou obsazená parkoviště, jaké je mikroklima v ulicích a třeba i to, kolik lidí prošlo přes Karlův most.
1: Teď se díváme do naší datové platformy pražské na Golemio BI.
2: Martin Lehr, konzultant zmíněné platformy, teď otevírá jednu ze zajímavých vizualizací a ta počítá chodce na turisticky atraktivních místech, konkrétně u staroměstské Mostecké věže.
1: Teď nastavuju počáteční datum, trefili jsme přesně 1.1.2026 a podle naší analýzy po Karlově mostě prošlo do dne, kdy nahráváme tuto reportáž, 4 031 397 chodců.
2: A to je dobré vědět třeba kvůli nastavení zelené na blízkém přechodu pro chodce, zvláště když Prahou křižuje téměř 200 linek městské hromadné dopravy. A ty teď vidíme před sebou.
3: Jde vlastně o naší online mapu, na které můžou cestující vidět polohy všech prostředků veřejné dopravy.
2: Vysvětluje Zbyněk Jiráček z Ropidu. A já vidím, že mapa je plná koleček s číslem linky a většina z nich teď má zelenou barvu.
3: Ta barva udává zpoždění toho spoje. Zelené spoje jedou včas, oranžové jsou zpožděné o 3 až 6 minut a červené o 7 a více.
2: Takže pojďme si vybrat nějakou tu červenou linku a můžeme si ji třeba i rozkliknout.
3: Tady vlastně vidíme nějakou 22, co se zpozdila po cestě. Příčinou může být třeba prostě velká skupina cestujících. Jo. Nastupuje prostě hodně lidí na jedné zastávce, nějaký zájezd nebo školka. Tady si můžu vyfiltrovat linku 22. Tak vlastně všechny ostatní 22 jsou zelený, maximálně oranžový. To znamená, že na té lince evidentně problém není. Je to prostě jenom jeden spoj, který se z nějakého důvodu zdržel.
2: Takže v tomto případě nepomůže ani na křižovatkách nastavená preference tramvají a autobusů.
4: Přijíždí nám autobus od Žižkova, projíždí tím přihlašovacím bodem. Teď se přihlásil těsně předtím, než dojel do zastávky. Otvírá dveře a křižovatka připravuje změnu toho signálního plánu tak, aby mohla reagovat na jeho odjezd.
2: Vysvětlujeme na křižovatce u nádraží Libeň Jan Barchánek z pražského dopravního podniku.
4: Po odjezdu zastávky jsme dostali zelenou a můžeme teda projíždět. Tady vidíme, jak přijíždí z boku tramvaj a zase ta křižovatka může reagovat na příjezd tramvaje.
2: Data platformy Golemio se analyzují i zpětně a vedou třeba k úpravám jízdních řádů.
3: V těch datech je to vidět, že ty vozidla přijíždí třeba do té konečné vždycky o 3 a více minut opožděny, tak konstruktér toho jízdního řádu se podívá právě do těch dat, kde se ty autobusy zdržují a upraví ten jízdní řád, aby přizpůsobil to tomu reálnému průjezdu.
2: A nově teď můžeme přímo na zastávkových panelech pražské MHD vidět, za jak dlouho přijede naše tramvaj anebo autobus. Eva Kézrová, Český rozhlas.

0: Na Rádiu Praha doplníme teď situaci po půl čtvrté na silnicích v Praze a okolí, například ve Strakonické ulici ve směru do centra na úrovni Malé Chuchle. Dejte pozor, stále tady vyšetřují nehodu autobusu a osobního auta. V místě je neprůjezdný levý jízdní pruh. Nehoda dvouosobních aut je v Podbělohorské u křižovatky s Kukulovou. I tady projíždějte velmi opatrně. Pozor si dejte i na problémy na D11. Mezi 7,5 a 8,5 kilometrem tady v obou směrech probíhá montáž nosníků. Dálnice bude zhruba 9x uzavřená vždy maximálně na 20 minut. A ještě připojím D4, 18,5 až 17,5 kilometr ve směru do Prahy. Probíhá tady oprava vodorovního dopravního značení. Pravý jízdní pruh je uzavřený. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Čím je výjimečná zlatobřichá opice, či jak funguje cukr na náš mozek? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. Půvabná markýza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofieva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
4: Lékař a terapeut Pavel Špatenka se dlouhé roky věnuje osobnímu rozvoji a sebepoznání. Je také autorem mnoha knih. Co nejvíc ovlivnilo právě jeho a proč je dobré pochopit sebe sama? I na to se zeptáme v pořadu Až na dřeň.
5: V neděli po 12. hodině na

0: Rádio Praha je stále s vámi, přejeme krásné sobotní odpoledne. Je teď momentálně 3:15 a užíváme si 19. zářijový den. A už jen do zítřka můžete navštívit v botanické zahradě hlavního města Prahy výstavu s názvem Rostlinná Odysea. Najdete ji ve výstavním sálu v ornamentální zahradě a provede vás fascinující historií rostlin. Od prvních suchozemských druhů starých víc než 432 milionů let přes prvohorní úhlotvorné močály až po rostliny, které rostou všude kolem nás. Výstava propojuje svět skamenělin se živými rostlinami botanické zahrady. Po speciální stezce se můžete vydat zahradou a hledat současné příbuzné rostlin, které ve výstavním sále uvidíte jako fosílie. Výstavu můžete navštívit naposledy v neděli, to znamená zítra od 9 do 19 hodin a podrobné informace najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. No a taky dnes v tom jedeme s vámi. V Praze máme komplikace ve Strakonické ulici ve směru do centra na úrovni Malé Chuchle. Havaroval tady autobus a osobní auto a v místě je neprůjezdný levý jízdní pruh. Projíždějte proto velmi opatrně. Opatrně také v Podbělohorské u křižovatky s Kukulovou, kde havarovala dvě osobní auta. Problémy zůstávají i na dálnici D1, a to na 6. kilometru ve směru do Prahy. Tady je odstavená dodávka s defektem pneumatiky. Pozor si dávejte i na Pražském okruhu 23. a 5. až 23. kilometr ve směru k dálnici D1. Máme tady problém v podobě zúžené vozovky do jednoho jízdního pruhu, je to kvůli práci probíhající na silnici. A připojím ještě D11, kde máme problém mezi 7,5 a 8,5 kilometrem. V obou směrech tady bude uzavírána dálnice zhruba 9krát, vždy maximálně na 20 minut. Je to kvůli montáži nosníků. Tak trpělivost a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je tady 16. hodina na rádiu Praha, pro vás máme další zprávy a přináší je Václav Miller.
1: Hezké odpoledne. Korunovační klenoty si od dneška může na Pražském hradě prohlédnout i veřejnost. Zájem o projekt Darujme kroužky dětem je obrovský. Organizátoři do něj přidávají další peníze. Online hlasování v Moskvě je podle šéfky komise pod vnějším útokem. Zítra bude oblačno až zataženo, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Korunovační klenoty jsou od dneška přístupné pro veřejnost. Zájemci si je můžou prohlédnout ve Vladislavském sále Pražského hradu do 28. září. V minulých dnech je už mohli vidět školní skupiny.
3: Korunu, jablko a žezlo veřejnost uvidí jako součást výstavy, která se letos věnuje Habsburkům. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
4: Každý rok vlastně se snažíme ukázat nějaký jiný příběh těch staletí dějin českých korunovačních klenotů, ale letos máme 500 let od návstupu Habsburků na trůn.
3: Výstava ve Vladislavském sále bude otevřená každý den od 9 do 17 hodin.
4: Lidé vlastně budou přicházet přes Hradčanské náměstí skrz jižní zahrady býčím schodištěm nahoru do Vladislavského sálu. Tam budou probíhat bezpečnostní kontroly, takže doporučujeme, aby lidi přišli takzvaně na lehko.
3: Navštěvníci musí počítat s frontami. O klenoty je každoročně velký zájem. Jen v loni je vidělo přes 50 tisíc lidí. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Česká rada dětí a mládeže hlásí obrovský zájem o projekt Darujme kroužky dětem. Ten je určený pro nízkopříjmové rodiny, které můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Žádosti začala rada přijímat tuto středu a původní 4 miliony korun se vyčerpaly během jediného dne. Česká rada dětí a mládeže proto přidává další peníze, potvrzuje ředitel kanceláře této organizace Ondřej Šejka.
5: Do systému přidáváme dalších 500 tisíc korun a ten počet žádostí tak může opět narůst. Určitě doporučujeme, aby rodiče neotáleli, podali žádost co nejdříve a podali i v případě, že už uvidí, že ten rozpočet je vyčerpán. Oni se totiž zařadí do fronty a jenom vyčkávají, než se nějaké prostředky uvolní, třeba z poukázek a z peněz, které nevyužijí již podpoření rodiče.
1: Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady totiž mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. Mohlo se totiž stát, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám nebo nedostatkům. Soudy ale takové případy můžou přezkoumat a rozhodnout o dodatečném zapsání. Teď může začít ministerstvo vnitra tisknout volební lístky, které v příštích týdnech rozešle do domácností. Systém online hlasování v parlamentních volbách v Moskvě je od noci pod masivním vnějším útokem. Podle státní agentury TAS to uvedla předsedkyně ruské volební komise Ela Parflovová. Neupřesnila ale, kdo za útokem stojí. V Rusku se od pátku do neděle konají volby do státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. Navzdory protestům Ukrajiny v nich poprvé hlasují taky lidé na ruském okupovaných ukrajinských územích. Při ruských nočních útocích zemřeli nejméně dva lidé v ukrajinské chersonské a dva v sumské oblasti. Tam je po zničení rodinného domu naváděnou pumou také nejméně 7 zraněných. Velké tenisové drama se odehrává v pražské O2 aréně. Čeští tenisté hrají v kvalifikaci o finále Davis Cupu. Po první dně je stav s Američany 1-1 na zápasy. No a ve

0: Čtyři nastoupili Pavlásek s Riklem v zápase proti Harrisonovi a Krejčíkovi, hrají 1-1 na sety. Stav toho rozhodujícího třetího je v tuto chvíli 3-2 pro český pár. Filip Salač vyhrál v rekordu v okruhu kvalifikaci na velkou cenu rakouská třídy Moto 2. Po třetí v kariéře tak startuje do závodu mistrovství světa z pole position. 24-letý český jezdec zajel nejrychlejší čas už v pátečním tréninku. Hlavní závod na okruhu Red Bull Ring čeká Salače zítra popolední a Salač byl v Rakousku v Moto 2 nejrychlejším jezdcem v obou dnech. Zítra bude v Praze oblačno zataženo, k večeru od severozápadu přehánky a déšť, za později večer se vyjasní. Noční a ranní teploty 14 až 12 stupňů, nejvyšší denní 20 až 22. Mírný jihozápadní až západní vítr se večer změní na severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A doplníme aktuální dopravní informace. Máme hned několik dopravních nehod v pražských ulicích. V Bělohorské ve směru z centra dejte pozor u křižovatky s Břevnovskou. Havarovala tady dvě osobní auta. Nehoda je také ve Strakonické ve směru do centra, a to na úrovni Malé Chuchle. Tady se jedná o kolizi autobusu a osobního auta a v místě je neprůjezdný levý jízdní pruh. A v Podbělohorské u křižovatky s Kukulovou je nehoda dvou osobních aut. Projíždějte proto opatrně. D1, 6. kilometr ve směru na Prahu, tady dejte pozor na odstavenou dodávku s defektem pneumatiky. Problémy vás čekají také na dálnici D11 mezi 7,5 a 8,5 kilometrem, a to v obou směrech. Budou se tady měnit montáže nosníků a dálnice bude 9x uzavřená vždy minimálně na 20 minut. Přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Je 16 hodin 6 minut a ve víkendové Praze si stále užíváme sobotu, dnes s datem 19. září. Pokud ještě nevíte, kam vyrazit ve volném čase, v 16:30 vám poradíme. A s tou nejlepší muzikou nás čeká i Eva Farna. Žibel. A taky kapela Miraj. Já jsem Láďa Malušík a přeji vám dobrou náladu i poslech.

0: malinovej syrup s kapelou Mirai, anebo vyrazíme do Budapešti s Georgem Ezrou. Venku je každým dnem chladněji, podzim o sobě dává stále citelněji vědět, ale pokud se vhodně obléknete, můžete si užít zajímavou procházku. Třeba taková naučná stezka vedoucí revitalizovaným parkem Rádiovka v Praze Satelicích seznamuje s počátky a historií rádiového vysílání v Československu. Je dílem studentů prvního IT gymnázia v Satelicích a procházku parkem po štěrkových cestách zvládne každý. Naučná stezka má 8 panelů s krátkým texty a QR kódy, kde po jejich načtení mobilním telefonem jsou k dispozici dobové obrázky a taky test znalostí. Park, kterým stezka vede, připomíná rádiové vysílání i tím, že stromy jsou tu vysázené do tvaru rádiových vln. Další zajímavé pozvánky najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Petřínská rozhledna stojí na vrchu Petřín už od roku 1891 a patří mezi nejvyšší dominanty hlavního města. Měří téměř 60 metrů a vznikla během pouhých 4 měsíců. Pražané si ji okamžitě zamilovali. Na vrchol vede 299 schodů a za jasného počasí je odtud vidět nejen Praha, ale třeba i Krkonoše. Vznikla po návratu českých turistů ze světové výstavy v Paříži, kde je okouzlila Eiffelova věž. A právě proto chtěli podobnou stavbu i nad Prahou.
2: Praha je nej. Rádio
0: Praha. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Bohužel je to dnes poměrně s nehodami. Například v Horoměřické ulici teď momentálně neprojedete. Tam nedaleko křižovatky s ulicí Na Pučálce havarovala dvě osobní auta. Silnice je tedy uzavřená a na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Nehoda je také v Bělohorské ve směru z centra u křižovatky s Břevnovskou. Jedná se tady o střet dvou osobních vozidel. Dvě osobní auta havarovala také v Rašově ulici v Praze u křižovatky s Borošovou. A pozor i na nehodu v Podbělohorské u křižovatky s Kukulovou. Stále tam řeší kolizi dvou osobních vozidel. Připojím ještě D1, 6. kilometr ve směru do Prahy. Tady je odstavená dodávka s defektem pneumatiky. Tak dejte pozor a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Nelaďte se od pondělí do

0: Po půl páté a s vámi stále Rádio Praha a sobotní víkendová Praha, to jsou taky pražské tipy. Právě teď je přináší Jirka Štefl.
1: Permanent Pragovka vás zve na pražský Oktoberfest. To je festival tupláků plných bavorského piva i stylových pokrmů. Těšit se tam můžete na výběr klobásek a tradiční louhované preclíky. A nebude chybět ani svižná muzika, zpěv, tanec a pivní soutěže. Oktoberfest pokračuje až do nedělní 22. hodiny. Rašínovo nábřeží zase ožije jedním z největších evropských open-air vegan veletrhů. Ten je plný rostlinné gastronomie, ohleduplné ke zvířatům a planetě. V programu se jako vždy setkáte s těmi nejnovějšími typy a novinkami z veganské gastronomie a životního stylu. A na Karlínském náměstí zase bude street food festival, který oblast kolem kostela rozvoní grilovaným masem a exotickými vůněmi. Na místě bude hrát i DJ a na své si tam přijdou i děti. A typů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Víkendová Praha. A Vláďa Malošík.
0: A jak to vypadá na silnicích? Stále komplikace. Rašova ulice v Praze u křižovatky s Borošovou. Dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta. Problémy zůstávají v Bělohorské ve směru z centra. U křižovatky s Břevnovskou je také nehoda dvou osobních vozidel. A dvě osobní auta havarovala i v Horoměřické ulici, nedaleko křižovatky s ulicí Na Pučálce. Tady je silnice uzavřená, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. A ještě doplním nehodu dvou osobních aut v Podbělohorské ulici u křižovatky s Kukulovou. I tady projíždějte velmi opatrně. Pozor si dejte i na dálnici D1 na 6. kilometru ve směru do Prahy. Je tady odstavená dodávka s defektem pneumatiky. A opatrně i na D11 mezi 7,5 až 8,5 kilometrem v obou směrech je dálnice uzavírána, bude uzavírána 9krát vždy maximálně 20 minut, je to kvůli montáži nosníků. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Obuj si mé boty, tak se jmenovala píseň Marka Ztraceného na Rádiu Praha krátce před 4:45. Jedním ze zajímavých typů v Praze je i Urban Pictus, mezinárodní mural artový festival, během kterého se města stávají plátnem pro vyjádření talentovaných umělců a ti proměňují metropoli v galerii pod širým nebem. Fenomén street artu je představován skrze pouliční malby i doprovodný program. Aktuálním projektem je třeba mural Rozině. Na jehož vytvoření se podílelo 30 tuzemských i zahraničních umělců. Jde o třetí nejdelší kolaborativní mural v Evropě. Festival se koná už jen do konce září a více se dozvíte i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha žije festivaly. No a doplníme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. V Rašově ulici v Praze u křižovatky s Borošovou dejte pozor, vyšetřují tady nehodu dvou osobních vozidel. Komplikace zůstávají v Horoměřické, nedaleko křižovatky s ulicí Na Pučálce, a varovala dvě osobní auta, silnice je uzavřená, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. A nehoda je také v Bělohorské ulici ve směru z centra u křižovatky s Břevnovskou. I tady havarovala dvě osobní vozidla. Připomínám také komplikace na dálnici D1, 6. kilometr ve směru do Prahy. Tady máme hlášeno odstavené auto, je to dodávka s defektem pneumatiky, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. A připomínám také problémy na D4, 18,5 až 17,5 kilometr ve směru do Prahy. Tady probíhá oprava vodorovného dopravního značení vozovky. Pravý jízdní pruh je uzavřený. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
3: Snídani?
2: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
3: Oběd?
2: Divadlo Hibernia uvádí
4: romantický muzikál
2: Saturnin.
4: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
2: Od září 2026
4: v divadle Hibernia.
2: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: zprávy v 17 hodin s Vaškem Millerem.
1: Hezké odpoledne. Další úsek metra D začaly dnes razit dělníci v budoucí stanici Nové Dvory. Česká armáda zabádí nový systém protizdušné obrany Spider a čeští tenisté podlehli Spojeným státům ve čtyřhře Davis Cupu 1-2 na sety a celkově tak také prohrávají 1-2. Zítra bude v Praze oblačno, zataženo, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dělníci začali dnes razit další úsek metra mezi stanicemi Ryšánka a Nové Dvory. V místě budoucí stanice Nové Dvory vyhloubí zhruba 300-metrový tunel. To jim potrvá asi 5 měsíců, říká ředitel výstavby ze společnosti Hochtief Radek Kozubík.
3: Tady z toho staveniště budeme razit přístupový tunel, který se po 100 metrech větví doleva na větrací tunel, kde protne větrací šachtu, kterou v tuto chvíli hloubíme.
1: Celá linka metra D má být hotová v roce 2036. Na Hutích v Praze 14 začali dělníci stavět nové komunitní centrum. Součástí bude kavárna, víceúčelový sál pro pořádání společenských akcí a technické zázemí. Stavební práce za necelých 50 milionů korun potrvají zhruba jeden rok, potvrzuje mluvčí Prahy 14 Veronika Berná.
4: Po sérii veřejných projednání a úpravách návrhů městská část postaví budovu podle návrhu architekta Davida Damašky. Vznikne v Parčíku v ulici Splavná na místě někdejší již zkátralé restaurace. Demolice původního objektu proběhla v první polovině letošního roku.
1: Česká armáda začíná začleňovat systém protizdušné obrany Spider. Během přehlídky dny NATO v Ostravě to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Baterie systému koupilo Česko od Izraele. Nahradí ty, které armáda používala od 70. let.
5: 4 baterie jsou doručeny do České republiky, prošly vojskovými zkouškami, probíhá jejich integrace. Je to velký úspěch a je to první krok, na které budou navazovat další fáze budování naší protivzdušné obrany jako priority výstavby armády České republiky.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že Česko zvažuje pořízení ještě dalších baterií stejného systému novější generace. Německá vláda se shodla na tom, že znovu sníží daň u pohonných hmot, informovala o tom dnes agentura DPA s odvoláním na vlastní zdroje. Německo má taky zastropovat ceny benzínu a nafty. O záměru kabinet jednal před začátkem dalšího kola zemských voleb. Hlasovat budou třeba lidé v Berlíně.
6: Podle ministra financí a předsedy sociálních demokratů Larse Klingbeila si lidé už brzy všimnou, že je tankování levnější. Od října se má vrátit daňová sleva, známá už z přelomu května a června. Litr benzínu či nafty pak zlevní v přepočtu o 4 koruny. Stát vyjde opatření do konce roku v přepočtu asi na 60 miliard korun. K tomu chce vláda nejpozději do ledna příštího roku zavést strop na ceny pohonných hmot po belgickém či lucemburském vzoru. Kvůli blízkovýchodní krizi prolamovaly ceny pohonných hmot v Německu tento týden další rekordy. Litr nafty se ve čtvrtek prodával v průměru za 60 korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Češi tenisté prohráli Davis Cupovou čtyřhru s americkým párem Harrison a Krajčík. Palásek s Riklem nevyužili 4 matchboly a prohráli 7-5, 3-6 a 6-7. Čeští tenisté tak prohrávají doma v Davis Cupu s USA 1-2. Zítra bude v Praze oblačno, zataženo, k večeru od severozápadu přehánky a déšť, později večer se vyjasní. Noční a ranní teploty 14 až 12 stupňů, nejvyšší denní 20 až 22. Mírný jihozápadní až západní vítr se večer změní na severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A přinášíme aktuální dopravní informace. Nehody v pražských ulicích stále komplikují provoz, třeba v Horoměřické ulici. Nedaleko křižovatky s ulicí Na Pučálce dejte pozor. Havarovala tady 2 osobní auta a na místě zasahují.

0: Složky integrovaného záchranného systému. Problémy zůstávají také v Bělohorské ve směru z centra. U křižovatky s Břevnovskou havarovala dvě osobní auta. A nehoda je také v ulici Rašova u křižovatky s Borošovou. Tady se jedná také o střet dvou osobních vozidel. Nehodu máme také na D4, a to mezi 21.5. a 19. kilometrem ve směru do Prahy. Tady havarovalo osobní auto a skončilo mimo komunikaci, na místo už míří složky integrovaného záchranného systému. A ještě doplním dálnici D1, 6. kilometr ve směru do Prahy. Tady je odstavená dodávka s defektem pneumatiky. Tak opatrně a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Skvělé sobotní odpoledne vám všem. V příštích minutách vám opět nabídneme řidičskou abecedu. Až do konce září vám v ní každý den radíme, jak se na silnicích chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. A na Rádiu Praha se k nám za okamžik přidá skupina Jelen.

0: O tomto víkendu a tedy i zítra máte možnost vyrazit do kina za jednotnou cenu 100 korun. Poprvé se totiž konají kinodny. Akce propojuje kina v celé republice a v hlavním městě jich najdeme spoustu. Těšit se můžete na pestrý filmový program, novinky, animované a rodinné filmy i speciální formáty. Akce se účastní multikina i nezávislá kina po celém Česku. Jejich seznam a taky promítané tituly najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A přidáme aktuální dopravní informace. V Horoměřické ulici v Praze, nedaleko křižovatky s ulicí Na Pučálce, stále očekávejte velké komplikace. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, je to kvůli nehodě dvou osobních aut. V Bělohorské ulici ve směru z centra u křižovatky s Břevnovskou havarovala dvě osobní vozidla. A nehoda dvou osobních aut je také v Rašově ulici u křižovatky s Borošovou. I tady projíždějte velmi opatrně. Pozor taky na D4 mezi 21. a 5. a 19. kilometrem ve směru do Prahy. Tady máme problém v podobě nehody osobního auta, které skončilo mimo komunikaci. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. A ještě D1, 6. kilometr ve směru do Prahy. Tady je odstavená dodávka s defektem pneumatiky. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
2: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie. Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: 17 hodin a téměř 30 minut. Teď na Rádiu Praha přichází ta správná chvíle k takové výzvě. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak policie používá při kontrole provozu drony. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Dnes zvedáme oči nad vozovku. Moderní technologie už dávno nejsou jen v autech. Stále častěji je má v ruce i policie. Drony dokážou sledovat provoz z výšky, ale jak moc je policie skutečně používá v běžném provozu? Vy víte, jestli vůbec a případně jak moc policie používá drony ke kontrole provozu na dálnicích a silnicích? Plukovník Jan Straka už vysvětluje podrobnosti.
2: My používáme drony samozřejmě při kontrolách, většinou na dálnicích nebo silnicích prvních tříd, v úsecích třeba zakázaného předjíždění. Případně se s nimi dá kontrolovat i způsob jízdy v nějakém úseku, kde my nejsme jinými prostředky prostě schopni ten dohled vykonávat. Je tam nebezpečná zatáčka, prostě tam nepostavíte auto a zároveň tam nepostavíte ani tu hlídku.
1: Kdo je ovládá?
2: Letecká služba, kde jsou odborníci, kteří s tím umí perfektně lítat a zároveň mají drony vybavené tou nejmodernější záznamovou technikou, takže tam my jsme schopni v podstatě sledovat to chování na nějakém třeba delším úseku.
1: Co takový dron všechno umí?
2: Dokáže monitorovat styl vaší jízdy na nějakém třeba i delším úseku.
1: Uveďme tedy nějaké příklady z praxe.
2: Používají se v úsecích, kde je zakázané předjíždění, mohou se používat i třeba v uzavírkách, kde je uzavřen jeden směr a jsou tam světelná signalizační zařízení, tam hlídá průjezd na červenou i třeba používání mobilního telefonu. Určitě je dobrý pomocník, my kromě dohledu používáme drony i při dokumentaci míst závažných dopravních nehod, kde nám teda velmi pomáhají.
0: A já už jen doplním důležitou informaci, že řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Zítra si povíme, jak je to s jízdou v levém jízdním pruhu se sníženou rychlostí.

0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme nehodami v pražských ulicích. Ta situace se příliš nezměnila oproti posledním desítkám minut. Stále je problém v Horoměřické ulici nedaleko křižovatky s ulicí Na Pučálce. Před časem havarovala dvě osobní auta. Silnice byla částečně uzavřena. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte proto velice opatrně. Komplikace zůstávají také v Bělohorské ulici ve směru z centra. U křižovatky s Břevnovskou je nehoda dvou osobních aut. A ještě jedna nehoda dvou osobních aut, ta je v ulici Rašova u křižovatky s Borošovou. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. Doplním také nehodu, která je teď momentálně na dálnici D4 mezi 21. a 5. a 19. kilometrem ve směru do Prahy. Havarovalo tady osobní auto, skončilo mimo komunikaci. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Jízdní pruh by měl být bez komplikací, ale odstavný pruh tam neprojedete. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova.
2: Havel.
1: Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: David Guetta a Sia dozněli krátce před 17:45. Přejeme krásný sobotní den. Jak už od nás víte, Praha je plná zajímavých akcí a na některé vás teď pozvu. Třeba na Oktoberfest, který i zítra pokračuje v Pragovce. Karlínský Street Food Festival se v neděli, tedy zítra, koná na Karlínském náměstí. Ledí náplavka zase na Rašínově nábřeží. A Pickles Prague Festival je i zítra na výstavišti Praha. Takže vybírat je z čeho, teď je jenom na vás, abyste udělali to nejtěžší rozhodnutí. To znamená, zvolili akci, kterou zkrátka navštívíte. Tak já vám přeji hodně štěstí. Další zajímavé tipy najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha.
0: No, Praha je na silnicích, bohužel ne vždy tak, jak bychom si představovali. Máme hned několik dopravních nehod. Pozor například na nehodu dvou osobních aut v ulici Ibsenova u náměstí Míru. Projíždějte velmi opatrně. Komplikace kvůli nehodě dvou osobních aut jsou také v ulici Rašova, a to u křižovatky s Borošovou. Stále opatrně také v Bělohorské ulici ve směru z centra u křižovatky s Břevnovskou havarovala dvě osobní auta. A problémy zůstávají i v Horoměřické ulici nedaleko křižovatky s ulicí Na Pučálce havarovala dvě osobní vozidla. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Tak opatrně i v tomto místě. A přidám ještě nehodu, která je teď momentálně na D4, 21,5. až 19. kilometr ve směru do Prahy. Tady máme hlášené problémy v podobě nehody osobního auta, které skončilo mimo komunikaci. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Pravý jízdní pruh by měl být průjezdný, neprůjezdná je krajnice. Dobře, dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Posloucháte Pod kamenem s Broukem Pitlíkem. Pořad, který je víc než pravda. Před sebou mám nově objeveného Brouka Řehoře.
3: Zdravím všechny posluchače.
2: Pojďme rovnou k věci. Co je to ta, jak vy říkáte, arktická zima?
3: Je to nová doba ledová.
2: Je krásné teplé léto. A vy tvrdíte, že už večer přijde mráz?
4: Mrazivá apokalypsa za zvuků samby. Havěť. Bláznivá autorská komedie Tomáše Dianišky. V divadle Pod palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
5: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: Je tady 18. hodina na rádiu Praha, taky čas na další zprávy přináší je Václav Miller.
1: Hezký podvečer. Za 3 roky má začít přestavba budovy Smíchovského nádraží. Nástupiště už dělníci opravují. Na dnech NATO česká armáda poprvé představila nový

0: připravovat potřebnou dokumentaci, která určí cenu rekonstrukce. Pokračuje mluvčí správy železnic David Kabele.
1: Výsledkem přestavby nádraží Smíchov bude moderní dopravní terminál umožňující pohodlné přestupy mezi vlaky, městskou a příměstskou dopravou a s přímou vazbou na novou čtvrť, která roste v jeho okolí.
0: Dělníci od roku 2024 na Smíchovském nádraží už opravují koleje a nástupiště. Tyto práce mají skončit za 2 roky. Nedostatek strážníků v Praze 3 chce vedení městské části řešit motivačním příspěvkem. Městská policie proto dostane od radnice 1 milion korun. Peníze dá na odměny zaměstnanců, říká mluvčí Prahy 3 Petr Habáň podle vedení městské části.
2: Naším cílem je motivovat strážníky, aby sloužili na Praze 3 raději než v jiných městských částech. Pokud by se podařilo získat 8 nových strážníků, umožnilo by to nasazovat do ulic o 1 hlídku více, takže by byly jednak více vidět a i čas dojezdu by byl kratší.
0: Na ostravském letišti v Mošnově prvním dnem začaly letošní dny NATO. Desítky tisíc návštěvníků na nich mohli poprvé vidět třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a veřejnosti ho poprvé představila právě dnes.
3: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
4: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
5: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7 hodině.
4: Program pokračuje i zítra. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako dnes. Z Mošnova Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: Online systémy určené k hlasování v parlamentních volbách v Rusku údajně čelí rozsáhlým kybernetickým útokům. Tvrdí to šéfka volební komise Ela Paframlivová. Podle nich se zatím daří útoky odrážet. Neupřesnila ale, kdo za nimi stojí. Rusové vybírají 450 poslanců státní dumy poprvé od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajině.
6: Volební komise tvrdí, že přicházející útoky nijak nenarušily proces hlasování. Elektronicky svůj hlas první den voleb odevzdal i prezident Vladimír Putin. Na Dálném východě ale v době voleb načas nefungoval internet. Ruské ministerstvo pro digitalizaci informovalo o poškozeném optickém kabelu. Evidují ho jako pokus o sabotáž. Mezinárodní pozorovatelé považují volby v Rusku za zmanipulované. Soudy už dřív například vyřadili opoziční stranu Jabloko, která nesouhlasí s válečným tažením proti Ukrajině. Volby, ve kterých mohou poprvé hlasovat také lidé na okupovaných ukrajinských územích, budou pokračovat i v neděli. Jejich favoritem je strana Jednotné Rusko, navázaná na Kreml. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Tenisté Adam Pavlásek s Patrikem Riklem nevyužili 4 matchbody a ve 4 hře v kvalifikaci na finále Davis Cupu podlehli americké dvojici Harrison Krajíček ve 3 setech. Čeští tenisté tak po 3 zápasech s USA prohrávají 1-2 na zápasy. O vyrovnávací bod teď hraje Jakub Menšík s finalistou US Open Benem Sheltonem a v tuto chvíli Menšík vyhrává 5-4. A zítra bude v Praze oblačno až zataženo, k večeru od severozápadu přehánky a déšť, později večer se vyjasní. Noční a ranní teploty 14 až 12 stupňů, nejvyšší denní 20 až 22. Mírný jihozápadní až západní vítr se večer změní na severozápadní.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Začneme nehodami v pražských ulicích. Ve Cvičebné ulici u křižovatky s Radimovou dejte pozor. Havarovala tady 2 osobní auta. Nehoda je také v Ipsenově ulici u náměstí Míru. I tady se jedná o střet 2 osobních vozidel. A před koncem šetření už je nehoda v Rašově ulici u křižovatky s Borošovou. Ještě stále projíždějte velmi opatrně, došetřují tam nehodu 2 osobních aut. Každou chvíli by už místo mělo být bez komplikací. Připomínám také problém na Pražském okruhu na druhém a půltém kilometru ve směru od Ruzyně k D7 je odstavené porouchané auto, jedná se o osobní vůz, v místě je neprůjezdná krajnice. A na dálnici D4 pozor na 21. a 5. až 19. kilometru ve směru do Prahy. Tady je nehoda, osobní auto po nehodě skončilo mimo vozovku. Doplním ještě D5 mezi 30. a 29. kilometrem.

0: Tram ve směru na Prahu je odstavená porouchaná dodávka. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
1: Dobrý večer, právě teď na Rádiu Praha začíná Pražský update. A co vás dnes čeká? Autonomní auta bez řidiče dokáží postavit i studenti a soutěží s nimi na závodní trati. Už ve 15:45 si k tématu řekneme víc. S Petrem Jungmanem se ohlédneme do historie dnešního data. Vydáme se do divadla pod Palmovkou, které vstoupilo do další sezóny novým představením a taky opraveným hledištěm. A na Pražském hradě si můžete prohlédnout české korunovační klenoty. Jak dlouhá fronta tam byla v první den výstavy, uslyšíte už za okamžik. Pohodový poslech vám přeje Vláďa Malošík.
0: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha.

0: Pražský update.
1: České korunovační klenoty jsou znovu přístupné pro širokou veřejnost. Od úterý byly k vidění jen pro školy. Ve Vladislavském sále budou vystavené do 28. září. Na otevření výstavy přišli ráno někteří lidé i s několika hodinovým předstihem.
2: Stával jsem ve 3:45.
3: Říká brzo ráno ještě před uzavřenou brankou do jižních zahrad úplně první návštěvník ve frontě Pavel Lebduška, který přijel z pražských Strašnic.
2: Chtěl jsem mít ten zážitek, když odchází noc a přichází to jitro a prostě celá ta slavnostní atmosféra.
3: S vnukem přišla na první den výstavy korunovačních klenotů. Paní Pavla, jdete na výstavu klenotů poprvé?
4: Ne, už jsem to viděla jako dítě.
3: Ty jdeš na klenoty poprvé?
5: Poprvé. Těším se hodně, my jsme se o nich učili ve škole.
3: Řekl vnuk Dominik. Podobně to má i další návštěvník Matěj Drahorád.
6: Znám to zatím jenom ze školy, je mi 14 a jako chtěl jsem to vidět, že mi to přijde jako takový patriotství, že každý Čech by měl jednou vidět korunovační klenoty.
3: Naopak 10letá Markéta už klenoty viděla minulý rok.
7: Mně se hodně líbily a vrátili jsme se, protože jsme jinak nevěděli, co dneska máme dělat.
8: Ještě kvůli ty výstavy, oni tam teďka jsou ty Habsburkové, tak kvůli tomu, viď?
3: Popisuje tatínek Petr, odkud jste sem přijeli?
8: Náchoda.
3: Z východních Čech tedy, co jste sebou museli zabalit, přibalili jste nějakou svačinu nebo teplé oblečení?
8: Nějakou svačinu jenom a tak, no. Pak si ještě koupíme něco tady.
3: Z Brna přijel na výstavu korunovačních klenotů Petr Bartoň. Jste tady ještě před otevřením Vladislavského sálu, před 9:00, tak v kolik jste museli vyrážet z Brna?
9: My už jsme tady 2 dny.
3: Vy jste si kvůli tomu udělali výlet do Prahy?
9: Ano.
3: Jak se na klenoty těšíte? Je to poprvé, co je uvidíte?
9: Po druhý.
3: Kdy jste je viděl naposledy?
9: Teďka jsme to tady řešili v 76.
3: Ze slovenského Martina přijela ke korunovačním klenotům sem do Vladislavského sálu taky 8letá Emma. Jak se ti líbí, když se podíváš tady do té vitríny, kde je koruna, žezlo a jablko?
10: No, jsou pěkné i ty ostatné věci a byly tam i ty dveře, ale nevím, či tam jsou vlastně na výstavku.
3: Zájemci o výstavu museli vyčekat zhruba 300-metrovou frontu. Podle kulturní a programové ředitelky správy Pražského hradu Veroniky Wolf bude další dny menší.
11: Je to o víkendu, takže ta čekací doba v tuto chvíli je zhruba tak 1,5 až 2 hodiny, ale očekáváme, že potom ve všední dny to bude kratší dobu.
3: Na výstavu by lidé měli podle Veroniky Wolf chodit takzvaně nalehko, protože před vstupem do Vladislavského sálu je čeká bezpečnostní prohlídka. Klenoty budou přístupné do 28. září vždy od 9 do 17 hodin. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Doplníme aktuální dopravní informace. Pozor na nehodu v Ibsenově ulici u náměstí Míru. Havarovala tam 2 osobní auta. Nehoda 2 osobních aut je v Praze taky ve Cvičebné ulici u křižovatky s Radimovou. I tam se zvýšenou opatrností. Na Pražském okruhu máme problém na 2,5 kilometru ve směru od Ruzyně, kde sedmičce je tam odstavené, porouchané osobní auto. Čeká na odtah. A na D5 dejte pozor na 30. až 29. kilometru ve směru do Prahy. Tady je odstavená porouchaná dodávka. Dobře dojeďte.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Scrollujete? Jen si klidně

0: novinky a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: S přicházejícím podzimem vstupuje řada divadel do nové sezóny. Týká se to i divadla Pod Palmovkou, které kromě premiéry přivítalo diváky v novém zrekonstruovaném sále. Víc už naše létající redaktorka Sabina Bosecká.
2: Ne, to je dobře dole, ale tak to měli nechat, jak to asi bylo, že to měli nasvícený.
3: Doladit světla a rekvizity, potřebná rutina před večerním představením. Takhle vypadaly přípravy na start nové sezóny divadla Pod Palmovkou. To diváky přivítalo ve zrekonstruovaném sále.
4: Jsme vrátili principiálně podobu toho sálu před rok 2002, to znamená před ty povodně v roce 2002, kdy právě ta elevace tady v tomhle divadle Pod Palmovkou byla nahoru, jako pod balkón.
3: Říká ředitel divadla Michal Lang.
4: Mezi první řadou sedmou je 14 cm, že se to zvedlo. Ty sedadla jsou na šupiny, to znamená, že lidé vidí prostě v mezerách.
3: Jedno z prvních představení sezóny byla inscenace Ostře sledované vlaky, adaptace románu Bohumila Hrabala, kterou proslavil oscarový režisér Jiří Menzel.
5: Tak Máša je mladá konduktérka.
3: Říká představitelka Máši herečka Kateřina Hrdinová.
5: Je zamilovaná do hlavní postavy, do Miloše. Ten příběh se vlastně odehrává okolo jeho dospívání a Máša, která se s tím musí taky nějak vypořádat a taky neví, co si o tom má myslet, je taky zmatená.
6: My se spolu potkáváme vlastně v nové divadelní sezóně. Teďka nám tady kolegové osvětlovači zhasli sál, protože se tu chystá přesně večerní představení. Jak jsi si odpočinula o prázdninách a jak se těšíte na dnešní představení?
5: Já jsem využila každého volného dne, co jsem měla. Byla jsem u moře, odpočinula jsem si, nabrala jsem energie, moc se těším, už mi to chybělo. Divadlo i zkoušení hraní.
3: Další budou třeba Výstřely na Broadway v režii Tomáše Dianišky nebo Hra prezidentky. Celkem uvede divadlo hned 5 premiér. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pražský update.
7: Pražští hasiči.
8: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
0: V Praze nepojede o víkendu metro.
8: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update.

0: Je půl sedmé a s pražským souhrnem už je tady Václav Miller.
1: Dobrý večer. Dělníci dnes začali razit další úsek metra D mezi stanicemi Rešánka a Nové Dvory. V místě budoucí stanice Nové Dvory vyhloubí zhruba 300 metrů dlouhý tunel. To jim potrvá zhruba 5 měsíců. Celá linka metra D má být hotova v roce 2036. Rekonstrukce budovy Smíchovského nádraží má začít v roce 2029. Správa železnic chce také přistavět nové jižní křídlo. Práce mají trvat 2 roky. Projektanti začali připravovat potřebnou dokumentaci, která určí cenu rekonstrukce. Nedostatek strážníků v Praze 3 chce vedení městské části řešit motivačním příspěvkem. Městská policie proto dostane od radnice 1 000 000 korun. Peníze dá na odměny zaměstnanců. Policisté vyhlásili pátrání po 37-leté Daně Fraňkové z Prahy 3. Včera ráno odvedla dceru do mateřské školy a od té doby o sobě nedala vědět. Pohřešovaná může být podle policejního mluvčího Jana Daňka v ohrožení života. Pravidelně užívá léky a v poslední době si stěžovala na problémy spojené se zhoršováním zraku. Na jedno oko nevidí vůbec. České korunovační klenoty se dnes poprvé mohly prohlédnout i běžní návštěvníci. Do včerejška byly přístupné jen pro školy. Teď budou vystavené do 28. září. První zájemci dnes čekali na otevření vstupu už brzy ráno. A zítra bude oblačno až zataženo s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Přidáme aktuální dopravní informace. V Chodské ulici v Praze ve směru z centra u zastávky městské hromadné dopravy Teplárna Michle, dejte pozor, je tady nehoda dodávky a osobního auta. Nehoda je také ve Cvičebné ulici u křižovatky s Radimovou. Tady se jedná o střet 2 osobních aut. A přidáme ještě další nehodu 2 osobních vozidel a ta je v Ibsenově ulici u náměstí Míru. I tam projíždějte opatrně. Opatrně i na Pražském okruhu na 2,5 kilometru ve směru od Ruzyně, kde sedmičce je odstavené porouchané osobní auto a neprůjezdná krajnice. Na dálnici D1 na 43,5 až 44,5 kilometru ve směru z Prahy na Brno. Dejte pozor, probíhají tady práce na údržbě mostu, pravý jízdní pruh je uzavřený. Problémy zůstávají i na D5 mezi 30. a 29. kilometrem ve směru do Prahy. Tady je odstavená porouchaná dodávka. A na D7 dejte pozor na 13. kilometru ve směru z Prahy na Chomutov. Je tady odstavené porouchané osobní auto v pravém jízdním pruhu. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: me.
1: Bernden Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Sobota 19. září. Svátek mají mladá děvčata nebo štěstí. Tak zní význam italského jména Zita. Všechno nejlepší. Jihomoravské Znojmo na město povýšil král Přemysl Otakar I. před 800 lety, první svého druhu na Jižní Moravě. Právě 19. září 1226 vydal král další listinu, ve které odškodnil loutského opata za statek Kulchov potřebný k založení města kostelem v Prosiměřicích. Aby město bylo nejsilnější pevností na pomezí Moravy a Rakous, bylo opevněno silnými hradbami, které se z velké části dochovaly dodnes. Panna Maria. V ohnivém kotouči se údajně před 180 lety v roce 1846 zjevila a promluvila ve francouzských Alpách ke dvěma pasáčkům, Maximínu Žirodovi a Melanie Kalvátové. Toto zjevení bylo první, které církev oficiálně uznala. První ze tří železničních vinohradských tunelů o délce přes 1100 metrů byl slavnostně otevřen před 155 lety v roce 1871. Tunel se razil ručně a vytěžený materiál se ukládal na pozemcích Horní a Dolní Landhausky, kde později vznikla vila a park Grébovka. Ikonický stadion Giuseppe Meazzi v Miláně, tedy slavné San Siro, slaví dnes sté výročí od otevření v roce 1926. Hrají tam oba milánské velkokluby, jak AC, tak Inter. Přirozenou mumii člověka z pozdní doby měděné našli němečtí manželé Simonovi na túře v Etstalských Alpách před 35 lety, v roce 1991. Dostala jméno Etsy.
5: Etsy gehört uns. Punkt.
4: O unikátní objev se ihned strhla tahanice mezi Rakouskem a Itálií, komuže bude patřit.
6: Ocie nostre basta.
4: Dokonce se přeměřovaly hranice a o 92,5 metru vyhrála Itálie. Etsy tudíž spočívá v Bolzánu. Trojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa a podle mnohých nejlepší oštěpář Jan Železný ukončil kariéru přesně před 20 lety na mítinku v Mladé Boleslavi ve svých 40 letech.
7: Thanks be to God.
4: Velkolepý státní pohřeb britské královny Alžběty II. Se konal ve Westminsterském opatství před 4 lety.
8: Now gone from us.
4: Po 10 dnech státního smutku.
9: Lidičky,
4: a před 125 lety se narodil otec žateckého chmele, zakladatel chmelařského výzkumu v České republice, Karel Oswald. Tak mistře, na zdraví. A vám všem hezkou sobotu.

0: to byl Luis Capaldi. Z 0 na 100 zrychlí za 2,5 sekundy, umí jezdit i bez řidiče a prakticky celého postavili studenti. Takové je závodní auto studentské formule. Mezinárodní soutěže se účastní i týmy z českých univerzit. Tým z ČVUT v Praze nedávno vyhrál autonomní kategorii na závodech v Itálii a ve Španělsku.
1: Studentská elektrická formule E-Force Prague projíždí klikatou zkušební trať vymezenou barevnými kužely. Za volantem ale nikdo nesedí.
2: Trať je vyznačená modrými kužely vlevo a žlutými kužely vpravo. Ten systém detekuje ty kužely.
1: Vysvětluje Adam Pospíchal, člen studentského týmu z pražského ČVUT.
2: Kdybychom tam ty kužely neměli, tak nejsme schopni jezdit. Nemáme trasu, po který je.
1: Při autonomních závodech je na trati jen jedno auto. Samořídící systém se tak na první pohled zdá jednodušší než u aut do běžného provozu. Formule ČVUT se dívá dopředu jen jednou kamerou, ukazuje další člen týmu Vít Eichler.
3: Tohle je jediný náš senzor, díky kterému jezdíme autonomně. Je to krabička, která má 4x4 cm maximálně.
1: Je to v místě, kde by pilot měl asi tak hlavu?
3: Ne, pilot ne? Pilot má hlavu.
1: Kdyby tam seděl o něco vyšší člověk, ta kamera se dívá jakoby jeho očima.
3: Když tam sedí pilot, tak ta kamera vidí pořád před sebe.
1: Další senzory sledují, jak se formule na trati chová. Je potřeba, aby jela co nejrychleji, prakticky na hranici smyku, ale přitom, aby smyk nedostala, pokračuje Adam Pospíchal.
2: V kolech jsou senzory, protože máme motor v každém kole, takže každé kolo se může točit jinou rychlostí.
1: Ještě to má nějaké
2: další máme
1: senzory.
2: Další máme tady tam, kde sedí pilot, tam jsou gyroskopy a akcelerometry, ty zjišťují zrychlení a natáčení pozici té formule.
1: Kde je ten mozek toho stroje, když v něm nesedí pilot?
2: Ten hlavní počítač je tady pod zadkem pilota, černá
1: je,
2: krabička.
1: To je ta krabička.
2: Tak no. Přímo je to počítač Mac Mini.
1: Ten komerční záležitost.
2: Ano.
1: Ale zásadně je to programové vybavení, co v tom máte?
2: Ten systém má z základu jednoduchou logiku. Přijdou ty snímky z kamery, probíhá nějaké rozpoznávání toho, kde jsou ty kužely. Algoritmus vytvoří mapu, pak už následuje plánovací algoritmus, který plánuje tu trasu, kudy má jet optimálně po té trati, aby jsme byli co nejrychlejší.
1: Na závodech se totiž auto postaví na trať, kterou nezná. Nemůže si ji natrénovat dopředu.
2: Stejně jako kdyby se posadil pilot do té formule a tu trať dopředu neznal. První kolečko pojede pomalej, ale už u dalšího kola si bude pamatovat, že po zatáčce A následuje levotočová zatáčka B.
3: První kolo může být třeba 40 sekund a poslední kolo 30.
1: Kdybychom měřili celý závod, tak je automat podle studentů pořád o něco pomalejší než živý řidič. V konkrétních situacích na trati ale automat reaguje rychleji a plynuleji.
3: Když se koukneme na záběry z jízdy, ta autonomní formule jede čistěji než ten pilot.
1: Znám ty záběry, když jede automobilový závodník, takže tím volantem pořád pohybuje víc nebo méně otáčí.
3: Když si vytáhneme záběry z autonomní jízdy, tam je červená čára, která ukazuje vlastně, kudy to auto plánuje, jaká je jeho trasa.
1: Autonomní jízda ovšem není dokonale přesná. Při dnešní zkoušce auto tu a tam porazilo kužely a nakonec vyjelo z trati. Studenti ho zastavili na dálku červeným tlačítkem. Pro příští sezónu musí každý tým postavit nové auto. Taková jsou pravidla mezinárodní soutěže. Může ale čerpat ze zkušeností z předchozích ročníků. Ze zkušební tratě Formule E-Force Prague, Martin Srb, Český rozhlas.
4: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. V Chodské ulici v Praze dejte pozor ve směru z centra. U zastávky městské hromadné dopravy Teplárna Michle máme hlášenu nehodu dodávky a osobního auta. Opatrně také ve Cvičevné ulici u křižovatky s Radimovou tady havarovala dvě osobní auta. A není to jediná nehoda dvou osobních vozidel, další je v Ibsenově ulici u náměstí Míru. I tam projíždějte opatrně. Opatrně také na Pražském okruhu na 2,5 kilometru ve směru od Ruzyně k D7. Je tam odstavené osobní auto s poruchou a neprůjezdná krajnice. D1, 43,5 až 44,5 kilometr ve směru z Prahy na Brno. Tady se pracuje na údržbě mostu, pravý jízdní pruh je uzavřený. Pozor i na D5 na 30. až 29. kilometru ve směru do Prahy. Je tady odstavené porouchané auto, je to dodávka. A ještě připojím D7, 13. kilometr ve směru na Chomutov. Tady máme odstavené porouchané osobní auto v pravém jízdním pruhu. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: V noci na zítřek bude polojasno až oblačno. K ránu se začne od severozápadu zatahovat. Nejnižší teploty 14 až 12 stupňů Celsia. A povane mírný jihozápadní vítr do 5 metrů za sekundu. V neděli bude oblačno až zataženo. K večeru přejde od severozápadu pásmo přeháněk a deště. Za ním se později večer vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia a mírný jihozápadní až západní vítr do 7 metrů za sekundu se večer změní na severozápadní.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: se při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních 3 dnů nemoci bez nemocenské. V debatě v televizi Nova to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v diskuzi řekl, že nebude hlasovat proti. Obnovení tzv. Karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při koaličních jednáních se zástupci ANO a SPD. Vláda bude návrh státního rozpočtu schvalovat v pondělí. Sněmovně ho pak musí předložit do konce září. Navrhovaný schodek bude podle vládní koalice zřejmě o něco nižší než plánovaných 389 miliard korun. I tak by se ale stal druhým nejvyšším rozpočtovým deficitem od vzniku Česka. Česká rada dětí a mládeže hlásí obrovský zájem o projekt Darujeme kroužky dětem. Ten je určený pro nízkopříjmové rodiny, které můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Žádosti začala rada přijímat tuto středu a původní 4 miliony korun se vyčerpaly během jediného dne. Česká rada dětí a mládeže proto přidává další peníze, potvrzuje ředitel kanceláře této organizace Ondřej Šejtka.
1: Do systému přidáváme dalších 500 tisíc korun a ten počet žádostí tak může opět narůst. Určitě doporučujeme, aby rodiče neotáleli, podali žádost co nejdříve a podali i v případě, že už uvidí, že ten rozpočet je vyčerpán. Oni se totiž zařadí do fronty a jenom vyčkávají, než se nějaké prostředky uvolní, třeba z poukázek a z peněz, které nevyužijí již podpoření rodiče.
0: Do projektu Darujeme kroužky dětem totiž můžou lidé i přispívat a podpoří tak další děti z nízkopříjmových rodin. Výzva trvá až do 24. listopadu. Informace najdou lidé na webu projektu Darujeme kroužky dětem. A děti v mateřských a základních školách od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v poslanecké sněmovně. Regulace by se stahovala i na další elektroniku, jako chytré hodinky nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze k výuce. Pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
2: To je chytrá regulace, nikoliv zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociálních sítí, komunikovali s rodiči a samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
0: Plošná regulace ale nemá podporu mezi některými opozičními stranami, proti jsou například TOP 09 nebo ODS. Podle poslankyně občanských demokratů Renáty Zajíčkové zákazy nic neřeší a děti si najdou vždy cestu, jak je obejít. Vesnici roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Porotu zaujala péče o obec a její obyvatele a bohatý společenský život. Druhé místo v celostátním finále soutěže obsadila Vraclav v Pardubickém kraji a třetí skončili v Šeruby z Plzeňského kraje. Organizátoři dnes výsledky vyhlásili v Písečné na Orlicko-Ústecku, která zvítězila loni. Letos se přihlásilo 245 vesnic, to je nejvíc od roku 2016. Tenista Jakub Menšík bojuje o postup do finále Davis Cupu. Češi po třech zápasech prohrávají s Američany 1-2. První set proti Benu Sheltonovi Menšík prohrál 5-7 a ten druhý vyhrál 6-4. Teď se hraje ten rozhodující třetí. Filip Salač vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci na velkou cenu Rakouska třídy Moto 2. Po třetí v kariéře tak ostartuje do závodu mistrovství světa z pole position. 24-letý český jezdec zajel nejrychlejší čas už v pátečním tréninku. Hlavní závod na okruhu Red Bull Ring čeká Salače zítra popoledni. A zítra bude oblačno a zataženo, k večeru od severozápadu přehánky a déště, později večer se vyjasní, noční a ranní teploty 14 až 12 stupňů, nejvyšší denní 20 až 22. Mírný jihozápadní až západní vítr se večer změní na severozápadní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A sledujeme aktuální situaci na silnicích. V Praze je stále hned několik dopravních nehod. Ve Cvičebné ulici u křižovatky s Radimovou se střetla dvě osobní auta. Nehoda dvou osobních aut je také v Ibsenově ulici u náměstí Míru. A opatrně v Chodské ve směru z centra. U zastávky městské hromadné dopravy Teplárna Michle havarovala dodávka a osobní auto. Problémy máme také na Pražském okruhu na 2,5 kilometru ve směru od Ruzině k D7. Je tam odstavené porouchané auto. A pozor si dejte i na dálnici D1. D1, 48,5 km ve

0: směru na Brno tady platí varování před předmětem na vozovce. Jedná se o jakési žluté desky na silnici, tak opatrně v tomto místě. Ještě jednou D1, tady máme problém na 43. a půltém až 44. a půltém kilometru ve směru na Brno. Pracuje se tady na údržbě mostu a pravý jízdní pruh je uzavřený. A vidím ještě čerstvou informaci z D6, 56. a půltý kilometr ve směru do Prahy. Je tady odstavené porouchané osobní auto. Dobře, dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Sobota a 19. zářijový den, to je teď, tedy 6,5 minuty po 19. hodině večerní Praha. A zajímavá témata. Už ve 3/4 například poradíme, kam se vydat ve volném čase. Samuel Paty byl francouzský učitel dějepisu a zeměpisu, kterého před 6 lety nedaleko Paříže zavraždil islámský radikál. Poslední dny tohoto učitele rekonstruuje francouzské drama Opuštěný. Už za okamžik vás na něj pozveme. A taky pro vás máme další písničky, stojí za nimi třeba Ava Max. Olivia Rodrigo. Nebo Bruno Mars. Já jsem Vláďa Malušík a přeji vám ten nejlepší poslech.

0: Ve večerní Praze dozněli Backstreet Boys, je 19 hodin 17 minut. Šokující řetězec událostí a nedorozumění, které vedou k tragické smrti. Tak by se dal shrnout děj francouzského životopisného dramatu Opuštěný. Pozvánku do kina má pro vás Štěpánka Duchová.
1: Film podrobně rekonstruuje posledních 11 dní života francouzského učitele Samuela Petyho. Ten ve škole nedaleko Paříže vyučuje dějepis a zeměpis.
2: J'ai jamais rêvé d'être un héros. Mais que mes cours réveillent une vocation, ça oui, j'avoue que j'en ai rêvé.
1: V říjnu 2020 ve své třídě otevírá debatu o svobodě slova a o vztahu náboženství a státu. Během vyučování ukáže svým žákům karikatury proroka Mohameda, které byly uveřejněné v satirickém časopisu Charlie Hebdo.
3: Faut pas prendre ça à la légère. Faudrait que vous rédigiez un rapport.
4: Et alerter le service de défense et de sécurité.
5: Ça s'est pas passé comme ça.
6: Bah j'irai la mentir.
1: Tato diskuze učitele se studenty spouští nezadržitelnou lavinu nedorozumění, vášní a obviňování. Situaci vyostří dezinformace zveřejněné na sociálních sítích.
7: Je viens de revoir la vidéo de Lévi, arrête pas d'augmenter.
8: Elle est mensongère, elle donne clairement le nom du collège de Monsieur Paty, il faut la faire supprimer.
1: Francouzský režisér Vincent Garang ukazuje ve filmu Opuštěný nejen tragický lidský osud, ale také selhání institucí, které nedokázaly čelit digitálnímu lynči a odvrátit brutální vraždu.
9: Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu. Digitálu.
10: Vinyl.
9: Každé pondělí na Radio Praha.
10: Na Radio Praha.
11: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much, Gracie nebo Ellie. Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

Je 7:30, přejeme krásný večer dnes sobotní s datem 19. září. Připomínám, že už zítra můžete v pražské zoo oslavit Mezinárodní den míru v duchu odkazu světově uznávané primatoložky a ochránkyně přírody doktorky Jane Goodall. Pokud přijdete, čekají vás komentovaná setkání a krmení goril a taky další doprovodný program v rezervaci JA. Kromě toho se můžete zúčastnit i celé řady komentovaných krmení a setkání u dalších zvířat. A pro cestu do Zoo Praha můžete až do 18. října stále využít loď Pražské paroplavební společnosti. Ta vyjíždí z Rašínova nábřeží. Podrobnosti najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: Jsme Rádio Praha a jsme vaším parťákem i dnes v sobotu 19. září. Je 19 hodin 46 minut a v sobotní večerní Praze teď pro vás máme pražské tipy. Přináší je Jirka Štefl.
1: Permanent Pragovka vás zve na pražský Oktoberfest. To je festival tupláků plných bavorského piva i stylových pokrmů. Těšit se tam můžete na výběr klobásek a tradiční louhované preclíky. A nebude chybět ani svižná muzika, zpěv, tanec a pivní soutěže. Oktoberfest pokračuje až do nedělní 22. hodiny. Rašínovo nábřeží zase ožije jedním z největších evropských open-air vegan veletrhů. Ten je plný rostlinné gastronomie, ohledu plné ke zvířatům a planetě. V programu se jako vždy setkáte s těmi nejnovějšími typy a novinkami z veganské gastronomie a životního stylu. A na Karlínském náměstí zase bude street food festival, který oblast kolem kostela rozvoní grilovaným masem a exotickými vůněmi. Na místě bude hrát i DJ a na své si tam přijdou i děti. A typu z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. Od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha.

0: zprávy.
1: České korunovační teploty klenoty si dnes poprvé mohli prohlédnout i běžní návštěvníci. Do včerejška byly přístupné jen pro školy. Teď budou vystavené do 28. září. První zájemci dnes čekali na otevření vstupu už brzy ráno.
2: Stával jsem ve 3:45.
3: Říká brzo ráno, ještě před uzavřenou brankou do jižních zahrad, úplně první návštěvník ve frontě Pavel Lebduška z Prahy.
2: Chtěl jsem mít ten zážitek, když odchází noc a přichází to jitro.
3: Skoro 2 hodiny před otevřením Vladislavského sálu přišel s babičkou taky malý Dominik.
4: Těším se hodně, my jsme se od nich učili ve škole.
3: Podobně to má i Matěj Drahorád.
5: Znám to zatím jenom ze školy, je mi 14 a jako chtěl jsem to vidět, že mi to přijde jako takový patriotství, že každý Čech by měl jednou vidět korunovační klenoty.
3: Frontu na klenoty čekali lidé zhruba 2 hodiny. Podle organizátorů bude ale ve všední dny kratší. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
1: Policisté pátrají po 37-leté Daně Frankové z Prahy 3. Včera ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby se neozvala. Informoval o tom mluvčí pražských policistů Jan Daněk, že pravidelně užívá léky, může být v ohrožení života. V posledních dnech se stěžovala na problémy spojené se zhoršováním zraku. Na jedno oko nevidí vůbec. Pohřešovaná měří asi 170 cm, je štíhlá a má hnědé oči a tmavé kudrnaté vlasy. Nosí dioptrické brýle. Naposledy na sobě měla světlé tričko s krátkým rukávem, světle modré džíny a černý kožený batoh. Jakékoliv informace o pohřešované volejte na linku 158. Česká armáda začíná začleňovat systém protizdušné obrany Spider. Během přehlídky dnů NATO v Ostravě, to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD, baterie systému koupilo Česko od Izraele. Nahradí ty, které armáda používala od 70. let, pokračuje Zuna.
6: 4 baterie jsou doručeny do České republiky, prošly vojskovými zkouškami, probíhá jejich integrace. Je to velký úspěch a je to první krok, na které budou navazovat další fáze budování naší protivzdušné obrany jako priority výstavby armády České republiky.
1: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO řekl, že Česko zvažuje pořízení ještě dalších baterií stejného systému novější generace. Reportérům amerických stanic CNN a MS Now policie odepřela vstup do areálu Bílého domu. Stalo se tak poté, co prezident Donald Trump oznámil zrušení jejich akreditací. Informovali o tom obě stanice a zároveň vyjádřili podporu svým novinářům. Trump v pátek zakázal těmto zpravodajským kanálům a serveru Politico přístup do prezidentského sídla. Podle něj produkují nepříznivé zpravodajství a falešné zprávy. Stanice MS Now uvedla, že podnikne kroky k obraně práv vyplývajících z prvního dodatku americké ústavy, který mimo jiné chrání svobodu tisku. Tenista Jakub Menšík porazil v kvalifikaci na finále Davis Cupu Američana Bena Sheltona 5-7, 6-4 a 6-3. Stav je po 4 zápasech vyrovnaný 2-2. Vítěze určí závěrečná dvouhra, ve které se střetne Jiří Lehečka s Lernerem Týnem. Zítra bude v Praze oblačno, zataženo, k večeru od severozápadu přehánky a déšť, později se večer vyjasní. Noční a ranní teploty 14 až 12 stupňů, nejvyšší denní 20 až 22. Mírný jihozápadní až západní vítr se večer změní na severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: A doplníme aktuální dopravní informace. Pozor na nehody v pražských ulicích. Dodávka se střetla s osobním autem v ulici v Holešovičkách ve směru od mostu Barikádníků před křižovatkou s ulicí Na Truhlářce. Pozor si dejte také v Těšnovském tunelu ve směru do centra za křižovatkou s ulicí Ke Štvanici. Havarovalo tady osobní auto a neprojedete levým jízdním pruhem. D5, 15,5 km ve směru do Prahy, tady je odstavené porouchané osobní auto. Pozor také na dálnici D1, 48,5 až 52,5 km ve směru z Prahy na Brno. Pracuje se tady na silnici, levý jízdní pruh je uzavřený. Komplikace zůstávají i na D6 na 56,5 km ve směru do Prahy. Je tady odstavené porouchané osobní auto. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Je 20 hodin 6 minut a sobotní večerní Praha pokračuje.

Chřipka, zimnice, celková slabost a zarudnutí většinou v oblasti bérce na noze. To jsou typické příznaky nemoci jménem růže. Dobře na ní zabírá léčba penicilínem. Nemoc se ale nesmí podcenit. Stav pacienta se totiž může rychle zhoršit. Víc si povíme už kolem 3/4. A už za chvíli uslyšíte, že dostat se do Oscarových nominací stojí někdy víc, než natočit samotný film. Své o tom ví také režisérka Pepa Lubojacky, která usiluje o prestižní Zlatou sošku za Česko s dokumentem Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Za okamžik s námi budou taky Robin Schulz a Fastboy. Lady Gaga.

0: 20 hodin a 18 minut, ještě před rokem znal její jméno málo kdo. Teď Pepa Loubojácký usiluje za Česko o Oscara a se svým dokumentem Kdyby se holuby proměnily ve zlato, sklízí úspěchy i v zahraničí. Dostat se ale do nominací na prestižní zlatou sošku není jednoduché. Na propagační kampaň potřebujete konexe a taky peníze na propagaci.
1: Víš, já potřebuji si něco dát.
2: Ty jsi brácho na ulici už nějakých 8 let.
3: Závislost není jen problém člověka, který ji propadne, ale také všech blízkých.
4: A závislost není jen slabá vůle. Ve skutečnosti je to pokus o vyřešení problému.
3: Právě o tom natočila dokument Pepa Loubojácký. Ta sledovala několik let s mobilem v ruce svého bratra a dva bratrance, kteří propadli alkoholu nebo návykovým látkám.
5: Nějakým způsobem asi určitě snaha bráchu zachránit tam v tom figuroval, ale ono se to naplno rozjelo až opravdu během toho filmu, kdy jsem si vytyčila ten cíl, že ho zachráním, když jsem nemohla zachránit toho taťku.
1: Já si potřebuju něco dát.
2: Taťka umřel.
1: Víš, já potřebuji si něco dát.
3: Pro dokumentaristku tak bylo natáčení zároveň způsobem, jak se s problémem vyrovnat. Postupně ale zjišťovala, že pomoc blízkému člověku nemusí vždy znamenat snažit se ho zachránit za každou cenu.
5: Nějakým způsobem je prostě důležitý asi si nastavit hranice v tom, kdy už víte, že nemůžete dál pomáhat, protože už vlastně to začíná zasahovat do nějaký vaší osobní integrity, do vašeho života, do vašeho psychického zdraví. Takže tohle to bylo pro mě vlastně hodně důležitý zachytit i ten proces od toho chaosu, ale spáhy pomoc k vlastně k nějakému vyhoření a k nějakému obrácení. Fokusu na sebe, kdy vlastně bez nějakých funkčních hranic nemůžete pomoct reálně nikomu.
6: A chceš pít do konce života?
3: Dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato už má za sebou také výraznou mezinárodní odezvu. Z německého festivalu Berlinale si odvezl dvě ocenění a teď ho čeká ještě cesta do Ameriky. Česká filmová a televizní akademie vybrala totiž snímek jako tuzemského kandidáta na Oscara.
4: Je závislost vůbec někdy ten původní problém?
3: Pro tvůrce tím teď tak začíná také několik měsíců práce na Oscarové kampani, kvůli které vyrazí podle producentky Vandy Kaprálové i do Severní Ameriky.
7: Velká část té kampaně je vlastně, že obcházíte města s největší koncentrací akademiků. My se budeme soustředit teda na města New York, Los Angeles, pravděpodobně San Francisco a nějaké města v Evropě. V drvivé většině případů ta kampaně je drahší jako ten samotný film, což je velký paradox, ale všechny tyto náklady jsou oveľa drahší ještě tím, že se to děje v Americe.
2: Přijde dál.
3: V tuzemských kinech uvidí diváci dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato už příští týden, 24. září. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
8: Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

20 hodin 31,5 minuty. Přejeme krásný večer. Máme sobotní večer konkrétně a ten patří na Rádiu Praha další porci osvědčených devadesátek. Už za chvíli, přesněji od 21 hodin, je tady opět Zóna 90. A s ní tentokrát třeba Paul Simon, Guns N' Roses, Snap, Miroš Birka, Erasure, Lucie Bílá, Ricky Martin nebo třeba Enigma. Pro bližší informace mrkněte na náš web praha.rozhlas.cz nebo během samotného pořadu na displeji vašeho DAB rádia. To nejlepší z 90. vám přinášíme v Zóně 90 každou sobotu po zprávách v 21 hodin na Rádiu Praha.

0: 21 hodin 46 minut, to byla Medicine Beer na Rádiu Praha. Skoro 4000 pacientů onemocněly podle dat Státního zdravotního ústavu od začátku roku růží. Nepříjemné infekční kožní onemocnění se léčí pomocí antibiotik. Nesmí se ale podcenit. Může totiž vyústit i v otravu organismu. Stav pacientů se navíc může měnit i velmi rychle.
1: Problémy začínaly náhlou slabostí, která se změnila v silnou horečku, zimnici.
2: Popisuje 67-letý Michal Kadlec. Do několika hodin od prvních příznaků se mu růže v podobě velkého zarudnutí objevila také na noze.
1: Úplně poprvé, když se mi to stalo, mě dokonce odvezla rychlá.
2: Protože se mu nemoc už několikrát vrátila, chodí dnes na kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny ve fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze na pravidelné injekce penicilinu s dlouhodobým uvolňováním. Podobných pacientů tu mají více, popisuje zdravotní sestra Miroslava Jenderková.
3: Bývá to z počátku po 14 dnech, když dobře reagují, nemají nějaké komplikace, tak se prodlužuje třeba i na 3 až 4 týdny. Někdo chodí 3 měsíce, někdo chodí půl roku, ale jsou tady i pacienti, kteří neustále by měli ataky a je zajišťujeme dlouhodobě tím penicilinem.
4: Po tu dobu, co ti pacienti vlastně dostávají ten depotní penicilin, tak mají snížené riziko té recidivy a jakmile se to ukončí, tak pak se zase to riziko může vrátit.
2: Upozorňuje přednosta kliniky Milan Trojánek, se kterým se ještě vydáváme na lůžkové oddělení. S růží na noze tu leží 88-letý Jiří.
5: Včera mi to červenalo úplně, tak jsem říkal, tak radši půjdu k doktorovi. No.
2: Pan Jiří má na ruce kanilu, takže dostává teda antibiotickou léčbu.
4: Tím, jak to způsobuje nejčastěji pyogenní streptokok, který je dobře citlivý na penicilín, tak můžeme dávat úzkospektrovou terapii právě penicilínem, která je dobře snášená a i u našeho pacienta tam žádné komplikace té terapie nejsou.
2: Ne každý pacient s růží, ale musí skončit v nemocnici. Mnohdy stačí jen ambulantní léčba.
4: K té infekci dochází tak, že vlastně při drobném poranění, nebo případně když ten pacient má třeba plísňové postižení kůže nebo nehtu, tak dojde k průniku té bakterie a pak se vlastně rozšíří v oblasti toho podkoží.
2: Přestože u většiny pacientů doprovází nemoc horečka nebo zimnice, nemusí tomu tak být vždy. Právě u starších lidí a při opakovaných infekcích můžou podle lékařů celkové příznaky chybět a nemoc se projeví jen zarudlou kůží. Z fakultní nemocnice Motol a Homolka, Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Na Rádiu Praha je před námi 21. hodina, taky zprávy s Vaškem Millerem. Vašku, vítám tě.
1: Díky, Vláďo, a hezký večer. Další úsek metra D začali dnes razit dělníci v budoucí stanici Nové Dvory. Cenu Františka Filipovského za nejlepší ženský dabing získala Regina Hřandová v kategorii mužů Jan Dolanský. Německá vláda se dohodla na snížení spotřební daně u pohonných hmot, plánuje zavést taky cenové stropy. Zítra bude v Praze oblačno až zataženo, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dělníci začali razit další úsek pražského metra D mezi stanicemi Rešánka a Nové Dvory. V místě budoucí stanice Nové Dvory vyhloubí zhruba 300 metrů dlouhý tunel. To jim potrvá zhruba 5 měsíců, říká ředitel výstavby ze společnosti Hochtief Radek Kozubík.
3: Tady z toho staveniště budeme razit přístupový tunel, který se po 100 metrech větví doleva na větrací tunel, kde protne větrací šachtu, kterou v tuto chvíli hloubíme.
1: Celá linka metra D má být hotová v roce 2036. Rekonstrukce budovy Smíchovského nádraží v Praze má začít v roce 2029. Správa železnictví chce také přistavět nové jižní křídlo. Práce mají trvat 2 roky. Projektanti začali připravovat potřebnou dokumentaci, která určí cenu rekonstrukce.

0: Za nejlepší ženský výkon si odnesla herečka Regina Řandová za hlavní roli ve filmu Maria, kterou v originálním znění stvárnila Angelina Jolie. Té propůjčila Řandová svůj hlas už dřív. Před 11 lety získala cenu Filipovského za dabing ve filmu Královna zloba černé magie.
1: Teď jsem šťastnější ještě víc, protože jsem tenhle půl rok neměla úplně zdravotně dobrý a vlastně dabing byla jedna z disciplín, kterou jsem po celou tu dobu těch 5 měsíců mohla dělat. Takže já jsem ráda, že jsem u té své herecké práce zůstala a dabing je prostě moje láska.
0: Zvláštní cenu za dětský dabing do 15 let dostal Matěj Hezký za roli Jamieho Millera v minisérii Adolescent. Mimořádnou cenu pak po roce ocenili českou verzi počítačové hry Kingdom Come. Německá vláda se shodla na tom, že znovu sníží daň u pohonných hmot, informovala o tom dnes agentura DPA s odvoláním na vlastní zdroje. Německo má taky zastropovat ceny benzínu a nafty. O záměru kabinet jednal před začátkem dalšího kola zemských voleb. Hlasovat budou třeba lidé v Berlíně.
2: Podle ministra financí a předsedy sociálních demokratů Larse Klingbeila si lidé už brzy všimnou, že je tankování levnější. Od října se má vrátit daňová sleva, známá už z přelomu května a června. Litr benzínu či nafty pak zlevní v přepočtu o 4 koruny. Stát vyjde opatření do konce roku v přepočtu asi na 60 miliard korun. K tomu chce vláda nejpozději do ledna příštího roku zavést strop na ceny pohonných hmot po belgickém či lucemburském vzoru. Kvůli blízkovýchodní krizi prolamovaly ceny pohonných hmot v Německu tento týden další rekordy. Litr nafty se ve čtvrtek prodával v průměru za 60 korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Čeští tenisté hrají s Američany o postup do finále Davis Cupu. Stav je 2-2 na zápasy. V rozhodujícím duelu mezi Jiřím Lehečkou a Lernerem Týrem v pražské O2 aréně vede český hráč 1-0 na sety. Zítra bude oblačné, zataženo, k večeru od severozápadu přehánky a déšť, později večer se vyjasní. Noční a ranní teploty 14 až 12 stupňů, nejvyšší denní 20 až 22. Mírný jihozápadní až západní vítr se večer změní na severozápadní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Rádio Praha. Zóna 90.

0: Vždy v sobotu večer se hudebně vracíme do poslední dekády 20. století.
1: Zóna 90. Zóna 90.
0: Legendární i mírně zapomenuté hity 90. let. To je Zóna 90. 90.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie? Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.
1: Zóna 90.
2: Zóna 90.

0: je 22 hodin.
1: ODS chce při projednávání rozpočtu ve sněmovně navrhnout obnovení karenční doby. Macinga by nehlasoval proti, řekl to v televizi Nova. Zájem o projekt Darujeme kroužky dětem je obrovský. Organizátoři do něj přidávají další peníze. Vesnicí roku 2025 se staly Brošice ze Zlínského kraje. Soutěžilo celkem 245.

0: rozpočtu schvalovat v pondělí. Sněmovně ho pak musí předložit do konce září. Navrhovaný schodek bude podle vládní koalice zřejmě o něco nižší než plánovaných 389 miliard korun. I tak by se ale stal druhým nejvyšším rozpočtovým deficitem od vzniku Česka. Česká rada dětí a mládeže hlásí obrovský zájem o projekt Darujeme kroužky dětem. Ten je určený pro nízkopříjmové rodiny, které můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Žádosti začala rada přijímat tuto středu a původní 4 miliony korun se vyčerpaly během jediného dne. Česká rada dětí a mládeže proto přidává další peníze, potvrzuje ředitel kanceláře této organizace Ondřej Šítka.
1: Do systému přidáváme dalších 500 tisíc korun a ten počet žádostí tak může opět narůst. Určitě doporučujeme, aby rodiče neotáleli, podali žádost co nejdříve a podali i v případě, že už uvidí, že ten rozpočet je vyčerpán. Oni se totiž zařadí do fronty a jenom vyčkávají, než se nějaké prostředky uvolní, třeba z poukázek a z peněz, které nevyužijí již podpoření rodiče.
0: Do projektu Darujeme kroužky dětem totiž můžou lidé i přispívat a podpoří tak další děti z nízkopříjmových rodin. Výzva trvá až do 24. listopadu. Informace najdete na webu projektu Darujeme kroužky dětem. Děti v mateřských a v základních školách od příštího roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako chytré hodinky nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze k výuce, pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
2: To je chytrá regulace, nikoli v zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociálních sítí, komunikovali s rodiči a samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
0: Plošná regulace ale nemá podporu mezi některými opozičními stranami. Proti jsou například TOP 09 nebo ODS. Podle poslankyně občanských demokratů Renáty Zajíčkové zákazy nic neřeší a děti si najdou vždy cestu, jak je obejít. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ve Zlínském kraji. Porotu zaujala péče o obec a její obyvatele a bohatý společenský život. Druhé místo v celostátním finále soutěže obsadila Vraclav v Pardubickém kraji a třetí skončili v Šeruby z Plzeňského kraje. Organizátoři dnes výsledky vyhlásili v Písečné na Orlicko-Ústecku, která zvítězila loni. Letos se přihlásilo 245 vesnic, to je nejvíc od roku 2016. Filip Salač vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci na velkou cenu Rakouska třídy Moto 2. Po třetí v kariéře tak odstartuje do závodu mistrovství světa z pole position. 24-letý český jezdec zajel nejrychlejší čas už v pátečním tréninku. Hlavní závod na okruhu Red Bull Ring čeká Salače zítra popoledni. A v Praze bude zítra oblačno až zataženo, k večeru od severozápadu přehánky a déšť, později večer se vyjasní. Noční a ranní teploty 14 až 12 stupňů, nejvyšší denní 20 až 22.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

Prašínově nábřeží pod tančícím domem kotví loď, která pamatuje první republiku. Parník Vyšehrad je nejstarší parník na Vltavě a zároveň jeden z posledních historických kolesových parníků u nás. Na vodu poprvé vyplul už v roce 1938. Dnes je chráněnou kulturní památkou. Zajímavostí je, že parník je stejně dlouhý jako Petřínská rozhledna položená na ležato. A nově tu najdete také unikátní muzeum paroplavby s původním parním strojem a historickým

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a my už pro vás máme dalšího hosta. Tentokrát to bude youtuber Jiří Bulíšek. Založil kanál Jirka vysvětluje věci a věnuje se tématům do hloubky. Probírá vesmír, fungování lidského těla nebo mozku a dokonce i dezinformacím. Proč často naletíme podvodníkům? Jaké jsou současné trendy v podvodech? A jaké téma by ještě chtěl zpracovat? Tak nejen o tom budeme mluvit už za pár minut.

0: Krásný den s Lenkou Vahlovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Jirka Buríšek. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jak vás správně označit? YouTuber? Influencer? Co máte rád?
1: Já sám nevím. Já vím, že spadám trošku do nějaké té influencerské kolonky, ale vlastně točím videa. No.
0: Každopádně vysvětlujete věci prostě.
1: Je to tak.
0: Takže budete chytrej.
1: To nevím, jestli tak se úplně dá říct 100%, spíš si myslím, že to je schopnost zjišťovat věci.
0: Pro naše posluchače taková drobnost. Natáčíme v červnu, rozhovor pojede v září. To znamená videa, která vzniknou přes léto, pokud si nevezmete úplně volno, tak ještě o nich úplně nemůžeme mluvit. Ale já jsem vyhodila na Instagram to otázkové okno a přibylo tam pár dotazů. Jeden si rovnou odbudeme, protože ten jste zmínil několikrát, ale prostě tam přistál, tak asi ho ještě posluchači přesně neznají odpověď. Proč Jirka vysvětluje věci? Proč se ten YouTube takhle jmenuje?
1: Ten celý příběh toho, proč existuje název Jirka vysvětluje věci, je ten, že já jsem na začátku hledal název kanálu. Nebyl jsem si úplně jistý, jak ho pojmenovat. Já myslím, že první název, co jsem k tomu kanálu dal, tak bylo v kontextu, což ještě stále jde dohledat vlastně úplně u prvních videí, tak je tam takové jako kratičké intro. A bavil jsem se o tom se svým kamarádem Jankem Rubešem, kterýho diváci znají z Honest Guy nebo z Kluků z Prahy. A ten mi řekl větu, jako to je hrozně blbej název, řekl to nějak možná trošku ostřej a prostě to pojmenuje Jirka vysvětluje věci, protože tak budeš tam vysvětlovat věci. A mi se to zalíbilo, tak jsem to udělal a od té doby se to tak jmenuje.
0: A tenhle název mu přišel dobrý.
1: Jo, už. Jo. Ono to dává smysl, že jo, protože jejich kanál se jmenuje Kluci z Prahy a oni jsou to vlastně jako dva kluci a jsou z Prahy. A když vlastně člověk aplikuje ten stejný proces na můj kanál, tak to vlastně dává smysl, že se to jmenuje Jirka vysvětluje věci. Mě trošku mrzí, že jsem to nevymyslel já, ale jako má to pěkný takový origin.
0: A Václav Moravec, který si vytvořil teď vlastní platformu, tak tam má pořád kontexty.
1: Tak to je dobře, že jsem to v tom případě
0: takhle
1: nepojmenoval.
0: Takže dobře, že jste si dal Jirka vysvětluje věci. Další otázka tam padla na téma, na čem teď momentálně pracujete, protože já předpokládám, ta témata jsou velmi výživná a že to zřejmě není vždycky jako v ten daný okamžik, že se věnujete té jedné věci, ale že tak jako paralelně řešíte několik věcí zároveň. Protože trvá, než si to nastudujete.
1: Je to tak?
0: Tak v kolika tématech teď ležíte?
1: Asi ve třech. Vzhledem k tomu, že teda vysíláme v září, tak to znamená, že teď už musí být venku video o podvodech, které dělám teď, ale bude vycházet za chvíli.
0: Nechal jste se opět napálit? Nebo
1: tentokrát ne. Tentokrát jsem trochu napálil ty podvodníky. A vlastně s partou dalších tvůrců, mých kamarádů, známých, tak jsme si vzali vlastně jeden den, vytvořili jsme si takové vlastní call centrum, ve kterém jsme se nechali navolávat těmi podvodníky a pak jsme, tak řekněme, ztráceli jejich čas. Čistě jenom proto, že jsme si řekli, že to je dobrý oddychovej den, jak ušetřit nějakým lidem možná nějaký peníze a udělat si z toho trošku srandu a ty podvodníky tak jako mírně napálit.
0: A spolupracujete někdy s policií, že některá data předáte?
1: V minulosti s bankami hlavně jsme předávali třeba ty transferní účty bankám. S policií vlastně spolupracuju primárně na bázi těch informací, protože já třeba od policie můžu dostat informaci, že nějaký podvod je v tuto chvíli rozšířenější. Teď jsem se zrovna bavil s policií právě o tom, jakým způsobem teď funguje ten podvod falešný bankéř. A vlastně bylo to kvůli tomu, že jsem ho chtěl zase, a budu to dělat, je to možná teď ta věc, na které teď v září pracuju. A to třeba pro mě byla novinka, že on už vlastně funguje trochu jinak než dřív. A teď to dávám teprve dohromady, snažím se to trošku zmapovat znova, protože po 2-3 letech od té doby, co jsem o tom točil, tak se to zase změnilo.
2: Rádio Praha 107,1 FM. Rádio Praha.

0: Lenky Vahalové. Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Jirka Buríšek a mám úplně jednoduchou otázku, ale jak je možné, když je taková osvěta, že se necháme stále napálit? A jsme v tom všichni, nejenom seniori.
2: To je skvělá otázka, protože těch důvodů je strašně moc. Jeden z nich je, no, ten úplně nejjednodušší, je ten, že ti podvodníci jsou většinu času prostě o krok napřed. Tam to nejde dělat moc jinak, než reagovat na to, jak se ten podvod vyvine a pak o tom informovat, ale zase taky se to nedostane ke všem. A vlastně spousta posluchačů, možná i teď vašich, kteří nás poslouchají, tak některé ty podvody prostě nezná. Jo? Je to jenom čistě o tom, že když něco znám, tak na to nenaletím, ale když to neznám, tak ta šance je mnohem vyšší. Takový ten stereotyp, že nejčastější oběť online podvodu je třeba osamělý senior, který jako se nevyzná tolik na internetu a jak se říká, jako klikne na všechno a je to takový ten člověk, který prostě není na internetu doma. Tak to už taky úplně neplatí. Spousta těch dat ukazuje, že mezi oběťmi je víc a víc lidí okolo 30 let v produktivním věku. Můžou to být manažeři, šéfové velkých firem, lidé, u kterých by člověk řekl, že jsou opatrní nebo že na to nenaletí, ale prostě to tak není. Ten trik je v tom, že jakýkoliv podvod, když vás zastihne v nějakou chvíli, kdy je člověk nepřipravený, ve spěchu, je nějak roztržitý, stane se, že prostě si toho nevšimne něčeho, čeho by si všimnout měl a stane se obětí podvodu.
1: Ale je pravda, že ty podvody jsou sofistikované v současné době, že si pamatujeme tu dobu, kdy nám chodili maily se špatnou češtinou, ale to už je úplný pravěk. To je úplně někde jinde.
2: Je to tak.
1: Jaký je třeba teď takový trend těch podvodníků?
2: Důležité je třeba taková maličkost, že začali používat umělou inteligenci, což samozřejmě asi jsme trochu všichni čekali, že se stane, že to začnou využívat i právě podvodníci. Nicméně tam jde o to, že vlastně každý ten podvod, který my dnes vidíme, tak je vlastně finální verze několik let vyvíjející se legendy. Vlastně ten podvod začal na nějaké prvotní úrovni, kdy ho třeba lidé odhalovali hned ze začátku. A vlastně tam úplně stejně jako probíhá biologická evoluce, tak proběhla evoluce toho podvodu. Že v momentě, kdy ti podvodníci narazili na překážku, tak ji vyřešili. A vlastně tohle může být třeba 200. iterace toho podvodu. To znamená, každý ten člověk, který na ten podvod narazí, tak vlastně je proti němu taková přesila, kdy ti podvodníci mají historii 200 různých momentů, kdy to mohlo ztroskotat a už je napravili. A proto je ten podvod vlastně tak sofistikovaný.
1: Zajímá mě, jestli ještě existují ty podvody, které se takzvaně navlíknou na nějaké ty vojáky, ty šarmantní pány, protože tam mám pocit, že ta osvěta je obrovská a že už se přeci nikdo nemůže nechat napálit.
2: Je to vlastně, ano, je to vlastně ta stejná věc jako u všech ostatních. Tam jde o to, a teď dobré je zmínit, tohle jsou vlastně ty typy romantického podvodu, který cílí na emoce. Známe ho úplně z minulosti, jako takový ten podvod. Já mám pocit, že chodil možná do e-mailu dřív, dneska je to víc na sociálních sítích, může se stát i na takových těch dating aplikacích, jako je
1: třeba Tinder. A dřív to byli i námořníci, teď jsou
2: to vojáci. Ano, je to tak. Námořníci to vlastně stále můžou být.
1: Můžou.
2: Píše vám člověk, který se s vámi chce seznámit, a vlastně na začátku po vás nic nechce, je to takový jako, může to být šarmantní člověk, nemusí, to už je otázka, jestli to každý vlastně sám interpretuje, ale on vždy cílí na primárně na osamělé ženy ve věku od třeba 50 let dál. Myslím si, že ty data to takhle zhruba ukazují. A vlastně ten podvod cílí na to, že nejdřív vypěstuje ten nějaký jako romantický vztah, který skutečně jde jako postupně, není to tak, že by hnedka jako úplně jako na sílu tam šel, většinou teda do těch zpráv, jakože hnedka psal, jestli si ho nechce vzít ta žena, ale prostě vypěstuje ten vztah a pak přijde moment, kdy se tam stane nějaký zlom vlastně a on řekne, třeba je to voják, to bylo ještě důležité říct, já jsem teď byl na misi a jsem v nemocnici a teď potřebuje nějakou pomoc, jo, potřebuje odeslat svoje doklady nebo něco takového a vlastně v ten moment, tak vlastně tam ta investice, ta citová investice do toho vztahu a ty doklady, tak jak jsou na cestě, tak se samozřejmě někde zdrží, je potřeba zaplatit nějaký poplatek, nějaké proslení, něco takového a to se takhle může vlastně vyšplhat do astronomických částek. A nebo to může být ještě v jiných případech nějaké jako v uvozovkách bohatství, které třeba na té misi ti vojáci našli a řeknou, stejně by to propadlo, stejně by se to zavřelo někde ve skladu, my jsme se s klukama dohodli, že si to necháme a pošleme to domů. Mm. A taky, vlastně stejný princip, najednou se to musí proclít a tak dále.
1: A skončí to někdy dobře, že třeba se ta podvedená žena zpět dostane k těm svým penězům, které naposílala? Dokážou v určitém ohledu ty banky pomoct nějakým způsobem?
2: Nejsem si úplně 100% jistý, jestli na to dokážu odpovědět. A možná se to v jednotkách případů stalo, ale většinou bych s tím nepočítal.
0: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie? Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Jirka Buríšek a na Instagram padla další docela zajímavá otázka. Jestli si Jirka dokáže vydělat, když vydá jedno video za měsíc?
1: Jo, jde to. Já mám velkou výhodu v tom, že i když vydám jedno video za měsíc, takže vlastně moji diváci tak jsou asi srdcaři, protože se na něj přijdou vždycky podívat a má to jako dostatečné vlastně dosahy, aby ten můj výdělek byl prostě dostatečný na to. Nemám za sebou úplně jako tým lidí, který bych si mohl dovolit, ale to bych třeba taky někdy v budoucnu chtěl.
0: A ten kanál stále roste. Teď máte přes 550 tisíc vlastně odběratelů na tom YouTubeovém kanále a vymýšlíte i další způsoby, jak zmonetizovat tu vaší práci, že byste třeba vytvořil další placené platformy?
1: Vymýšlím. Je vlastně ta možnost té placené platformy, jako dávat obsah za paywall, tak to k tomu jsem se úplně neodhodlal zatím. Přišlo mi, že vlastně nějak mi to jako nedávalo úplně smysl v té tvorbě, kterou dělám, protože nedává smysl vytvořit edukativní video a pak ho jako schovat vlastně.
0: A tu pointu třeba dát na Hero Hero.
1: Tak jsem přemýšlel, jestli nedat za paywall, tak jak to dělá vlastně řada tvůrců, třeba rozhovory nebo tak, ale vlastně spíš funguju na principu, že mám spolupráce s různými partnery, jako je třeba Česká spořitelna, která vlastně mi teď pomáhá s těmi videí o podvodech a vlastně tohle partnerství je placené a díky tomu to můžu vlastně tvořit ty videa, nemusíme dávat nikam za paywall.
0: Ale je dobré, že edukativní videa, která nejsou často ve vašem případě úplně jednoduchá, na pochopení, jsou to často i složitá témata, tak člověk by si dneska řekl, že lidé scrollují jednoduchý konzumní obsah, ale opak je pravdou ve vašem případě, že o tu edukaci je zájem ve společnosti a zřejmě nemáte ani velkou konkurenci.
1: To nevím, ale jako já si to sám vysvětluju tím, že jsou to vlastně ty jako rozevřené nůžky, že čím víc je toho jako rychlého, krátkého obsahu, tak tím víc lidé vlastně vyhledávají i ten opak a snaží se občas trávit ten čas u toho jako delšího, pomalejšího obsahu. Protože já sám to tak trochu mám taky. Mm-hmm. Já vím, že když jako strávím půl dne scrollováním, protože jsem ve vlaku nebo někam jedu, nebo prostě mám nějakou příležitost se zrovna jako v úzovkách nudit a vytáhnu telefon, tak mě to začne vlastně štvát po chvíli a už si říkám, no já bych ale asi měl, vyloženě mám ten pocit, že bych měl jít a pustit si něco, u čeho jako nebudu takhle pořád tím palcem dělat nahoru a každých pár vteřin mi vyskočí nový obsah, ale že budu něco konzumovat jako konzistentně.
0: No ale vy jste deformován svým vlastním obsahem. Protože se vždycky chcete něco dozvědět, protože to může být inspirace pro další video.
1: To je pravda.
0: Když něco objevíte.
1: To je pravda.
0: A v rámci těch témat, my jsme se bavili o podvodech, ale ten váš kanál je širokospektrální. Tam je historie, vesmír, jste široko rozkročen. Jak je možné se v tomhle všem orientovat a jít do hloubky?
1: Já mám štěstí, že žiju v té době, ve které žijeme, protože jako díky internetu a tomu přístupu k informacím si vlastně můžu dostat téměř k čemukoliv, co vlastně k tomu tématu potřebuju. Můžu si pročíst zdroje, které by normálně bylo potřeba jako fyzicky vidět někde v archivu, tak dneska jsou vlastně digitalizované, takže je můžu vidět na internetu. A není to vlastně zase tak dlouhá doba, co jsou digitalizované. A to je ono. To je ten
0: ne důvod. Každý si dokáže ty zdroje najít. A pokud objeví studii, ne každý je schopný dobře interpretovat.
1: To je pravda. Druhá věc, která mi s tím pomáhá, tak jsou, a to hrozně rád říkám, protože je to jako velký pomocník, tak jsou ty samotné instituce, které vlastně publikují ty studie, když je to univerzita třeba, tak ta samotná univerzita má obrovský zájem na tom, aby ta studie byla, aby se dostala mezi lidi. A tím pádem častokrát se stává, že když vyjde nějaká jako větší studie, financovaná, prostě velká, tak vyloženě vyjde na webu té univerzity článek, který to shrnuje a vlastně to popisuje pro lidi. Takže já můžu ušetřit spoustu času tím, že si to takhle pročtu a když vím, že je to něco, co by mě dál zajímalo, tak už se potom dostanu zpátky k té studii a proč to si to dál. Ale vlastně tady ta snaha jako vědy dostat vědu mezi lidi je to, co mě hrozně pomáhá v tom dostat vědu mezi lidi.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Jirka Buríšek, kanál Jirka vysvětluje věci. Stalo se vám někdy, že jste vydal video, udělal jste si rešerši, všechno poctivě zpracoval a postříhal a třeba za rok přišla informace, že tam je nějaká chyba, že jste si to třeba špatně vysvětlil, nebo že se ten výzkum nějakým způsobem posunul. Stalo se někdy třeba, že jste musel to video i smazat, nebo předělat, nebo dovysvětlit?
1: Přemýšlím, jestli, jako stává se mi to, že jako občas udělám nějakou chybu, to jo. Třeba teď se mi stalo, to je tak, já nevím, 2-3 měsíce zpátky, tak to mě teďka tížilo nejvíc, že jsem se vyloženě jako přeřekl, nebo jak to říct, že jsem jako v kontextu vesmíru v rámci vzniku černé díry, tak já jsem měl vlastně větu, kdy jsem chtěl říct bod nekonečné hustoty, nekonečně malý bod, nekonečné hustoty, což je singularita černé díry. A já jsem omylem řekl nekonečné hmotnosti. Mm-hmm. Ale já to znám tak jako po zpátku na spaměť, že mě to nedošlo, že to tam je. Vůbec mi nedošlo se to jako zkontrolovat. A vlastně zjistil jsem to až potom, co jsem to video vydal, že tam má místo hustoty hmotnosti. A to je jako vyloženě špatně, to je jako velká chyba, kterou jsem udělal tím, že jsem vlastně si až moc jako věřil v tom, že tady jsem to ani vůbec mě to netrklo. Vůbec. A to se stává, no, tyhle věci. Člověk nemůže počítat s tím, že vlastně ty videa budou úplně bezchybný, protože je to trošku paradox, mi přijde, že se to jako měly by být ideálně, ale vlastně každý chybuje, takže se s tím asi počítat musí, no. Tam je otázka, jak k tomu člověk potom přistupuje.
0: Jasně. Které video nebo které téma má největší sledovanost na vašem kanále?
1: Že to jsou asi ta videa o vesmíru, protože co jsem se tak bavil s diváky, tak vlastně je to takový escapismus trošku, že vlastně existuje jako obrovské množství témat, které je dobré vědět a je dobré se o nich informovat, ať už jsou to nikotinové sáčky, kratom, spánek, cokoliv z tady těch témat, které člověka vyloženě jako ovlivňují a to, jak se cítí. Ale ta videa o vesmíru vlastně vám můžou dovolit trošku začít přemýšlet vlastně o úplně jiných věcech, o úplně jiném světě. A jsou to i takové jako filozofické otázky, které se pak týkají jako historie lidstva, budoucnosti lidstva. A myslím, že pro tu dnešní informační dobu to začíná být trošku typické, že se lidé chtějí jako odpoutat od toho návalu informací a prostě na chvilku být jako u něčeho jiného.
0: Kalkulujete občas s tím tématem, že když vidíte, že lehučce padá ten kanál, tak vydáte video o vesmíru?
1: Asi možná jo. Možná jo. To tak dělám. Já jako hrozně rád ty témata střídám. To znamená, když udělám video o tom, co se děje s tělem, když pije člověk málo vody, tak potom chci ideálně udělat zase video o trošku jako jiné škále témat. Takže to může být video o diktatuře v Bělorusku, anebo video o vesmíru, ale už se nechci vyloženě zabývat třeba lidským tělem na pár měsíců. Ale myslím si, že když bych si fakt všiml, že ten kanál nějak, že mu jako ubývá počet zhlédnutí, tak bych určitě zapřemýšlel o tom, že udělám teďka video o vesmíru, 100%.
2: V 9 večer na Rádiu Praha.

0: Se mnou je Jirka Buríšek a ten má kanál Jirka vysvětluje věci. YouTuber, jestli chcete, edukativní YouTuber. Zajímá mě, a to je dost podstatná součást toho všeho, jestli ještě máte kapacitu na to dělat ty edukace offline.
1: Jo, moc ne už, no.
0: Už ne.
1: Já jsem, jako, mě to vlastně hrozně baví na jednu stranu, protože tím, že když člověk vydává videa na internet, tak jako málo kdy má tu možnost se s těmi svými diváky jako získat tu zpětnou vazbu vlastně, protože ty komentáře pod tím videem nejsou úplně jako dobrá zpětná vazba. Je jich tam většinou strašně moc a člověk, aby se tím nějak prokousal, tak to úplně nejde. Ale když si můžete potom s těmi lidmi popovídat třeba po nějaké besedě, tak to mi vždycky přišlo hrozně fajn. Teďka jedna věc, kdy jsem tu příležitost měl, byly kinopremiéry, když jsme promítali vlastně předpremiéry těch videí v kině. A občas se mi poštěstí takhle někam jako mezi lidi se dostat třeba do škol, ale jako je to hodně sporadicky už.
0: A ještě jinak se tam máte zpětnou vazbu v tom, protože předpokládám, že ten kanál vytváříte i z toho důvodu, že nechcete, aby se děli podvody, nechcete, aby se lidé nechali podvést, chcete, abychom věděli něco o vesmíru, že prostě je to zájem rozšiřovat povědomí o těch důležitých věcech. Tak jestli k vám přichází zpětná vazba, že jste někomu pomohl, někoho zachránil?
1: Jo, to se stává vlastně hrozně často.
0: Někomu otevřel oči?
1: To nevím, jestli otevření očí, ale byly to hlavně ty podvody. Tam je to často, že někdo se ozve s tím, že jeho člen rodiny dostal nějaký telefonát a že on byl schopný to vlastně jako vypozorovat, poznat to z nějakých indicí, že to je podvod, už jenom z toho, jak slyšel mluvit toho člena rodiny. Tuhle zprávu jsem dostal tolikrát, že už bych to ani nespočítal. Pak se mi párkrát stalo, že někdo říkal, že díky mně udělal nějakou třeba maturitní práci. že ji dělal jako podle mého videa a že jako mi děkuje za to, za to video.
0: A zdroj dvojtečka asi nenapsal, jak vysvětluje věci.
1: Jo, možná tam někde bylo dole ve zdrojích, ale asi jenom tak jako pod čarou.
0: Jak vám jako tvůrci pomáhá to se propojit třeba, už jste zmínil, kluci z Prahy, kovy a tak dále. Pomůže to tomu kanálu nebo Instagramu
1: to
0: růst?
1: Asi úplně neřekl. Jako...
0: A v čem to propojení dává smysl?
1: No, že to je zábava, že člověk jako může spolupracovat s jinými tvůrci, které má rád, když chcete, teď vlastně, když jsme točili to video o těch tom trolení podvodníků, můžeme tam říkat, já tomu říkám edukativní prank, protože my vlastně se v tom videu snažíme ty podvodníky udělat si z nich srandu, ale zároveň na tom vlastně trošku vysvětlit, jak ten podvod funguje. Mě na tom vlastně nejvíc bavilo to, že jsem mohl ten den strávit vlastně s partou lidí, kteří jsou fajn, a můžem si v ten moment i popovídat o té tvorbě. A když člověk dělá ty videa sám, tak tu příležitost moc často nemá.

0: Jsme ve finále s mým hostem Jirkou Buríškem a zajímá mě teď taková etická hranice. To, jak o tom mluvíte v rámci těch podvodníků, tak ve vašem případě si myslím, že ještě ctíte nějakou určitou jako hranici, ale jsou kanály a tvůrci, kteří třeba takzvaně páchají dobro v tom, že třeba nalákají predátory na schůzku. Mm-hmm. Já teď nebudu popisovat, jaké kanály a co se přesně děje, ale vlastně v určitém ohledu zastoupí policii nebo nějaké instituce, jestli mi rozumíte, jestli víte, o čem mluvím. Ale zároveň já jim na jednu stranu rozumím, co chtějí udělat, protože není hezké, aby predátoři oslouvali mladé dívky. Ale možná to není úplně ta správná cesta, jak se tohohle zbavit v tom éteru.
1: To je strašně komplikovaná věc. No.
0: A přemýšlíte o tom, kde je ta hranice?
1: Jako sám ve své vlastní tvorbě určitě, protože tam už jsem se dostal do jako těchto vod vlastně taky v té práci s těmi podvodníky, anebo v té snaze jako popsat ty podvody. Já jsem třeba sám přemýšlel o tom, že bych třeba se jako pokusil někoho podvést, abych ukázal, že to jde vlastně docela jednoduše. To je trošku jako na hraně toho všeho, o čem se teď bavíme. Stejně tak, jako když někoho takhle vlastně zvete třeba na schůzku, abyste ho odhalili jako predátora, tak vlastně jako policie pracuje v nějakých mezích, zatímco tvůrce videí ty meze třeba úplně tolik nemá. Myslím, že teď se nedávno stalo v zahraničí, že pozvali přesně, jak popisujete, někoho takhle na schůzku, měl to být nějaký predátor, a oni si ti tvůrci nevšimli, že mu nikdy neřekli, že té oběti nebo té volavce je 14 let. To znamená, že on šel na schůzku s někým, o kom nevěděl, kolik mu je let. Takže oni se takhle jako kolosálně sekli, udělali jako gigantickou chybu, vykreslili toho člověka jako predátora a on vlastně nebyl. Což je věc, která už jako vlastně tohle riziko by mělo být jako velkým červeným majákem, aby se do toho tvůrci možná pouštili buď jen s policií, pokud by jako
0: například to dokument bylo. V síti třeba?
1: Třeba, asi no. Jako v rámci jednání na vlastní pěst si myslím, že je tolik rizik, že třeba já sám bych do toho něčeho takového vůbec nešel.
0: A myslíte z vašeho pohledu, že to vůbec může něčemu pomoct, když takovéhle kroky ti youtubeři dělají?
1: Jako asi to může vytvořit nějak celospolečensky nějaké jako odstrašení toho, že pro ty predátory, že se jako něco takového jim může stát, ale když nad tím člověk zamyslí statisticky, ta pravděpodobnost je úplně mizivá. Je to obsah, který možná lidé jako rádi sledují, protože mají pocit, že tam proběhla nějaká spravedlnost. Ale vlastně jako tím to samozřejmě končí. No. Jako já bych to nerad úplně hodnotil tak, aby to vyznělo, že by to někdo jako vložně jako neměl dělat. Já si myslím, že to je rozhodnutí každého tvůrce, jak se k něčemu takovému postaví. Ale je to věc, se kterou já sám vlastně nějakým způsobem taky řeším. Taky jsem o tom přemýšlel. Jako to napálování těch podvodníků a tyhle všechny věci vlastně do určité míry jsou na nějaké hraně nějakého etického kodexu, který já vlastně jsem si sám pro sebe vytvořil a taky ho musím nějak dodržovat. A nechtěl bych úplně každému říkat, že ho musí dodržovat stejným způsobem.
0: A abychom to téma nějakým způsobem uzavřeli, tak je za vás tedy ta optimální cesta jít tou edukací a prevencí?
1: Já si myslím, že to je ta asi jako v tuhle chvíli jediná cesta, protože ty podvodníky, o kterých já natáčím, lusknutím prstu policie všechny nepochytá, to bohužel nejde, i když dle mého názoru vlastně dělá jako dobrou práci, protože já jsem na začátku toho vzestupu těch podvodů ani nečekal, že se bude dařit zadržovat ty podvodníky ještě mimo Českou republiku. Jo, že podvodné skupiny organizované v zahraničí se podařilo vlastně ve spolupráci s tou zahraniční policií, třeba ve spolupráci s ukrajinskou policií, tak se podařilo na Ukrajině zadržet ty vlastně mezinárodní gengy. A to mě překvapilo vlastně, jak se něco takového povedlo. Ale na druhou stranu hned vznikne další. A tím pádem je to trochu boj s větrnými mlýny a jediný, podle mě teda jediný způsob, jak proti němu bojovat, je prostě vědět, že existuje tahle věc, tahle riziko a dávat si na něj pozor.
0: A závěrečná otázka, jestli nějaké téma, které byste rád zpracoval, ale vlastně si na to netroufáte. Je něco takového?
1: Spousta historických témat. Některá jsou taková jako komplikovaná s tím, že zasahují i do současnosti. Hrozně rád bych je zpracoval, ale ještě jsem se k ním vlastně tolik neprokousal. Určitě třeba bych chtěl do budoucna zpracovat téma o tom, jak se vyučuje druhá světová válka v Japonsku, protože je to pro samotný Japonsko vlastně neuvěřitelně citlivý téma, což jsem zažil, když jsem tam minulý rok byl. A to je téma, na které ne, že bych si na něj vyloženě netroufal, ale vlastně vím, že bude tak náročné, že ho pořád odsouvám.
0: Se mnou byl Jirka Buríšek. Moc děkuju.
1: Já taky děkuju.

0: 15. srpen roku 2018, klidná část Prahy Východ, Kamenice. Je krásné letní dopoledne a žena, která od rána pracovala na zahradě moderní vilky, se jde dovnitř osvěžit a napít. Sotva ale projde z pokoje do kuchyně. Spatří majitelku domu a kamarádku, u níž dočasně bydlí. V rohu místnosti u lednice leží na zemi v tratolišti krve. Usoudí, že musela spadnout a zranit se, a tak okamžitě volá záchranáře.
1: Ten lékař z té záchranky při prohlídce té poraněné ženy, té poškozené, tak zjistil poměrně teda záhy, že má průstřel hlavy. Ale nicméně ještě byla živá, takže okamžitě si vyžádal přítomnost hlídky, protože nebyly v tu chvíli informace o tom, jak ty zranění byly způsobeny. Jestli třeba ten pachatel potenciální se ještě někde v okolí nenachází, protože vedle té zraněné ženy nebyla nalezena žádná zbraň, takže se dalo jednoznačně vyloučit, že by si to zranění způsobila sama, že nemohlo jít prostě o sebevraždu zastřelením. Takže tam bylo to riziko, že ten pachatel tam pořád někde je, nevědělo se, kdo to je a kde je.
0: Vyšetřovatel Lukáš Kejmar popisuje začátek případu, který v následujících hodinách zmobilizoval celou středočeskou kriminálku. A zatímco záchranáři převáželi ženu ve vážném stavu do nemocnice, policie se začala rozhlížet na místě nebezpečného útoku.
1: Začalo ohledání celého toho objektu. Jednalo se o pěkný baráček, přece jenom je to Praha venkov jih, takže kousíček za Prahou, krásný barák se zimní zahradou, krytým bazénem, krásná zahrada.
2: Bylo vidět, že paní peníze nějaký má. Byl tam ten kamerový záznam, měla tam i oplocení plot velký, novej, takže bylo vidět, že se o ten dům někdo stará, že se o něj stará někdo, kdo má peníze.
0: Kriminalista středočeské operativy Zdeněk Hruška připomíná první okamžiky, které jeho kolegové zachytili na video a snažili se nepřehlédnout důležité stopy.
3: Prostoru za dveří, kde tedy na komodě vlevo byla zajištěna stopa číslo 1 mobilní telefon iPhone 6, zlatý, jak už bylo komentováno, a vpravo od ní je zajištěna stopa číslo 7, svazek dvou klíčů na kroužku s tkanicí ze světlé ploché tkaniny, délka tkanice 40 cm. Na toto místo byly klíče odloženy oznamovatelkou, kdy v době nálezu poškozené ležely klíče volně vedle ní na podlaze. Sem je oznamovatelka přenesla. Stopa číslo 5 je potom tedy na stěně vlevo od lednice. Jedná se o střel, který prochází tímto obrazem a střelný kanál pokračuje poté ve stěně za obrazem. Zde předpokládáme ulpění střely, která bude vyjímána za účasti balistika. K prostoru zajištěných stop potom na podlaze ještě uvádím, že kaluž červené tekutiny je nejvíce přímo před prostorem lednice.
0: Nejbližší svědectví o tom, co se to dopoledne odehrálo, mohla poskytnout spolubydlící postřelené ženy.
1: Ta paní samozřejmě byla v začátku v ohromném šoku, obzvlášť za situaci, kdy od toho lékaře z té záchranné služby zjistila, že ta jí kamarádka poškozená má průstřel hlavy. Ta jí první informace byla, že oni se ráno nasnídali společně a byly domluvené, že ta kamarádka tam zůstane u ní na zahradě, pomůže jí s nějakou prací, nějaký pletí záhonu a podobně. A ona se mezi tím nalíčí a pak pojede někam do Prahy na tu schůzku s nám i jí neznámým mužem. Ona v tu dobu, kdy pracovala na té zahrádce, tak slyšela nějakou hádku mezi mužem a ženou, ale myslela si, že to jde od sousedů, tak tomu nepřikládala nějakou větší váhu. Po nějaké chvíli slyšela bouchnutí dveří, taky tomu nevěnovala pozornost a dál pracovala na té zahradě a až po nějakých asi 10 minutách se chtěla odebrat zpátky do domu.
2: Zjistila, že jsou otevřený vrátka a že je vlastně otevřený vchodový dveře do domu. Takže vešla do toho domu a tam vlastně našla tu poškozenou, zprostřelenou hlavu, takže volala záchranku.

0: Žena bohužel neměla nejmenší tušení, kdo se do domu dostal, a více informací policii nedala.
1: Pokud si dobře pamatuju, tak myslím, že ona neslyšela dobře, takže proto neslyšela ten výstřel a neslyšela vlastně to, že se tam v tom domě vůbec něco děje a že tam ani někdo přišel do toho domu.
2: Ty lidé z okolí, z těch okolních domů, tak ty samozřejmě zaregistrovali nějakou hádku, převážně teda tvrdili, že mezi mužem a ženou, a potom hovoří o nějaké ráně, ale kterou nebyli schopní jakoby blíže určit, co to mělo být za ránu, co jí způsobilo.
3: V rámci těch prvních informací sdělila, že ta poškozená měla den předtím rande, ten den v poledne měla mít rande. Ona se často, ta poškozená, seznamovala přes seznamovací portály internetové, takže de facto každý den měla nějakou schůzku, což samozřejmě nebyla úplně jako informace, kterou bychom na začátku chtěli slyšet.
0: Policisté pokračovali s pečlivou prohlídkou domu a snažili se najít odpovědi na základní otázky ohledně motivu a pachatele.
3: Tak se v jedné místnosti našla kabelka, to je poškozené, a v té kabelce se našla hotovost přesahující 11 000 korun, takže se tak nějak mohlo vyloučit ten loupežný motiv. Navíc v garáži stálo Porsche, stála tam oktávka, ani nic nebylo známky toho, že by to bylo prohledaný. Nebyly pootvírané zásuvky, nebyl tam nějaký neobvyklý nepořádek, takže ty prvotní informace nesměřovaly k tomu, že by mělo jít o nějakou újmu na zdraví s loupežným motivem.
0: Ke střelbě muselo dojít přímo v kuchyni, protože obraz na zdi nesl stopy po průstřelu. Předpokládalo se, že kulka uvízla ve zdi.
4: V prostoru, kde byl zástřel ve stěně skrz obrázek z vlky, byla ze zdiva vylípnutá zajištěna střela celoplášťová, mosazným pláštěm, olověné jádro, průměr cirka 9 mm, délka střely 16 mm s částečně deformovanou špičkou, která byla tady zjištěna jako balistická stopa číslo 5.
0: Přestože vyšetřovatel Lukáš Kejmar neměl o průběhu události v domě žádné informace, spoléhal na to, že postřelená žena stále žije a bude moci vypovídat. Z Kamenice proto zamířil do vojenské nemocnice a doufal v posun.
3: V zápětí potom, co jsem do Střešovic přijel, tak mi lékař zjistil, že to poranění bylo jako absolutně neslučitelné se životem a že paní zemřela. Takže jsme byli vlastně tam, kde jsme byli hned na začátku. Žádné informace nám byly jasný, že už se od ní nedozvíme.
0: Středočeská kriminálka od tohoto okamžiku řešila vraždu. A i když Lukáš Kejmar ztratil klíčového svědka, k pachateli je přiblížil kamerový systém.
3: My jsme si zavolali kolegy z analytiky, kteří nám vlastně ten záznam stáhli, a po jeho zhlédnutí, takovém předběžném vyhodnocení, tak jsme vlastně zjistili, že tam je nějaký muž, který několik hodin už před činem obchází tu nemovitost z různých stran.
4: Na monitoru počítače jsou vidět jednotlivé záběry, tak jak je zabírají kamery. Prvních pět kamer bylo komentováno. První kamera zabírá tuto část konce oplocení za garáží, druhá prostor před garáží a ulici, kterou se k domu přijíždí. Kamera číslo 3 zabírá tento prostor s přístřežkem u předního rohu oplocení s přívěsným vozíkem, dále prostor trávníku. Další kamera potom zabírá tento prostor přes střechu s prostorem bazénu a venkovní zahrady. Další kamera, prostor vstupní branky, prostor terasy a prostor před vchodovými dveřmi do domu.
0: Záznam pokračoval a zachytil, jak muž přichází ke vchodovým dveřím a družně si povídá s majitelkou domu.
1: Na tom místě vlastně se zjistilo z těch nahrávek, že tedy tam nějaký muž vlezl, přelezl plot a potkal se s tou ženou, když ona vlastně vycházela z toho baráku. Takže se potkali vlastně mezi vstupní brankou a vstupními dveřmi do domu. Tam proběhla nějaká komunikace verbální mezi nima a pak bylo vidět, že ta žena jakoby ustupuje dovnitř a ten muž prostě se za ní hned vrhá do toho domu za ní. Ten muž měl příruční taštičku přes rameno a už bylo vidět vlastně, když do toho domu vstupuje, že sahá rukou do té příruční taštičky. A pak už vlastně tam dál ten kamerový záznam už vidět nebyl.
0: Uvnitř byl sotva pár minut. neznámého muže ale kamery zaznamenaly opět při odchodu. Prošel brankou a po pěšině zmizel v hustém porostu vedle domu.
3: Ta kamarádka nám bohužel nepomohla, protože tu osobu nepoznala. Takže v tu dobu se to prověřování už začínalo ubírat tím směrem na okruh potenciálních známých té poškozené. Samozřejmě jako ty rodinní příslušníci vždycky jsou první v pořadí, ale tím, že poškozená nebyla vdaná, neměla děti a neměla stálého partnera, tak vlastně tím se zase ten okruh trošičku jako zúžil a z začátku tam bylo spousta informací o tom, že ona de facto každý den se s někým scházela přes ty seznamovací portály. Což byla zase trošičku komplikace, protože ani ta její kamarádka nevěděla, s kým se scházela.
1: Hodiny utíkají, takže se zintenzivnilo to pátrání. Byly další posily k tomu přivolány kluci z okolních obvodních oddělení, z kriminálky, z Prahy venkov, jich tam byli taky. A vlastně jsme si to rozdělili.
3: My jsme využili samozřejmě síly médií a ačkoliv ne vždycky jako rádi okamžitě přistupujeme k tomuhle kroku, tak nám bylo jasný, že v tuhle chvíli nic jiného nezbývá, protože ty blízké osoby, které jsme oslovili, tak tu osobu nepoznali.
0: Tentokrát se medializace vyplatila. Mezi desítkami telefonátů policii zaujalo několik volajících, kteří shodně označili stejného člověka. A Lukáš Kejmar si ho s týmem prověřil v centrálním registru. Podoba odpovídala muži z kamerového záznamu a šlo o 40-letého Michala Šípa.
3: Zjistili jsme, že se jedná o bývalého partnera, na kterého ta poškozená posledních třeba 2-3 letech podávala oznámení na místní policii v Kamenici o tom, že ji obtěžuje a že i přesto, že spolu nejsou, tak ji jako navštěvuje, ačkoliv ona už jako o nějaké znovu navázání toho vztahu nemá zájem.
2: On kdysi prodělal vojenský výcvik, byl u paragánů a samozřejmě i z minulosti se zjistilo, co dělal, že jezdil s kamionem, takže samozřejmě lidi z okolí těch kamionáků, který s ním byli v kontaktu, tam se provádělo také nějaké šetření. Samozřejmě nikdo v tu chvíli nevěděl, kde ten dotyčný je, nikoho nekontaktoval tím, že on vlastně měl telefon vypnutý.
0: Další operativec kriminálky, Patrik Šíbal, vzpomíná, že Michal Šíp byl bez práce a od lidí z jeho okolí zjistil, že měl výbušnou a komplikovanou povahu. Bleskové pátrání v místě jeho aktuálního bydliště ve vzdálených Strakonicích ale ukázalo, že tady se nezdržuje.
3: V tom objektu se našel dopis, v němž teda uváděl, že to, co se stane, takže si za to ta poškozená může sama a že to je důsledek toho, že mu nevrátila nějaké osobní věci z dob toho jejich vztahu. Vesměs šlo pro asi každého druhého jako o maličkosti. Šlo o nějaké části oděvu, šlo o nějaké jako deníčky, diáře a podobně. Chápu, že samozřejmě pro něho to mohlo mít nějaký citový vztah, ale ani to by samozřejmě nezavdávalo tu příčinu toho, proč on se tohohle jednání dopustil. Takže nález tady toho dopisu zase zapadl vlastně do té mozaiky toho, že jsme správně.
0: Média, svědci a policejní informační systémy v zápětí pomohly několika podezřelými informacemi.
2: Byl tam poznatek od svědků na muže, který s batohem měl utíkat směrem od domu k zámku Štiřín po nějaké cestě. Takže tam se provádělo nějaké to prvotní šetření, projíždění okolí, hledání osob toho popisu.
3: Velice dobrá práce hlídky obvodního oddělení v Kamenici, která ve 2 ráno nebo kolem 2 ráno kontrolovala tady toho pachatele na autobusové zastávce v obci Kamenice, kde vlastně k tomu činu došlo. Takže nám bylo jasné, že on už se tam dostal v noci do té obce, že se tam nějakou dobu zdržoval.
2: Ale samozřejmě nezjistili nic podezřelého, žádnou zbraň mě nenašli. Byl i oblečen a vybaven tak, jak on tvrdil, že byl na čundru s kamarády a že se vrací prostě a čeká na první autobus.
3: Už se nám ty informace začaly tak jako hezky skládat do sebe, že sousedi řekli, jo, my jsme tady viděli muže, který ho tady jako běžně nevídáme, chodil tady s batohem, poprvé jsem ho potkal v 6 ráno, další pak řekl, já ho tady viděl v 9 ráno, popsali nám oděv, který měl na sobě, zásadní pro nás byla třeba informace o obuvi, protože to byla taková sportovní obuv s reflexními prvky, taková hodně jako křiklavá, Následně jsme zjistili, že osoba tohohle popisu si měla na tamní benzínové čerpací stanici kupovat cigarety, takže zase jsme zajistili kamerový záznam a zjistili jsme, že ta osoba, která je na kamerovém záznamu z místa činu, z toho domu té poškozené, tak je i na té benzínové čerpací stanici. Takže už ty informace začaly zapadat.
0: Protože muž neřídil, evidentně se všude pohyboval hromadnou dopravou nebo pěšky. Tým kriminálky počítal s tím, že tedy i jeho únik z místa činu bude pomalejší. Vyšetřovatel proto na místo povolal posily a společně začali s rozsáhlou pátrací akcí.
2: Zásahovky se většinou berou už na konkrétní místo, ale v momentě, kdy nevíte vůbec, kde ten pachatel se pohybuje, tak to je většinou na těch policistech buď z obvodních oddělení, nebo můžeme využít kolegy z SPJ, který nám pomáhají jakoby propátrávat větší prostor.
3: Využili se klasické operativně pátrací prostředky, letecká služba za pomocí termovize. My jsme tam společně s kolegy a kolegyněmi celou noc propátrávali nějaké remízky, opuštěné objekty, kde by se vlastně on mohl zdržovat. Protože je to vojenský výsadkář, čili s největší pravděpodobností osoba, která bude fyzicky zdatná, v zátěži jako poměrně psychicky odolná, s největší pravděpodobností bude mít nějaký v používání zbraní.
0: Pro všechny, kdo po vrahovi pátrali, to byl obrovský psychický tlak. S nabitou zbraní se mohl ukrývat za nejbližším stromem nebo ležet v křoví, aniž by to pátrači tušili. Podle operativců Zdeňka Hrušky a Patrika Šíbala s tím je potřeba při práci u policie počítat.
1: Já jsem připravený vystřelit prakticky kdykoliv, když takhle po někom pátrám. Protože já se chci vždycky většinou domů vrátit k té rodině zase zpátky. A pokud teda to oprávnění k tomu vystřelit mám, tak prostě bych vystřelil.
0: Bylo 17. srpna ráno a středočeská kriminálka byla stále v akci. Část operativy pokračovala v pátrání v náročném lesním terénu a Lukáš Kejmar, Zdeněk Hruška a Patrik Šíbal se ještě s dalšími dvěma kolegy sešli na krajském ředitelství, aby se poradili o dalším postupu.
1: V té kanceláři jsme si tady sedli ještě a ještě jsme to tady probírali právě s těma kolegama, který vlastně tam s náma jeli a říkali jsme, že nám chybějí ještě tyhle ty dva rybníky tam propátrat, aby jsme měli jistotu, že prostě se tam ten člověk nepohyboval nebo nepohybuje ještě. I kdyby jsme, tak jsme mohli tam něco najít, třeba buď tu jeho taštičku, nebo mohl někde se snažit skovat zbraň nebo cokoliv.
2: Tohle to byly jedny z mála míst, kde vlastně se fyzicky nebylo. Ano, on má tam sice lítá vrtulník, i přesto, že třeba ten vrtulník má termovizi. Bylo to zase v letním období, kdy ta termovize není tak účinná, okolí všechno je jakoby rozpálené, takže ona nemusí zaregistrovat ležící osobu, která bude u rybníka a může být jakoby schlazená i tím okolím. Rozhodli jsme se na dvě hlídky, které provedou propátrání tady těch dvou rybníků a okolí.
1: Takže jsme si to rozdělili, kolegové jeli k jednomu rybníku, my jsme jeli k tomu druhému a domluvili jsme se, že kdyby něco, takže si prostě dáme nějakým způsobem vědět.
0: Zdeněk Hruška a Patrik Šíbal obcházeli štiřínský rybník jen pár desítek minut, když jim zavolali kolegové.
2: Oni, když propátrávali okolí Křísovského rybníka, tak jeden z kolegů samozřejmě zaregistroval stopy v blátě, protože ten rybník v té době byl vypuštěný a zjistil, že v jednom místě je obuv. Jedna z bot, která samozřejmě odpovídala popisu z toho záznamu, kde bylo vidět, že má na sobě barevné sportovní boty, no a jedna ta bota zůstala vlastně v tom bahně zabořená a ty stopy pokračovaly dál.
0: Oba operativci postupovali podle stop a po chvíli v lese zahlédli ležící postavu. K muži se přiblížili a se zbraní v ruce ho vyzvali, ať se vzdá.
2: Ta osoba samozřejmě na výzvy nereagovala, začala šahat do zavazadla, do toho batůžku, který měla u sebe. A v momentě, kdy registrovali kolegové, že drží v ruce zbraň, tak samozřejmě osobu pod hrozbou střelnou zbraní, respektive varovného výstřelu, znovu vyzvali, aby upustilo to jednání.
3: On tu zbraň otočil směrem na ty kolegy, což už bylo jako bezprostřední ohrožení samozřejmě těch kolegů a jim nezbývalo nic jiného, než prostě tu služební zbraň použít.
1: My jsme tu střelbu najednou slyšeli a bylo mi jasný, že ty kolegové jsou tam a teď jsem slyšel, že ten výstřel od někud tam šel, takže s kolegou jsme se na sebe podívali, oba jsme skoprněli v tu chvíli a řekli jsme si, ty na něj narazili. Takže v tu chvíli jsme hned se s nima snažili spojit, aby jsme zjistili teda, jestli jsou v pořádku a jak to teda vypadá.
0: Vyšetřovatel Lukáš Kejmar dával dohromady administrativu případu a netrpělivě čekal na zprávy z terénu.
3: V tu chvíli prostě vy jste ten vyšetřovatel, vy za to máte tu hlavní zodpovědnost, vy víte, že jste je tam nějakým způsobem byť po té domluvě jako poslal, ale teď víte teda, že se tam střílelo, nevíte k tomu zatím nic bližšího, protože ty informace jsou z začátku vždycky hrozně kusí a teď vám dochází, on má děti a on má děti, tak teď hlavně jako aby byly v pořádku.
0: Bylo 11 hodin dopoledne, když se oba operativci ozvali svým kolegům a oznámili, že podezřelý muž, pravděpodobně Michal Šíp, byl při přestřelce zraněn a nakonec obrátil zbraň proti sobě.
3: Všude rákos, křoví, špatně přehledný terén. A já, když jsem šel na to místo toho nálezu, nebo toho místa, kde ten pachatel zemřel, tak jsem si říkal, že měli ohromný štěstí, že zvolili právě tu cestu, kterou šli, protože kdyby šli z té druhé strany, tak oni by neměli absolutně žádnou šanci ho vidět, protože on ležel za stromem a za křovím, ale on by je musel slyšet.
5: Mezi dvěma vzrostlými olšemi je patrné místo. Na první pohled je zde vidět tělo muže, které spočívá v pololeže na levém boku. Dolní končetiny jsou u sebe, jsou překryty batohem. Tělo je oblečeno v modré džíny s koženým opaskem a v horní části těla se nachází jakási mikina tmavě modré barvy. Pod touto mikinou prosvítá šedé tričko. Na levé ruce jsou vidět hodinky či kovový pásek tmavé barvy.
6: Střelný kanál probíhal tedy zprava, kdy vstřel je umístěný v pravé spánkové krajině, směrem doleva, kdy výstřel je umístěn v levé temenní krajině, lehce dozadu a vzhůru.
2: On, když utíkal vlastně hned po tom spáchání, tak běžel právě tady tím místem. Tam mu zůstala ta bota a on vlastně se tam schovával 2 dny.
5: Byla zajištěná v pěšince chůze, kudy pachatel, lépe řečeno zemřelý, šel v bahnitém dnu rybníka směrem k místu, kde byl později nalezen.
1: Vlastně jsem se s tím setkal jakoby naživo takhle poprvé a řekl jsem si, že udělal to nejlepší, co mohl udělat. Zabil ženu a ten samej trest teďka vlastně čekal jeho. A nebude tady teďka taková ta mašinérie těch soudů a věznic a takovýhle a vlastně to vyřešil. Asi si myslím tak nejlíp, jak mohl vyřešit.
2: Myslím si, že on původně neměl na to jakoby sám spáchat sebevraždu, protože kdyby ji chtěl spáchat, tak to udělá i hned po tom činu na tom místě, kde se schovával celý den.
1: V té příruční tašce, co měl, tak ještě byly nalezeny náboje, které vlastně nebyly v té zbrani. Takže i kdyby mu ty náboje došly, tak furt měl ještě náboje další v té příruční tašce.
0: Otázkou je, zda by se bývalý výsadkář nakonec nechtěl pokusit o útěk a z lesa se prostřílet. Operativci ho totiž zranili na citlivém místě pravé ruky.
1: On byl pravák a střelili ho vlastně do prstu a nebyl schopný vystřelit potom dál. Takže proto on si tu zbraň vlastně přendal do druhé ruky a zastřelil se.
0: Smutný případ nakonec neskončil soudem jako obvykle. Vyšetřování ale potvrdilo, že Michal Šíp se k vraždě chystal a přiznal se k ní ještě než jí spáchal.
2: Z toho šetření vyplynulo, že ze strany té poškozené byl ten vztah opakovaně ukončen, ale vždycky to rozpělo se do toho stádia, že se k sobě vrátili. Že on ji nějakým způsobem přemluvil a ona ho vzala zpět. Tentokrát už tomu samozřejmě nedošlo a dalším důvodem potom bylo, že poté, co on spáchal sebevraždu, tak v jeho bytě se našel dopis, ve kterém on popisoval, respektive vyčítal, že ona mu nevrátila nějaké věci, které on měl v tom domě.
0: Důkazy byly jasné a potvrdila se i balistika. Pachatel střílel ze stejné zbraně, jakou spáchal sebevraždu. Mrazivou informaci o tom, co se odehrálo mezi bývalými milenci uvnitř domu, nakonec přinesla pitva.
3: Ten zástřel byl rovně, podle té zavedené sondy. Což znamená, že ona si musela o 40 cm klesnout. Že i ten střelný kanál, který ona měla v té hlavě, tak byl taky rovně. Musel jí prostě zastavit, ona si musela kleknout nebo přikleknout a on jí prostě zastřelil. A i podle vlastně následné pitvy, kdy byl naprosto jako zřejmý ten lem očazení a ty splodiny hoření na té klenbě lební, tak bylo zřejmé, že ta zbraň byla přiložená jako do bezprostřední blízkosti toho spánku. Že to nebylo jako na vzdálenost půl metru a víc. On prostě tu zbraní opravdu přiložil jako k hlavě, stisknul tu spoušť. Takže tam to vypadalo opravdu jako poprava.
2: Myslím, že to prostě jenom neustál. Pro mě to byla vražda z jeho ješitnosti.

0: Poslouchali jste další díl pořadu Kriminálka.
1: Na Rádiu Praha.
0: Premiéru vysílá Český rozhlas Dvojka ve středu po 18. hodině. Rádio Praha.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie? Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.
1: Rádio Praha.
3: Důvěrné, skryté, sdílené jen s úzkým okruhem lidí, anebo dokonce jen s jediným člověkem. Tak by se ve zkratce dali definovat intimní vztahy. Kdybych se ale zeptala, co všechno může být ve vztazích intimní, co by vás napadlo? Tělesná blízkost, sex, myšlenky, plány? Je toho ale mnohem víc. Vědci napočítali až 12 druhů intimity. Co mezi ně patří? Jsou všechny pro partnerský vztah stejně důležité? A musíme mít intimní vztahy jen se životními partnery? Odpověď budeme hledat v následujícím pořadu. Dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
1: Leonardo Plus.
3: A protože tématem jsou vztahy, tak musí být i pravidelný host, který o vztazích s námi mluví, a to je párový terapeut Honza Vojtko. Dobrý den.
4: Dobrý den, Čárko, děkuju za pozvání.
3: Já jsem hned na začátku se pokusila o takovou zkratku, definici toho slova intimita nebo intimní. Můžeme to nějak rozšířit? Co to je?
4: No, to je zajímavá věc. Když půjdeme úplně od začátku, tak slovo intimita pochází z latinského slova intimus a znamená takzvaně nejvnitřnější. Jsem to trénoval, tohle bych to vyslovil, to slovo.
3: A povedlo se.
4: A děkuju. A já moc rád používám vlastně definici, kterou dali dohromady dva pánové, kteří si vědci, kliničtí psychologové, kteří si vlastně s intimitou velmi rádi hrají a dodávají právě různé modely, a jeden z nich je takzvaný Interpersonal Process Model of Intimacy. Je to Harry Rice a Philip Shaver. A oni sformulovali, že vlastně intimita není vlastně nějakým synonymem právě pro sex, nebo jenom pro sex, jenom pro nějakou fyzickou blízkost, nebo lásku jako takovou. Je to vlastně takzvaný vztahový proces. To je velmi důležitý, že to prostě nějakým způsobem vzniká. Ale to druhý je důležitější. Je to vztahový proces a takzvaná subjektivní zkušenost blízkosti, která vzniká tehdy, když vlastně člověk člověku zpřístupní něco právě velmi vnitřního, něco velmi osobního, osobně a vlastně i významného, že to není jenom nějaký sdělení, ale že to má pro mě nějaký význam z toho svého vnitřního světa. A pak to B, což je vlastně to důležité, že to není jenom nějaké jako sebeodhalení a pak jdeme domů a můžeme to povídat, komu chceme. Ale vlastně ten člověk, který to ze sebe vypustil, tak vlastně zažívá nějakou citlivost a zažívá přijetí. A pak ještě jednu věc, a zažívá i péči. Že vlastně ta intimita, proto se tomu říká proces. Že to není nějaký stav, je to procesní věc, která někde vzniká, vzniká tam nějaká reakce, to oni, Shaver a Rice, to pojmenovali jako responsivita, a pak se dál buduje. Že to prostě neskončí.
3: Čili to ale ani nezačíná na prvním rande.
4: No, to určitě ne.
3: Jak sám říkáte, je to proces. A taky tam bylo důležité, že jste říkal, že je to subjektivní
4: ano.
3: proces. To znamená, že pro každého může být jinak dlouhý, že potřebuji jinak dlouhý čas na to, abych se odhalil tomu druhému.
4: Určitě.

0: A nebo nejenom, že to bude delší ten proces a řeknu si, ano, my dva jsme teď spolu v nějaké intimitě, v nějakém druhu intimity, ale třeba, což mají často lidé s tou výbavou, citovou vazbou, že zažívají ten pocit intimity, ten subjektivní pocit intimity na krátkou dobu.
1: Já mám pocit, že už jsme naše posluchače dostatečně dlouho napínali tím obecným úvodem, který byl mimochodem velmi důležitý, ale vlastně slíbili jsme, že prozradíme, kolik těch druhů intimity vůbec je. Já jsem v českých zdrojích našla, že v partnerských vztazích je 6, v zahraničních zdrojích 12, podle vědců to jsme říkali, no ale někde jsem našla, že 16, no. Tak Honzo, kolik tedy?
0: To je zajímavá věc, jo. Protože ten základní model, který právě dali Rice se Shaverem dohromady, je jich 5. A je to 5 nějakých základních druhů intimity. Můžu vyjmenovat?
1: No určitě.
0: Určitě. Pojďme. Jako první je fyzická, což je součástí nějaký doteky, nějaká něha, ale i erotika, nějaká vlastně jako sexuální aktivity. Pak je takzvaná emoční, to si asi každý dokážeme představit, co to znamená, ale já to přece jenom dořeknu. V té emoční intimitě není jenom to, že ukazuju v nějakém poli bezpečí své emoce, ale to je jenom jeden krok. A druhý krok je, aby to mohlo být intimní a mohla vznikat nějaká intimita, tak já vlastně do toho musím přidat, a je to součástí té emoční intimity, moji zranitelnost. Jo, že já si dovolím být zranitelný vůči tobě, vůči svému partneru, nebo kamarádům, nebo rodině, jo, a tak dále.
1: Prostě nehraju tvrdáka, ano. Ale jsem ochotný ukázat i to svoje zranitelné já.
0: Ano, a nebo se taky nechat zranit. Jo, protože vlastně to, že já jsem intimní k někomu, nebo když už jsme u té emoční intimity, tak já, když vyjadřuju nějaké svoje, nebo prožívám a ukazuju nějaké svoje emoce, tak oni nemusí být úplně parádní pro toho druhého, který ji vnímá. Já když jsem steklej nebo hodně smutnej nebo něco, tak toho druhého to může ohrozit, může něco udělat a on na to bude mít nějakou reakci. Jo? A teď nemyslím úplně jako nepříjemnou, zlou, ale prostě bude nějak reagovat. A já, když tohle budu vyjevovat, tak samozřejmě mnoho lidí, my jsme se taky dotýkali tématu jádrového přesvědčení v nějakých dalších dílech, já o sobě si můžu myslet, že nechci zraňovat druhý lidi, že jsem hodnej člověk, nebo naopak, že jsem hodně zraňující, což je součást mého takzvaného jádrového přesvědčení. A já teď přes ten projev mých emocí nedu ukazuji a vidím, že vás zraňu. Ale mý jádrový přesvědčení mi říká, no ty nemůžeš zraňovat druhý lidi, nebudou tě mít rádi, není to jako možný. A v tu chvíli já můžu brzdit a můžu vlastně si myslet, tohle já nemám říkat. Proč to tady vyprávím? Protože tohle je kámen úrazu té intimity, kámen úrazu toho sdílení, protože já vlastně záměrně, pokud tam nebude ta respons, ta odpověď, ta reakce toho druhého člověka, která mě bude přijímat, a přinesl jsem ještě jedno téma, kterého jsme se taky dotkli, a to je bezpodmínečný přijetí. Protože tohle není bezpodmínečný přijetí. Já když sděluji...
1: Já si kontroluji, no, to jasně, znamená, jasně. Že už tam mám nějaký blok k tomu být autentický, ano. A ukázat se takový, jaký jsem.
0: A to je A. A B je to, že ten druhý s tím nemusí souhlasit. To přijetí neznamená souhlas. Já tě přijímám s těma jako emocema, ale já si myslím, že to není dobře, že mě to nějak opravdu jako zraňuje. Dávám ti to najevo, ale to neznamená, že od tebe chci odcházet. Naopak to může ukázat. Já se můžu mračit u toho, říkat, prosím tě, proč seš tady smutná? Když přece se máme hezky, když přece nám nic nechybí, děcka jsou zdravá, všechno, ty seš smutná, jak je to jako možný? Ale to může být velmi intimní reakce. Vás to může zraňovat, když se mi jako vyjevíte, ale já tohle můžu tuhle reakci udělat. A pak přichází to, ta péče, která je v té intimitě důležitá. Řekni mi o tom víc. Přichází nějaká zvídavost. Já tomu vůbec nerozumím, ale potřebuju o tom vědět víc. Tohle je intimní pole.
1: Takže jsme probrali tělesnou, emoční.
0: Jo. Pak je takzvaná intelektuální. Což je fascinující věc, protože schválně jako vyzvu naše posluchače, kdy jste si někdy záměrně uvědomili nebo vůbec jako řekli, máme mezi sebou nějakou intelektuální intimitu. Co to krucifix jako znamená? A to je vlastně to, že mezi sebou nějakým způsobem můžeme zase sdílet a vyměňovat si nějaké názory, nějaké myšlenky, nějaký nápady, nějaké svoje fantazie. Jo, a jak třeba může vypadat intelektuální intimita? Jdeme z filmu. Teď třeba z Odysseji. Protože tam jsem fakt jako zažíval s mojí drahou polovičkou vlastně intelektuální intimitu. Protože my jsme probírali celou cestu, to, co jsme tam viděli, názory na to, co jsme tam viděli, jestli se nám něco líbí nebo nelíbí, proč se nám to nelíbí, jak bychom to jinak udělali. A tohle byla intelektuální intimita, která trvala nějakých celých 20 minut, když jsme šli pěšky prostě z Floridy domů, jo, do Karlína. A to je prostě velmi vzácný. To, že otevřeme knížku a sdělujeme si, co jsme v knížce se četli, viděli, zažili, nebo vidíme zprávy a u těch zpráv se hádáme, jak

0: on to má, jak on to nemá, to je blbec a tohle není a tohle je skvělý a tak dále. To všechno může být součástí intelektuální intimity.
1: Ale neznamená to, že spolu musíme vzájemně souhlasit?
0: Teď to je přesně to. Protože sebeodhalení neznamená automatický souhlas. Ta intelektuální intimita je taky nejvíc bolavá, nebo může být velmi bolavá. Jo, protože nejenom slyším ten protinázor, protiargumenty, mně se to nelíbí. Bohužel ty pseudoromantický vztahy dělají, že když mě on miluje a ona taky, tak musíme se vším souhlasit a musíme být jedna jako soulmate. Znova to zopakuju. To neznamená, že intimita je bezhraniční. Že tam je bezpodmínečný přijetí. Tohle právě není. A ta intimita v dospělém vztahu to právě krásně ukazuje. Protože, a pamatujete zranitelnost, ano. Ono to může být velmi bolavý slyšet svého partnera, že to má jinak. Taky intelektuální intimita nebo intelektová intimita může být příčinou myšlenek na rozchod nebo dokonce příčinou rozchodu, protože najednou díky, anebo taky kvůli, abychom byli správně česky, když jsme v Českém rozhlase, já to, že tam sdílím nějaký myšlenky, právě nějaký názory, můžu zjistit to, že oni jsou součástí nějakých mých hodnot, nějaký mýho hodnotovýho systému a tak dále. No a najednou já se tímhletím odhalím a tomu druhému partnerovi se to nemusí úplně líbit, protože názor je názor, ale hodnoty už jsou velmi intrapsychický, nebo jak to říct, jako jsou to součástí naší jako osobnostní struktury. A to znamená, že už říká něco celkově o mě, už je to něco o mý autenticitě a to může být velmi zajímavý.
1: Nemohla by být hodnota dalším druhem intimity?
0: Tak je.
1: Teď jste... A patří mezi těch pět základních?
0: Ne. Já jsem viděl jako udičku, teď necháme udičku, necháme ji trošku šplouchat na vodě, dořekneme těch dalších základních pět, nebo dodáme ty dvě, které nám teď chybí. Ta čtvrtá je takzvaně zážitková intimita, to, že máme spolu nějaký činnosti, někam jezdíme, ne pokaždý a ne vždycky a ne musíme. Někdy prostě spolu zažíváme, že jsme na dovolený a jdeme někam na vejle, tamhle do Egypta, jedeme do Abu Simbelu a jedeme spolu a něco tam jako zažíváme. Nebo jsme zážitková může být taky to, že hrajeme deskové hry, zážitková může být taky to, že se jdeme jenom projít se psem, jo, a tam a třeba můžeme mlčet, nemusíme nic říkat, ale ten zážitek té procházky, jo, může být natolik zajímavý a sdílený, že to prostě může vytvářet nějaký intimní pole nebo rozvíjet tu intimitu jako takovou. To je čtvrtá. A pak je pátá a to je spirituální.
1: To si myslím, že může být docela často kamenem úrazu, ne?
0: Tam jsou ty hodnoty taky, ale taky vnímání nějakého smyslu, nějakého účelu, nějakého přesahu. A teď se vůbec prosím vás nebavíme o tom, že spirituální znamená, že musíme oba věřit ve stejného Boha, nebo vůbec věřit v nějakého Boha, nebo v nějakou podobu božství a tak dále. Ale v součástí spirituální intimity může být taky to, že si budeme povídat, že věříme na atomy, na fyzikální zákony, protože tyhle ty debaty o fyzikálních zákonech ukazují ten přesah, ukazují to, že já vnímám a vystupuju sám ze sebe, ze své individuality a vnímám, že mě něco přesahuje, že žiju někde v nějaký společnosti lidí nebo na nějaký planetě a ta planeta je taky něčeho jako součástí a že mě něco prostě přesahuje, že já sice mám nějaká přání, ale ta společnost má taky nějaká přání, který já jsem součástí. Tohle všechno je spirituální intimita a to je pět základních. A mnoho lidí, odborníků, odbornic, si opravdu jako všimlo, že to nestačí.
1: Já si taky myslím, že to nestačí. O intimitě a všech jejich podobách mluvíme v Leonardo Plus s párovým terapeutem Honzou Vojtkem.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Já myslím, že je na čase trošku tu udičku zase vytáhnout, jak už jsme začali s tím, že se mohou rozvětvovat z těch pěti základních, ty intimity. Hodnotovou jsme tady zmiňovali.
0: Ano.
1: Nakolik se to dá rozvětvit? Tak, to je ta základní otázka. My jsme tady na začátku mluvili až o 16, tak přece jenom můžeme někam větvit ještě.
0: Ano. Já vlastně začnu ještě nějakými kritérii, které nám pomohly a vlastně nás trošku vyprovokovali k tomu přemýšlet o více než o pěti intimitách, protože intimita jako taková má dvě základní kritéria, podle kterých se to hodnotí. Jo. Ty vztahoví psychologové, psycholožky a kliničtí psychologové, kteří se tomu věnují opravdu vědecky, tak vlastně mají dvě základní kritéria. A to, že ta intimita je v nějaký šířce, to znamená nějaký jako horizontu, to znamená kolik toho já sdílím a jsem schopný říkat. Ale pak taky nějaký hloubce, což je ta vertikála, která vlastně ukazuje, jak hluboko, to znamená, co, jak moc osobní věci, až opravdu velmi niterní věci, můžu a chci sdílet. A najednou tyhle ty dvě základní osy, ta horizontální i ta vertikální, najednou začala rozšiřovat a ty kliničtí psychologové a psycholožky si všimli, ty oblá, to je pět je málo. Třeba na emoce zaměřená terapie, párová terapie, ta je na té intimitě velmi založená, na tom jako na těch prožitkových věcech. A hlavně ta párová terapie jako proces si všimla, já nemůžu některé věci prostě minout. Já nemůžu tady zůstat jenom po všechně u emocí, jenom po všechně u zážitku, po všechně u nějaký spirituality. Já se potřebuju zeptat na další nějaký detailnější věci, které ale nejsou detailní, nejsou nějaký jenom nějakou niancí, ale jsou velmi důležitým tématem. A tohle všechno, to, co jsem tady před chvilkou povídal, tak vlastně ty lidi vedlo k tomu to rozšířit. Rozšířit celý ten to pole a k těm pěti začali přidávat další. A já je dám dohromady. Jo. O emoční jsme se bavili, o intelektuální jsme se bavili, o tělesný, to je nová.
1: To není to též, co sexuální.
0: Ne, nepak. Dokonce hned po ní je sexuální, protože a mnoho lidí si to plete a má to jako synonymum. Ta tělesná intimita je vlastně o tom, že máme spolu kontakt. Že tělesná intimita může být to, že já se schovám k tobě do koutku, prostě pod rameno, nebo ti lehnu ti na rameno, když se díváme na film, ty mě obejmeš, hladíš mě po boku, na rameni, na zadku, to je úplně jedno. A to stačí. A to může být vlastně velmi hluboká tělesná intimita. To, že se vidíme po práci, potkáme se doma, dáme si pusu, obejmeme se, je tělesná intimita a vůbec to nemusí vést k sexu. Jo, jako takových. Mnoho lidí si to plete. Dokonce současní pároví terapeuti, kteří vědecky nějakým způsobem zkoumají právě sexualitu, nebo je to součástí takzvané sexterapie, tak vlastně už se ukazuje, že mnoho lidí, ta procenta jsou velmi vysoká. Jo. Dokonce se bavíme o 20-30% lidí, a teď se bavím třeba ze Spojených států, ne u nás. Jo. To by určitě řekla Katka Klapilová, že jo, z Národního ústavu duševního zdraví, která má teď za sebou ten Check Sex, mají ten výzkum, jak to máme s tou erotikou u nás v České republice. Ale třeba ve Spojených státech se ukazují nějaký 20-30%. Dokonce jsem viděl jedno video jedné párové terapeutky, která mluvila ze své zkušenosti. Mluvila o tom, že až 40% lidí, kteří jsou v dlouhodobých vztazích, bavíme se o 10 a více letech, třeba nemá vůbec sex během celého roku.
1: Ale mohou mít mají velmi silnou tělesnou intimitu.
0: A nejdo, protože zjišťují, jak prostě stárnou, tak najednou ta sexualita není pro ně nějak extra důležitá, nebo už ji nějak extra nenaplňuje. A bavíme se o tom, že tam je nějaký koitus, že tam je nějaký pohlavní styk. Jo, ono může být v té tělesný i to, že třeba máme nějak lechtivý, že jsme nahatý, dotýkáme se intimních partií, ale není tam taky to vložně erotično v tom pohlavním styku jako takovým. Tak to se třeba někde odděluje, někdo ne. Nechci vám motat hlavu, ale že se na to někdo dívá, někdo to prostě jako zkoumá. Jo, a ta tělesná je velmi, velmi důležitá. Pak je samozřejmě sexuální, když už jsme u toho, a to je vlastně v té sexuální intimitě není, jak spolu dlouho spíme, jaký polohy střídáme, ale v té sexuální intimitě je naopak to, jak sdílíme a jestli můžeme sdílet své touhy, své fantazie. Třeba se jenom pro mnoho mých klientů jedna z nejerotičtějších věcí, že si o sexu povídají. A třeba nejenom mezi sebou, že si povídají o svých fantaziích, o sexu s někým jiným. Ale cítím se natolik bezpečně s tebou, že tyhle své fantazie s tebou můžu sdílet, to, že to sdílím a mám fantazie, neznamená, že to dělám. Protože se cítím s tebou natolik blízko a natolik si dovoluji zranitelnost, že ti to můžu sdílet, protože libido je řízený nějakou novostí. A najednou to jsou velmi silný jako hovory. To neznamená, že to dělám, že najednou a teď mám parťáka, kterýmu to můžu opravdu jako říkat. Pak je takzvaně sociální. Jo. A sociální intimita je, a to přivedla sociální psychologie, to, jak sdílíme vlastně náš kontakt s jiným světem. A sdílíme to s těma našima partnerama. Říkáme jim, jo, tohle byla příjemná večeře s těma kamarádama, tohle mě nebavilo, jdeme na demonstraci, zajímá mě, jak to ta společnost vlastně jako má, jak moc jsem introvertní, extravertní, ambivertní a tak dále. Jo, a to všechno je prostě v rámci nějaký sociální intimity.
1: Tak to je sociální.
0: To je sociální, ať nezdržujem. Pak je zážitková, o tý jsme se bavili. Pak je takzvaná, a to je odnož od tý zážitkový, která je takzvaně hravá a rekreační. A hravá a rekreační znamená, že blbnem spolu.
1: Že máme stejný druh humoru?
0: Ano, stejný druh humoru, že si děláme humor, že po sobě házíme prostě písek, vyšívám, já nevím, prostě je tam nějaká kreativita, prostě je tam nějaká lehkost, že máme i nějaký společný koníček, můžeme mít mnoho jiných koníčků, ale na jogu jdeme spolu, jo, a tam si děláme legraci a tam ti prostě podrazím trošku nohy, ať spadneš, a pak říkáme ty učitelce jogový, ona neudrží, tady padmá sánu.
1: A co když má každý jiný druh humoru?
0: No, tak to může být.
1: Ale jde zase o to, aby to přijetí, vzájemně to zdraví, jsme to přijímali a respektovali.
0: Hm? Ano, pak se jako otočíme. A v té hravý a krátký může být taky, on tam je někdo vtipný a vlastně pro mě není moc vtipný. Já tam sedím a takhle se koukám, říkám, si myslíš, že to je vtipný, veď? No, není. A není tam ale pozor. A u téhle hraví to je veliký riziko, že tam nebavíme se o sarkazmu, nebavíme se o cynismu, jo, a nebavíme se o nějakým ponižování. Ty si myslíš, že jsi vtipnej, milej zlatý, jo? To si jenom myslíš. Jo, to už překračujeme do těch jezdců apokalypsy, do toho ponižování a není, o tomhle se nebavíme, jo. Pak je nějaká, který se říká kreativní. A ta kreativní, ono to vypadá, že to může být synonymum v té hraví a zážitkový, ale ne, ta kreativní je, že spolu něco vytváříme. Že budujeme novou zahradu doma, jo, že prostě stavíme zítku, nějaký palisády někde prostě u nás u pergoly, v Vánoce prostě uděláme společně, uděláme nějaký přáníčko, nějaký pévko pro naše jako kamarády, to všechno je kreativní. Protože tam u té kreativity to vymýšlení a jak to máme, taky zažíváme nějaký pocit blízkosti a nějaký jako bezpečí, že si můžu skritizovat, to je blbost, co děláš, to přece ne, no ale mi se to líbí, já tam pejska chci, vlastně tě, pak nějaký pejskaři, jo a tak dále, že to může být takový, a že tam jsou tyhle debaty a my to unáší. To je moc hezký, jo. Pak je něco, co je ještě další nadstavba. Už jsme u devátý jenom, jo.
1: Novina.
0: A to je estetická. No, estetická intimita je, že vlastně takzvaný společný prožívání krásy, se tomu říká. A to, že jdeme do divadla, nebo jdeme do muzea, nebo jdeme do galerie.
1: A nebo nahory.
0: A nebo nahory. A my tam oba koukáme na ty kopce, na ty Alpy, Himaláje, cokoliv se nám jako líbí, nebo jenom Jeseníky, to je úplně putna. A jsme z toho unošení a vlastně a líbí se nám podobná estetika. Líbí se nám ta mlha, která tam se valí přes ty kopce. Líbí se nám ten sníh, a nebo se nám líbí podobný obraz. A nebo nelíbí, nebo se líbí tobě ten obraz. A já tam stojím a chci, pamatujete zvídavost? Jak tohle se ti může líbit, Pollock, tyhle ty cákance, seš normální, co to má být, já jsem impresionista, tady prostě, já
1: ale protože Rodena, máme bezpečný vztah,
0: ale
1: tak
0: máme
1: si
0: bezpečný
1: o tom můžeme
0: povídat. A voilà, a nejenom jsme, a nejenom ta kreativní, nebo ta estetická přesahuje a spojuje dohromady i tu intelektuální. A nejenom zažíváme, a jenom to je důležitá poznámka, oni se překrývají, to asi naši posluchači pochopili, aby to někdo mohl zkoumat, tak se na to takhle dívá, ale to se vždycky přelívá. Jo. Asi tušíte, že hravá se přelívá s kreativní a se zážitkovou, jo, intelektová se přelívá právě s estetickou a tak dále.
1: Honzo, teď mě samozřejmě napadá, že jsme spoustu našich posluchačů asi velmi znejistili. Možná si někteří takhle jako dělali seznam a teď si ho odškrtávají a říkají si, aha, tak tady dobrý, tadyhle, no ne, no tohle vůbec, jako tady je to jednostranné, tak pojďme si říct, musíme tohle všechno mít, abychom mohli říct, náš vztah je v pořádku.
0: Já odpovím velmi, já trošku fikaně, jo. Proč jsme vlastně se bavili o těch 16 druzích intimity, nebo 12, to je jedno, jak to člověk jako vnímá,
1: o
0: těch základních pěti, tak se vlastně ukazuje, že v těch intimních vztazích my máme všechny. Ale ne všechny takzvaně na desíce, ne všechny naplňujeme stejně. Někdy u někoho to může být, kdybychom třeba vzali 10-bodovou škálu, to mě naučila kognitivně behaviorální terapie, škálovat 0 až 10 a tak dále, tak já třeba tu zážitkou můžu mít na osmičce, ale kreativní třeba na trojce v nějaký jako kvalitě. A tohle je prostě hrozně jako důležitá věc, to jako vnímat, že ne všechny musíme mít, ale ve smyslu ve stejné kvalitě, ve stejném jako naplnění. A pak jsou tam nějaký další kritéria, který vlastně ukazujou něco, co já teď trošku poodhalím moji jako kuchyně terapeutickou, jo? Protože já, když se svýma klientama bavím o intimitě, tak nejenom, že rozebíráme a jim dávám nějaký takový jako papír, takový kruh 16 druhů intimity a oni si tam validují právě na tom na škále 1 až 10, jak to mají hluboko, ale ještě to nějakým způsobem hodnotí na základě tří kritérií. Jo? Jestli oni hodnotí první, si dělají bod, jestli ji máme. Jestli oni mají subjektivní pocit, máme tu spirituální a teď jenom ano, ne? A pak hodnotí, jak vysoko, hluboko. Pak je další kritérium, který na základě těch 16 ukazuje, jestli to chceme mít.
1: Jestli to stojí.
0: Jestli
1: to
0: stojí. Chceme mít nějakou, chci já od tebe. A teď ne, já jsem před chvilkou říkal, že je máme, ale chci mít větší. Tenhle druh intimity s tebou, o tom se bavíme, ne, že chci mít spirituální, to nějak máme, a buď máme velmi nízkou, nebo velmi vysokou, nebo někde uprostřed, ale jak moc chci mít s tebou? Chci mít s tebou větší? Teď mám pocit, že jsme spolu na 4 a já bych ráda 8. To třetí kritérium je, jestli se cítím bezpečí. První kritérium, hodnotím ty jednotlivé druhy intimity, jestli je máme, jak moc je s tebou chci mít, rozvíjet, nebo takhle mi to stačí, a jak moc se v tomhle cítím bezpečí s tebou.
1: Slyšeli jste zkrácenou verzi pořadu Leonardo Plus s párovým terapeutem Honzou Vojtkem. Kdo dobře počítal, zjistil, že ještě pár druhů intimity do 16 chybí. Pokud vás tedy zajímá, co se skrývá například pod pracovní, závazkovou, krizovou nebo konfliktní intimitou, poslechněte si celý díl na webu plus.rozhlas.cz nebo se podívejte na video na YouTube. K poslechu vás zve a naslyšenou se těší Šárka Feniková.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině.
2: Rádio Praha.

0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Janem Lukačevičem.
2: O mozku a o tom, co se v něm děje a proč někdy přestane fungovat tak, jak bychom chtěli, víme stále překvapivě málo. Naše dnešní hostka se to rozhodla změnit. Kristýna Kekrtová je neurovědkyně z Národního ústavu duševního zdraví v Klecenech. V laboratoři zkoumá, jak schizofrenie vzniká, jakou roli hraje střevní mikrobiom ve stárnutí mozku a hledá látky, které by jednou mohly pomoct lidem trpícím Alzheimerovou chorobou. Kristýno, ahoj.
3: Ahoj a děkuji za pozvání.
0: Žárovky.
2: Tvoje pozornost ve výzkumu se zaměřuje na schizofrenii. Jak to, že jsme ještě nepřišli na to, jak ji léčit?
3: To je dobrá otázka a já si myslím, že bychom mohli začít tím, že si tělo představíme jako takový stroj a vlastně když se v tom stroji porouchá jeden nějaký konkrétní šroubek, tak je poměrně jednoduchý ho vyměnit. No ale ve chvíli, kdy těch šroubků je víc, tak už to tak jednoduchý není. No a v té schizofrenii si to představuju něco jako, že se porouchá celá ta síť, protože tam vlastně dochází k poruše vývoje mozku, k poruše komunikace mezi neurony. A proto vlastně potom není tak jednoduchý ten lék najít. A já bych možná ještě tu schizofrenii představila jako takovou. O schizofrenii panuje možná mylná představa, že je to porucha rozvojení osobnosti, což tak úplně není. My popisujeme v klinice, že schizofrenie má vlastně různé symptomatiky, různé projevy. A ty projevy my dělíme na takzvaně pozitivní, negativní a kognitivní. A abyste si to dokázali představit, tak ty pozitivní to jsou třeba nějaké halucinace, bludy, typicky sluchové halucinace. Mm-hmm. Ty negativní to je potom nějaká jako emoční oploštilost, vlastně, že nedokážeme tak vnímat emoce, nedokážeme tolik navazovat ty sociální vztahy. No a pak kognitivní, tam je to trošku jasnější, poruchy pozornosti, poruchy paměti. To znamená, že je hrozně těžký to léčit, když těch příznaků je tolik. A ještě u každého toho pacienta jsou trošku jiné a jsou jiné ty příčiny. A vlastně pak to dohromady dává něco, čemu my teda říkáme schizofrenie, ale já si právě myslím, že pro to nalezení nějakého léku, nebo abychom dokázali těm pacientům více pomoct, by bylo důležité rozdělit ty pacienty do různých skupin. Podle toho, co se u nich právě projevuje, jaká by mohla být ta příčina a jaké změny v tom jejich těle, v tom jejich stroji se odehrávají. Takže my máme antipsychotika, máme léky, které se typicky používají, ale ty se hlavně zaměřují na ty pozitivní symptomy, to znamená ty halucinace, bludy, ale už trošku opomíjejí ty negativní příznaky a kognitivní. Mm-hmm.
2: Já jsem zároveň v tom úvodu zmiňoval taky Alzheimerovou chorobu, taky stárnutí mozku. To všechno je neurobiologie. Jakou to má spojitost, krom toho, že se teda bavíme o mozku?
3: To je schizofrenie. Nás zajímá to, jak se ten mozek vyvíjí a proč se u některých lidí vyvíjí jinak, než bychom chtěli. U té Alzheimerovy choroby zase sledujeme, proč lidé ztrácí paměť a proč ty nervové buňky přestávají zvládat tu zátěž. No a u stárnutí tam sledujeme vlastně úbytek neuronů a kognitivních funkcí. No a mě by dost zajímalo, proč se tohle všechno děje a konkrétně třeba u toho stárnutí. Já jsem četla, že Češi žijí v nemoci 15 až 20 let, což si myslím, že je poměrně dlouhá doba a já bych si přála, aby jednou ty babičky a dědečkové zaslouženě mohly ve vyšším věku, když už na to teda mají čas, jezdit na dovolený a sportovat a prostě dělat skvělé věci a ne trávit ten čas v čekárnách u lékařů. No. Takže pro mě vlastně tohle teda nejsou tři oddělené světy, ale jedna velká otázka, jak mozek udržuje rovnováhu napříč životem a to teda od dospívání do stáří a jak my můžeme pomoct, aby ta rovnováha byla ideální a člověk byl zdravý.
2: Když zmiňuješ to stárnutí mozku, tak prozradím, že zkoumáš i vliv střevního mikrobiomu právě na jeho stárnutí. Pro hodně lidí je propojení střeva a mozku možná trochu překvapivé. Dá se to nějak laicky vysvětlit?
3: Nemůžeme vnímat mozek jako takový izolovaný ostrov a nemůžeme se koukat jenom na ten mozek. A střevo je jedna z dalších orgánových soustav, která může ten mozek ovlivňovat. A my víme už teď, že ve střevě žijí biliony bakterií, které ovlivňují celé naše tělo různým způsobem. Takže určitě nejde říct, že by za nějaké onemocnění mozku mohla jedna konkrétní bakterie, ale víme, že ty bakterie dokážou ovlivňovat celé tělo, dokážou ovlivňovat imunitu, dokážou ovlivňovat naši hormonální rovnováhu, metabolismus mozku a vlastně tímhle způsobem, když v tom střevě se děje něco špatně, tak dokážou signalizovat mozku. A třeba u té schizofrenie se ví, že nebo u Alzheimerovy choroby, tam je to taky popsáno poměrně dobře, že ta střevní bariéra, která dělí střevo od zbytku těla, vlastně je trošku poškozená. Už to znamená, že z toho střeva můžou pronikat nějaké kusy těch bakterií a podobné věci, které nejsou úplně ideální, aby pronikaly do krve, pronikají právě do té krve a potom mohou dojít až do mozku a vlastně způsobovat třeba zánět. Ten zánět je něco, co my nechceme v těle a tím pádem bychom se měli starat o všechny ty části těla, aby fungoval.
2: Je to tedy ten důvod, proč jsou pro vás jako neurovědce ty střevní bakterie zajímavé?
3: No já si myslím, že pro moc neurovědců ještě bakterie zajímavý nejsou, abych pravdu řekla, ale pro mě jo a myslím si, že by měly být pro víc. Ale celkově si myslím, že bychom měli to tělo vnímat víc komplexně a já bych si hrozně přála, aby tohleto začalo být normálnější a běžný ve vědě, že se budeme zabývat celým tělem a ne vlastně jenom tou částí, na kterou jsme odborníci. Takže mně by se strašně líbilo, kdyby ty vědecké týmy byly spojené z různých odborníků, že by tam byl imunolog, neurobiolog, psychiatr, biochemik a dokázali bychom se na to vlastně koukat těmi svými jednotlivými odbornostmi a tím pádem dávat ten komplexní příběh dohromady ze všech stran, protože třeba když studujem ten mozek, tak je pro mě hodně náročný pochopit potom to střevo a pochopit ten mikrobiom a snažím se dostat se do kontaktu s různými mikrobiology, aby mi vysvětlili, jak fungují ty bakterie, jak funguje to střevo.
1: Žárovky.
0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: S Kristinou Kekrtovou z Národního ústavu pro duševní zdraví se bavíme o tom, jak je tělo a mozek důkladně propojené a my ta spojení ještě tak dobře neznáme. Ty jsi v roce 2022 získala Fulbright Masarykovo stipendium a odjela si do Spojených států na Harvard. Čemu jsi tam věnovala?
3: Já jsem se na Harvardu věnovala právě tématu mikrobiomu a stárnutí a nás tam zajímalo, jak změny ve střevěch ovlivní to, jak stárne mozek. A my jsme to teda zkoumali na animálních modelech, to znamená, že jsme to zkoumali na myškách. A my jsme konkrétně koukali na to, co se vlastně stane, když odstraníme střevní mikrobiom. My jsme ho tam odstraňovali pomocí antibiotické léčby. No a ten výsledek byl překvapivý pro mě, protože my jsme vlastně ukázali, že když odstraníme mikrobiom starým myškám, tak to má omlazující účinek na ten mozek. Kdežto u těch mladých myšek to bylo přesně naopak. To odstranění mikrobiomu jim poškodilo určité věci v mozku a to mě přijde teda fascinující, že pravděpodobně v tom stáří, je to teda nutno podotknout opravdu na zvířatech, takže nejde říct, že to takhle bude určitě fungovat i na lidech.
2: Ano, neberte antibiotika, abyste omládli, to mi nezní jako lékařská rada.
3: No, ale bylo to vlastně hrozně zajímavé, že pravděpodobně si to vysvětluju tak, že opravdu ve stáří už vlivem různých okolních situací a vlastně toho celkového stárnutí toho organismu máme v tom střevě bakterky, které nám úplně nepomáhají a spíš nám škodějí a vlastně když teda jsme myšku zbavili tady těch bakterek, tak omládla. Jo, ale omládla teda, co se týká nějakých buněk v mozku, není to zase, že by...
2: Krásná pleť najednou,
3: ano, přesně, kápu. To se nestalo.
2: Já úplně odbočím od vědy a zeptám se, jaké to bylo přestěhovat se do Ameriky?
3: No bylo to náročný. Já si myslím, že je důležitý o tom i takhle mluvit, že to zní nádherně, že člověk byl na Harvardu, ta univerzita je neskutečná a já jsem strašně vděčná, že jsem měla tu příležitost a zároveň teda klobouk dolů Fulbrightově komisi, protože nám pomáhali a myslím si, že nebýt jich, tak jsem z toho ve stresu mnohem víc, než jsem byla. A já teda musím i přiznat, že vlastně když jsem tam přijela, tak po nějakým týdnu, dvou jsem si všimla, že mi vypadalo kolečko vlasů na hlavě, takže až takhle takový, jsem z toho byla ve stresu, aniž bych to vlastně vnímala, takže takový nějaký podprahovej stres jsem z toho měla, ale teda naštěstí brzo odešel, protože ta komunita lidí i v té laboratoři, ale i okolo byla neskutečná a v té laboratoři mě hrozně hezky přijali a i tím, že jsem byla na velké univerzitě, tak ta univerzita dost žila. Takže oni pro nás pořádali strašně moc různých akcí. Měli jsme každou středu, myslím, jsme měli sušenkovou středu, takže jsme dostávali sušenky a kafe. Pátky jsme často po práci dostávali pizzu, tak to bylo takový, že vlastně tam bylo hodně prostoru se socializovat, což si myslím, že třeba tady tolik toho prostoru není. Nebo na školách třeba trochu jo, v té laborce ten pocit nemám. Teď nám přijede taky jedna Fulbrightistka do Národního ústavu duševního zdraví a já jsem o tom hodně přemýšlela, jaký nastavit to prostředí tak, aby to bylo tak přívětivý, jako pro mě byl ten Harvard.
2: Já bych se ještě na chviličku vrátil k tomu stresu. Jak zvládáš stres? Máš nějaké strategie, jak se s ním popasovat?
3: No, já si hodně mluvím. Obecně se snažím o tom mluvit, když se necítím dobře a dost mi pomáhá to sdílet a vlastně zjišťovat, že to mají lidi stejně. A myslím si, že v té vědě, jako ono je to nádherný zkoumat věci a mě to hrozně baví, ale je tam spoustu frustrace, protože věci nevycházejí tak, jak by si člověk představoval. Mnohdy pracujeme na něčem roky a roky a pak prostě zjistíme, že ta hypotéza nebyla asi správná a že tady cesta nevede. A jako dokáže to být strašně frustrující a myslím si, že je, nebo mě minimálně pomáhá to sdílet s ostatníma a vidět, že oni to cítí stejně a že jsou taky frustrovaný a pak jdeme společně na kafe a dortík a postěžujeme si, že nám nic nevychází a cítíme se líp.
2: Tím si mi téměř odpověděla i na další doplňující otázku, protože jsem se chtěl zeptat, co přesně děláš v momentech té frustrace. Jedna z nedávných respondentek nám řekla, že strašně sprostě nadává. Tak mě zajímala tvoje vyrovnávací strategie.
3: No tak to já nedělám, já nerada mluvím sprostě teda. Ale občas si taky zanadáváme, to zase jako ne, že ne. No, no fakt mi pomáhá se sejít s kolegyněma anebo se spolužečkama z výšky, protože my jsme teď všichni na doktorátech, všichni tak nějak končíme ty doktoráty a teda zjišťuju, že neznám tolik lidí, kteří by řekli na otázku, jak je na doktorátu, že je to skvělý a že si to užívají. Spíš je to naopak, takže mi dost pomáhá sdílet tu frustraci, povídat si o tom. A vlastně si myslím, že často díky tomu nalezneme i nějaké řešení. Já třeba mám hroznou výhodu, si myslím, v tom, že ty moje kamarádky studují všechny biologii, ale trošku něco jiného. Takže my přesně, když začneme pak probírat ty naše problémy, tak třeba někdo, kdo se na to podívá z toho imunologického pohledu nebo molekulárního, tak ho napadne něco, co mě by v životě nenapadlo, protože jsem trošku zabedněná vlastně v tom svém mozku. Takže občas vymyslej něco neskutečného a pak posuneme ten výzkum zase o krok dál.
1: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: S Kristinou Kekrtovou si povídáme o jejich zkušenostech ze zahraničí, z Harvardu a z jejího doktorátu. Přitom ty si nemířila úplně do vědecké kariéry, vyrůstla si v Turnově, v Českém ráji, věnovala se z divadlu. Jak se to stalo, že si zamířila takhle k neurobiologii?
3: No já musím říct, že mě na Gimplu zajímala spousta věcí a kdybych mohla studovat všechno, tak asi budu. Úplně všechno ne, ale většinu věcí. A ta přírodověda vyhrála, protože mi přišlo, že se nemusím rozhodnout hned, že vlastně půjdu na tu přírodovědu. Já jsem na bakaláři studovala molekulární biologii a biochemii organismů, takže jsem si původně myslela, že budu studovat genetiku, což mě hrozně bavilo na Gimplu, na večer jsem zjistila, že mě to až tak nebaví. A mě už předtím fascinoval mozek a psychika a nějaká psychiatrie, ale na medicínu jsem úplně nechtěla, protože mám strašně blbou paměť, takže medicína by pro mě asi úplně nebyla. Tak jsem se rozhodla, že právě ta přírodověda je v tomhle super, že se tam člověk může profilovat až později, že vlastně na tom bakaláři si vyzkouším od všeho něco a můžu se rozhodnout až na magistru, takže to jsem vlastně takhle trošičku jako oddálila to rozhodnutí, co přesně budu dělat. A to, že mě fascinuje příroda a jak funguje lidský organismus, tak to jsem věděla.
2: No a nelákala tě divadelní prkna?
3: Lákala. Já jsem hrála pod taktovkou tatínka v souboru ochotnickém na Gimplu a když jsem byla v prváku na výšce, tak jsem chodila do přípravky na Damu, kterou dělal Tomáš Staněk pod All Stars a bylo to skvělý, mě to strašně bavilo. Ale zjistila jsem, že mi to vůbec nejde.
2: Jak to?
3: No já z toho mám veliký zážitek, když jsme dostali zadání, že se máme začít samovolně měnit ve slepici. A já jsem zjistila, že prostě vůbec nejsem schopná tady tu trapnost jako překousnout a vlastně to začít dělat. A byli tam lidi, kteří nejenže se teda zvládali měnit tu slepici a bylo to uvěřitelné, ale ještě dokázali buď být u toho hrozně vtipný, nebo u toho dokázali dokonce předat nějakou zajímavou myšlenku. Já jsem prostě vůbec nedokázala až tak se odprostit od toho, že mi to připadá strašně trapný. Tak jsem se rozhodla, že zůstanu u té biologie.
2: Upřímně myslím, že jsi dobře udělala, vzhledem k tomu, co už jsi všechno zvládla a dokázala. Vrátíme se k Turnovu, protože v Turnově se taky dost tradičně skautuje. A já znám vaše středisko Štika Turnov. Chodila jsi taky do oddílu?
3: Chodila jsem do oddílu v Turnově a nedávno jsme oslavili 110 let skautingu v Turnově, střediska Štika Turnov. A musím říct, že skauting pro mě byl a je stále strašně důležitou součástí života. A naučilo mě neskutečně moc věcí, které si myslím, že používám i v tom pracovním životě. Takže nějaká spolupráce, improvizace, odpovědnost už od útlýho věku. Takže mě to vždycky dojímá, když se takhle zamýšlím nad tím, co všechno mi ten skauting dal do života.
2: A stíháš ještě skautovat?
3: Už v trošku proměněné formě. Už nejsem moc aktivní v Turnově, ve středisku, ale přesunula jsem se do role instruktora, takže se vlastně snažím vzdělávat skautské dobrovolníky a dobrovolnice a pomáhat jim, protože to, co všechno musí zvládat skautský dobrovolník nebo dobrovolnice, to je ohromná paleta věcí. Jo? Od základů práva po vedení týmu, psychologii, prostě neskutečně velké množství, co ty lidi dobrovolně se učej a musí umět. A já jsem hrozně ráda, že jim můžeme trošku pomoct a že jim můžeme být oporou, protože fakt jako obdivuju, že tady máme tak strašně moc lidí, kteří ve svém volném čase se vzdělávají, aby mohli ještě líp vést a vzdělávat malí děti. Je to fakt neskutečný, takže jsem hrozně ráda, že jsem toho součástí.
2: Tak děkujeme za takové skautské popularizační okénko. Mě by zajímalo, když to všechno takhle kombinuješ a stíháš, zároveň se věnuješ výzkumu mozku, jestli nemáš někdy obavy třeba o vlastní duševní zdraví.
3: To mám a nevnímám to, že být v pohodě je samozřejmost, ale tím, že pracuju tam, kde pracuju a zároveň i vlastně na tom našem kurzu skautským se jako o duševním zdraví bavíme dost otevřeně a snažíme se mluvit o tom, že je to v pohodě, když občas se cítíme přehlcený a že můžeme odmítnout něco dělat, můžeme si říct o pomoc. Takže se vlastně snažím si taky říct o pomoc, i když ne vždycky to dokážu samozřejmě. To zase se nebudu tvářit, že to mám všechno zvládnutý a všechno to umím, ale musím se pochlubit, že já, jak jsem hrozný stresař a ještě teda mám tu blbou paměť, tak pro mě bylo hodně náročné, když jsem měla doktorský státnice a cítila jsem, že to není dobrý, že cítím věci, které jsem dřív necítila a že se mi to nelíbí. Takže jsem začala chodit v tu dobu na psychoterapii, abych vlastně jakýmsi způsobem preventovala to, že to duševní zdraví nebude v pohodě potom.
2: To je taková rada pro naše posluchače a posluchačky, aby mysleli i sami na sebe a věděli, co s tím dělat. S Kristinou Kekeltovou z Národního ústavu duševního zdraví si povídáme nejen o jejich výzkumných úspěších, ale taky o tom, jak zvládat stres a co všechno vlastně stíhá. Ty máš několik zářezů v podobě organizace festivalů nebo tvorby vlastního podcastu. Baví tě ten přesah do kultury a popularizace?
3: Jo, mě to baví, ale zároveň si jako nemyslím, že by to bylo něco, co nutně každý vědec musí dělat. Takže si myslím, že v každém týmu je fajn, když někoho takového máme, kdo ho ta popularizace baví, aby mohl přenášet ty poznatky dál, dobře je vysvětlit, protože to pak může reálně těm lidem pomáhat. A já jsem třeba ráda, že jsem studovala to, co jsem studovala, protože ty poznatky mi pomáhají v mém životě a myslím si, že by bylo super, aby vlastně všichni měli tu možnost tyhle ty věci vědět a žít o trošku spokojenější život díky těm poznatkům. No, takže by byla škoda, abychom si je nechávali pro sebe.
2: Souhlasím. Myslím si, že je fajn, když každý máme svoje místo a svoji roli. Co bychom vlastně měli o duševním zdraví vědět? O čem by se mělo v rámci té popularizace duševního zdraví mluvit víc?
3: Já si myslím, že se mluví už o duševním zdraví víc a víc a jsem za to ráda, že nějaká ta stigmatizace si myslím, že odchází pomalu, ale jistě. ale pořád bych byla ráda, kdyby lidi méně soudili, více ptali a snažili se pochopit, aby to vlastně nebylo, že vidíme jenom nějaký chování, který nám připadá zvláštní, divný, a tak se radši tomu člověku vyhnem, ale abychom se ptali proč a jestli můžeme nějak pomoct.
2: A co by měli lidé vidět víc o tvém oboru?
3: No, tak myslím si, že zrovna o tom mikrobiomu a mozku by měli vědět, že je to spojená nádoba a že neřekla bych úplně, že se dá říct to, co jíte, ale měli bychom trošičku víc o tom přemýšlet, co jíme a jíst nějak vyváženě, zařazovat vlákninu, fermentované potraviny, ovoce, zeleninu a tak. Takže přemýšlet o tom, co jíme, ale tak, aby nás to nestresovalo.
0: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
2: Kristýno, spíš práce v týmu nebo o samotě?
3: V týmu určitě. Já jsem týmový hráč a ráda se o věcech bavím, protože si myslím, že tak může vzniknout mnohem víc nápadů.
2: Máš raději přírodu nebo město?
3: Přírodu.
2: A v té přírodě spíš hory nebo moře?
3: Rozhodně hory.
2: Máš nějakou oblíbenou kuchyni?
3: Kuchyni, no, asijskou mám ráda. My jsme byli na Srí Lance, tam jsme se učili od místních vařit místní jídlo, takže to mi strašně chutná.
2: Když se vrátíme k práci, raději uskutečníš experimenty nebo analyzuješ výsledky a přicházíš na to, jak to bylo?
3: Já nemám ráda statistiku, takže určitě mám radši ty experimenty a pak mě baví koukat na to, co vyšlo, když to někdo za mě vyhodnotí.
2: Dobře, a zpět v přírodě, máš raději spaní pod širákem nebo ve vlastní posteli?
3: Já ráda spím venku, ale musím říct, že jsem trošku posera, takže pod širákem je to pro mě náročné, když třeba proběhne okolo kanec, tak mám strašný strach z toho, takže pod širákem, ale mezi lidma a vždycky musím být ve prostřed.
2: No a jsou to právě lidé, co tě žene do laboratoře, nebo máš něco jiného, co pro tebe spouští ten zápal do vědecké práce?
3: Jo, já si myslím, že by bylo asi hezký říct, že je to právě ta touha po poznání a taky trošku jo, ale nejvíc jsou to ty lidi, protože máme teď úžasný kolektiv v NUDZu a fakt mám ty lidi strašně ráda a baví mě s nima tu vědu dělat, protože jsou neskutečně chytrý, neskutečně kreativní a hrozně mě baví pozorovat, co všechno dokážou vymyslet a co si pamatujou a jak dokážou ty věci spojit, protože tu paměť nemám, takže si ty věci neumím tak dobře spojit a myslím si, že pak dohromady, když my se spojíme, tak to může tvořit tu hezkou vědu, která nás všechny baví.
2: To je hezké, že to s náma takhle sdílíš, té celosti. Přijde mi, že to je ale přece jenom docela dlouhá cesta. Něco vyzkoumat a dostat to až třeba k tomu léku, který člověk může používat nebo užívat, když nějaký problém má. Jak dlouhá cesta je to podle tebe? Jak dlouho to trvá? Máš nějaké zkušenosti s tím?
3: Ta cesta je dlouhá a někdy ta cesta nedojde do cíle. Vlastně ve velkém procentu ta cesta nedojde do cíle, protože většina těch nápadů se k léku reálně nikdy nedostane nebo skončí někdy podél té cesty. Takže myslím si, že to u každého léku úplně jiné, jak dlouhá je ta cesta, ale je hodně dlouhá. Ale myslím si, že má smysl i to, co necháme podél té cesty, protože vidíme, že třeba tudy ta cesta nevede, ale už to víme a už se z toho můžeme něco naučit. Takže si myslím, že má vlastně smysl jakýkoliv vývoj léčiv, i když neskončí tím úspěšným lékem, který pak můžeme najít v lékárnách.
2: A co tě na takové cestě baví nejvíc?
3: Mě baví to přemýšlení v té komplexitě, že vlastně je to jako kreativní. Já jsem si vždycky říkala, že bych chtěla dělat něco kreativního a pak jsem šla do vědy a chvilku jsem měla pocit, že to teda není moc dobrý, protože tam musím spíš jako umět strašně moc věcí a naučit se strašně moc věcí, což vlastně teda není úplně moje parketa. A pak jsem zjistila, že ta kreativita je tam taky hrozně potřebná. A když se přesně ten tým poskládá tak, aby tam byl někdo, kdo si pamatuje ty věci, ale někdo, kdo je i kreativní a kdo dokáže potom si ty věci propojit, komplexně o tom přemýšlet, takže to potom dává dohromady ten smysl a ty hypotézy, které potom můžeme zkoumat.
2: Mně se moc líbí, jak ze široka to bereš. Tak jenom závěrečná otázka, jak vlastně přemýšlíš nad svojí kariérou? Je nějaká meta, které by si chtěla dosáhnout?
3: Dokončit doktorát bych chtěla, což doufám, že bude brzo, protože už jsem teda odevzdala disertaci a doufejme, že se bude komisi líbit. A v budoucnu mě teď baví ty projekty, na kterých pracuju v NUDZu. ale líbilo by se mi jednou si třeba založit nějaký vlastní startup nebo něco podobného, ale zatím mě nic tak geniálního nenapadlo, abych to mohla udělat.
2: Moc krát děkujeme za tohleto sdílení tvého nadšení. Myslím, že to nám všem projasnilo den a díky, že jsi přijala naše pozvání.
3: Děkuji za pozvání.
2: Loučí se s vámi Jan Lukačevič, u příštích žárovek zase s Pavlou Hubálkovou.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
0: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Pražákům je hej na Rádio Praha.